horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mač.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježíš Maria, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucí Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit po střechu do posledního místečka. Lucí Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel New Yorkského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvojce CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvojce CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojcd Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Joni Mitchell, Both Sides Now.

roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce.

Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Heleninu 3CD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali 2CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak. My opustili hrát.

Heleninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Heleniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Pard Dolly Levajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každej chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: To chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano. A hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.
7: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílema ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mně se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky. Říká, jo, to je dobrý tohle. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně ty myslíš toho Luďka.
2: No já nevím.
0: Vidím
2: a přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty, to byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo. Ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání. A nebo... Jenom pro zajímavost, s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy.
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluka kuřátku bude přát Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme. Děkuji. Na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.

0: Víte, Dášo, co se mě na letišti líbí nejvíc?
1: No, cestující s malýma kuframa, ne?
0: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
1: Jaká možnost?
0: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli, jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
1: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
0: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
1: Do Přelouče? Proč zrovna do Přelouče?
0: Já tam mám děvče, víte. Jo. Čeká na mě už 20 let.
1: To vám nevěřím. Ne,
0: no jo, 20 let, ale co pak se mu od těch kuflů ale... můžu trhnout, to bych byl trhlej.
1: Ale já vám nevěřím něco jiného, já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči, takhle přece můžete kam chcete.
0: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
1: Na Kubu?
0: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
1: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
0: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
1: Proč?
0: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
1: Vás někdo zaskočil, ne?
0: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
1: Mě málem odletěl Berlín.
0: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
3: Já na Bali.
2: Na Bali?
3: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr. Proč? Proč zrovna tam?
3: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho tolik nepotřebuješ, ne?
3: Ne, já to potřebuju strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr. Jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
3: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
3: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co jsi...
3: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý? On říkal, no, to musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo
3: ne.
2: Plánek třeba
3: v sektoru
2: B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
3: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
3: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
3: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala. A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
3: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: di fare. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapy. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vydrli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl jsi první jeviště, vystoupil jsi poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba udělá s pidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusí být, nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: Když
3: jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrtnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho, pro mě, pro toho kluka, pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávají. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo.

0: Podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kvůli šárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte 731 800 900 telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04 humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: A no. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?

0: Kolikrát?
1: No.
0: Jakmile medvědi zahučeli, zakňučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
2: Dobře, další, kdo volá, dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
0: Dobrý den.
3: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
2: Mhm. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
0: Děkuju.
4: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
0: A to musíte poděkovat mojí mamince.
4: No.
2: A co jste vybrala? Porodila,
4: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
2: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky, odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
5: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem Mgr, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
6: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
5: Jistě.
6: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
5: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze svý dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně. To mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo. A byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici. A můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
6: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový. Zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
5: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
0: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
2: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
0: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
2: Ty jsi vystupoval před učiteli i takhle?
0: No.
2: Fakt, jo.
0: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem se o to pokoušel, ze Štajgrajfu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, Dvořák.
2: Jo, takže ty si propul školu díky tomuto.
0: No, i díky tomu. I díky tomu. No.
2: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání? Vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té umoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně z kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit,
6: ano, ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí no. Cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi
5: ne. Protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenová vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to je opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
4: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál jsi Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkají, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to, byl ten největší úspěch.
4: Co já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí, jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co, říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí a teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom, no. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdnej a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci dokončili hrubou stavbu centrálního pavilonu Olomoucké fakultní nemocnice. Vodohospodáři finišují v Běle pod Pradědem s pracemi na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem. Dnes bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hrubá stavba nového centrálního pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Dělníci budovu nazývanou Nový Franz Josef staví od podzimu 2024. Práce jsou naplánované do roku 2028. Investice vyjde na zhruba 3,5 miliardy korun. Uvedl to mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
2: Budova bude mít 8 podlaží, zastavěnou plochu přes 8000 metrů čtverečních a obestavěný prostor přes 185 tisíc metrů krychlových. Nejvyšší místo objektu se tyčí přibližně 29 metrů nad úroveň budoucího vstupu, zatímco nejhlubší pilota sahá dalších 30 metrů pod něj.
0: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. S pracemi na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody finišují v těchto dnech vodohospodáři v Adolfovicích, místní části Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil Státní fond životního prostředí. Nové napojení má zajistit větší stabilitu dodávek pitné vody. Uvedla to ředitelka vodohospodářské firmy Lenka Podhorná.
3: My jsme před ukončením stavby na konci května, poté budou probíhat práce. Postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa s jistotou postupu Norsku 1-4. V šestém utkání ve skupině tak po druhé prohráli a spadli na třetí místo tabulky za vedoucí Kanadu a právě Nory, kteří si po 14 letech zajistili postup do čtvrtfinále. O Severanech mluví český útočník Jakub Fleck.
4: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde, takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo sama.
0: Závěrečné utkání ve skupině čeká Čechy proti Kanadě od 20:20. Spojené státy vyhrály nad Maďarskem 7-3, Německo nad Velkou Británií 6-3 a Slovinsko 5-1 nad Itálií, která tak sestupuje.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a foukat má slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržet se můžete v Třebovské ulici v Mohelnici na silnici 35. Je tam uzavřený pravý pruh. Dělníci v něm opravují vodorovné dopravní značení. Uzavírka potrvá ještě do 7 hodin ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 26. května, svátek má Filip. Vše nejlepší, jaké máte počasí, co vás dnes čeká. Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Gott, To jsou fámy. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
4: Příští stanice, depo Hostivař.
2: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
4: Depo Hostivař, konečná stanice.
2: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
5: Hájek, Kundrátek, dává pas.
2: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
5: Stál Kubalík ještě posledek. Jo!
2: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
5: Česko má 13. zlato! 13. zlato má ho doma!
2: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady úterý 26. května, je minuta po čtvrt na šest a svátek má Filip.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. No dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce i jeho pejska. Ulice Stupkova 17 stupňů. 17 stupňů Celsia hlásí také Bára z Olomouce. Chystá se do práce, ať se v ní daří. Litovel 16,5 stupně, dnes se těším na odpolední zmrzlinu, napsala Iveta.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
3: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Bývalá ředitelka základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí Věra Zapletalová se dopustila zpronevěry nepravomocně. O tom rozhodl senát okresního soudu. Udělil jí za to podmíněný trest. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti ji pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun.
1: Věra Zapletalová rozhodnutí soudu komentovat odmítla. Její obhájce Petr Dítě se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal.
2: No tak protože to považujeme za nesprávný závěr.
3: Jednoznačně si stojíte za tím, že zpronevěra to nebyla?
2: Ne. Jednoznačně úplně, jo?
1: Podle rozsudku si Zapletalová měla několik let přilepšovat tím, že svým zaměstnancům udělovala nadstandardní odměny, které mnohdy převyšovaly jejich základní mzdu a oni ji pak měli poměrnou část v hotovosti vyplácet. 5 i více než 50 tisíc korun. Před soudem to potvrdili ekonomka, účetní i pedagogové. Nezvratných důkazů ale bylo podle předsedy senátu Jana Rektora více.
4: Obžalovaná byla uznána vinou ze spáchání vytýkaného jednání jednak na základě přímých důkazů, kterými byly výpovědi dvou zaměstnankyň, které popsaly celý ten mechanismus. Dále k tomuto přistupují nepřímé důkazy, kterými jsou zejména výpisy z účtu jednotlivých zaměstnankyň, kdy je zřejmé, že tyto činily nápadně vysoké výběry v hotovosti přesně v návaznosti na to, kdy jim byly v daném měsíci připsány odměny v řádu 10 000.
1: Zapletalová před soudem tvrdila, že svědci záměrně lžou a motivem jejich jednání byla msta, protože si neplnili své povinnosti. Soud jí ale kromě podmínky udělil také 5letý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích ve školství. Zaplatit taky musí způsobenou škodu. Státní zástupkyně Kateřina Opluštilová jí navrhovala udělit taky pokutu 150 tisíc korun. To ale soud zamítl.
5: Považuji rozsudek za správný a zákonný, nicméně ponechala jsem si lhutu, neboť soud modifikoval ten trest, jak jsem jej navrhovala, oproti mému návrhu neuložil peněžitý trest, avšak navýšil tou výměru trestu zákazu činnosti, takže já zvážím podání odvolání do výroku o trestu až v návaznosti na písemné vyhotovení rozsudku.
1: Případ teď bude projednávat krajský soud. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení Přerova plánuje stavbu multifunkčního amfiteátru v městském parku Michalov. Radní už vybrali firmu, která připraví projekt. Samotná investice by mohla začít příští rok, řekl to náměstek primátora Vladimír Lichnovský, zvolený za hnutí ANO. V Hranicích začala oprava zdi u jižního vstupu do zámku na Pernštejnském náměstí. Podle zástupců radnice byla ve špatném stavu. Oprava vyjde na téměř 2 miliony korun, polovinu uhradí dotace. Součástí prací je i obnova erbů a vstupního portálu, sdělil mluvčí města Petr Bakovský. Z výstaviště Flora do olomouckého letního kina se letos přestěhuje tradiční festival Moravské divadelní léto. Začne 14. června a potrvá do 26. června. Součástí bude podle mluvčí pořádajícího Moravského divadla Vlasty Pechové i program pro rodiny s dětmi. Sport. Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude od 18 hodin v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko. Odveta na jihu Čech je na programu v sobotu. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno až zítra na hřišti soupeře. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na ulici 8. května v Bludově. Ještě do 7 hodin ráno tam bude uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vodorovného dopravního značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal.
3: Znáš mě, Lí?

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 26. května, úterý, svátek má dnes Filip a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když máj vláhy nedá, červen se přidá. No dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia.

0: Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohdíkov, dnes zase 13 stupňů Celsia, mírný větřík, slunečno, hlásí Vlaďka. 16 stupňů má na teploměru Ivana z Kokor, slunečno v Olomouci i cestou do Přerova a 16 až 17 stupňů Celsia, píše Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zooložka, ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková. Dozvíme se například i to, jestli bude přítomna u navrácení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli, já jsem rád, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: Celý rozhovor s ředitelkou pražské zoo Lenkou Poljakovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. V Prostějovském parku dnes budou soutěžit senioři. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hanzlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Soud v Přerově potrestal podmínkou bývalou ředitelku základní školy v Předmostí. Maskovaní zloději ukradli kovy za miliony korun z areálu firmy v Beňově. Olomoucká tenistka Karolína Muchová je ve druhém kole Roland Garros. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Podmínka zákaz činnosti ve školství na 5 let a náhrada způsobené škody. To je trest pro Věru Zapletalovou, bývalou ředitelku základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí. Soud v Přerově ji tak nepravomocně potrestal za spronevěru. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti jí pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun.
4: Věra Zapletalová rozhodnutí soudu komentovat odmítla. Její obhájce Petr Dítě se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal.
5: No tak protože to považujeme za nesprávný závěr.
6: Jednoznačně vy si stojíte s tím, že skoro nevěra to nebyla.
5: Ne.
4: Zapletalová před soudem tvrdila, že svědci záměrně lžou a motivem jejich jednání byla msta, protože si neplnili své povinnosti. Soud jí ale kromě podmínky udělil také 5letý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích ve školství. Zaplatit taky musí způsobenou škodu. Případ teď bude projednávat krajský soud. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Škodu za víc než 4,5 milionu korun způsobili 4 neznámí maskovaní pachatelé v Beňově na Přerovsku. Vnikli tam do areálu slévárny a ukradli palety s barevnými kovy. Materiál slévárny odvezli nákladním autem, které odcizili přímo ve slévárně a poté ho prázdné odstavili v sousedním Zlínském kraji a zahladili po sobě stopy. Sdělila to přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Znalostně vědomostní soutěž dnes čeká seniory v Kolářových sadech v Prostějově. Akce, kterou připravili pracovníci knihovny, městské policie a hasiči, začíná o 9:30. Pokračuje mluvčí strážníků Tereza Greplová.
7: Je to pro dvoučlenná družstva, tam budeme mít střelbu na lejdrové střelnici, poznávání pachatele, sportovní aktivity, požární ochrana, kvízy ohledně zdravovědy, poznávačku nějakých přírodních testíky ohledně moderních technologií. A jako doprovodný program je tam chůze se severskými holemi a je tam i takanic terapie.
2: Sport.
3: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová slaví na Roland Garros postup do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Utkání se nakonec hrálo v aréně Susan Langlenové. Pořadatelé o přesunu rozhodli na poslední chvíli a tak se na druhém největším kurtu hrálo v hodně komorní atmosféře. Na tribunách bylo totiž jen pár stovek diváků. Více k tomu Karolína Muchová.
8: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje, ale já jsem popravdě na něm ani netrénovala. A na tom Matěju jsem si byla zahrát a věděla jsem trošku, co od toho kurtu čekat. A tady jsem přece jen fakt jako nehrála, každý ten kurt je trošičku jiný, ale vždycky se radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a foukat má slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte po dálnici D48 na prvním kilometru u Bělotína ve směru na Frýdek Místek. Po vozovce se pohybují lidé.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, od víkendu daleko, do dalšího ještě dál, ale i tak věřím, že nás čeká příjemný den. Já dnes budu doma rozmísťovat větráky na osvěžení vzduchu, jestli to je předčasný úkon a bude ochlazení nebo ne, zeptám se v této hodině meteorologů. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Krištof a jejich Obchodník s deštěm. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45, dobré ráno. Čeští fašisté o sobě dávali před 100 lety vědět, pořádali nejrůznější setkání a schůze, protože se prý dle článků, které se objevovaly v tehdejších novinách, blížily velké změny. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Po jednom setkání, které se konalo v květnu 1926, se dokonce hovořilo o tom, že události v Československu letí rychlostí blesku a že není vyloučeno, že se už do 2 měsíců bude dělat i pořádek. V novinách se psalo, je třeba proto, aby vše bylo připraveno, v případě nutnosti i pro fašistickou vládu. Na setkání fašistů na Slovanském ostrově v Praze, kde účastníci provolávali slávu sokolstvu, úřednictvu, armádě a generálům, mluvili řečníci za velikého nadšení přítomných o tom, že hnutí nechce nic jiného, než aby český člověk byl konečně pánem ve své vlasti a mohl konečně v ní klidně pracovat. Bylo také řečeno, že se čeští fašisté nebojí kopírovat Mussoliniho, který zachránil svou vlast v největším nebezpečí.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 26. května, svátek má Filip, vše nejlepší, je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká suchý květen, mokrý červen, dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, jasno, vyšlo slunce, teplota od 9 do 13 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, klidno, stále chybí déšť, píše Břeťa. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Prostějov 17 stupňů, hlásí Petra, která se chystá do práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno. Už krátce po 7 hodině nás čeká soutěž. Nejrychlejší z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá od Českého rozhlasu Olomouc 2 vstupenky na koncert Večer pro duši se Štěpánem Rakem, který dnes bude hostit v 19 hodin kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Štěpán Rak oslavil v loňském roce významné životní jubileum. Do Šumperka nezavítá poprvé. Mnozí si jistě vzpomenou na jeho výjimečné pořady, které připravoval s Alfrédem Strejčkem a byly nejen v Šumperku velmi populární. Posluchači i hudebníci a hudební odborníci Štěpána Raka uctívají jako bohem políbeného kytaristu, renomovaného skladatele a geniálního improvizátora. Dnes večer se představí v Šumperku ve všech těchto uměleckých oblastech a připomínám, že krátce po 7 hodině nejrychlejší z vás získá 2 lístky na jeho koncert od Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Z pokusu o vraždu obvinili policisté 30-letou ženu v Zábřehu. V bytě pobodala nožem 38-letého muže. Útočnice chtěla policisty přivést na falešnou stopu a vymyslela si příběh o neznámém útočníkovi. Kriminalisté ale případ rychle objasnili a soud poslal ženu do vazby, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Dělníci letos zahájí stavbu 6 odpočívadel podél nedávno dokončené cyklostezky Romže, vedoucí mezi Prostějovem a Konicí. Informoval o tom Jan Machovský ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava s tím, že se jedná o investici za 1,5 milionu korun. Na vycházku s botaničkou Janou Uhlířovou se dnes můžete vydat v Šumperku. Dozvíte se na ní, jaké rostliny kvetou na loukách a mezích v okolí města. Sraz účastníků je podle informací na webu Šumperského muzea v 17 hodin u hřbitova v místní části Temenice. Sport. Čeští hokejisté po 16 letech podlehli na světovém šampionátu Norům a po porážce 1-4 klesli ve skupině na třetí příčku tabulky. Před play-off je dnes od 20:20 prověří Kanaďané. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 313 u Bělotína ve směru na Ostravu. Kolem vozovky se pohybují lidé.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme Plumlovskou přehradu a probereme kvalitu vody. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Za každoroční zhoršenou kvalitu vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku v letních měsících může podle zástupců Povodí Moravy klimatická změna a taky okolí obce. Jen 5 z 9 vesnic poblíž nádrže má čistírnu odpadních vod. Do přírody se navíc stále častěji dostávají fosfáty z tablet, domiček nebo pracích prášků. Ty pak živí nebezpečné synice. Zaznělo to na setkání pracovníků Povodí Moravy s obyvateli obcí.
1: Já tady žiju 70 let, já si pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí.
2: Říká mi pan Radek z Plumlova. Každoroční přemnožení synic a zákaz koupání podle něj ovlivňuje život v okolí přehrady.
1: Když se podívej, přijďte, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kem, na vrchu, všechno je prázdné.
2: Na besedu se zástupci Povodí Moravy přišli asi 20 lidí. Podle lidovecké starostky Plumlova Gabriely Jančíkové zhoršená kvalita vody obyvatele okolních obcí trápí.
3: Je to přehrada, ke které se hlásíme, je naše, jmenuje se Plumlovská a vím, že občany to skutečně trápí a je to samozřejmě na místě.
2: Popisuje každoroční problémy.
3: Začátek léta začíná vždy slibně a myslím si, že jsme se loni nedostali ani do poloviny prázdnin a už byla na takovém stupni, že bylo zakázáno koupání.
2: Jak souvisí kvalita vody s klimatickou změnou, lidem popsal na příkladech z celého Česka Antonín Tůma, ředitel pro správu Povodí Moravy.
4: Nejlépe je na tom ten, kde je nějaká pramenná oblast, kde je větší množství lesů, kde spadne velké množství srážek, ale to ve vaší oblasti není.
2: Stav se podle něj mimo jiné zhoršuje, protože je stále méně vody a zároveň se prodlužuje vegetační období.
5: Zatímco nám z těch povrchových vod dříve zůstalo pro síť vodních toků a pro podzemní vody 40%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
2: Popisuje, kdy dochází k přemnožení synic.
5: Když hladina klesne a máte tam velké znečištění, vysokou teplotu, tak to jsou ideální podmínky pro synice, které na této vodní ploše není možné eliminovat.
2: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
5: To je daň za blahobyt. My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice.
2: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má ale čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Z Plumlova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Tak máme jasnou oblohu a v průběhu dne bude malá nebo žádná oblačnost, jasno nebo skoro jasno a teploty nám vystoupí na 26 až 30 stupňů, na horách na 20 až 24, k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tak také v noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou k ránu na 16 až 12 stupňů. Chladněji může být v údolích, tam klesne teplota ojediněle až k 10 stupňům. No a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, případně bude úplné bezvětří. Zítra už máme šanci na nějaké přehánky, ráno sice ještě bude jasno až polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a místy se mohou přidat tedy přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. No a potom v průběhu odpoledne a večeru se bude od severu zase vyjasňovat. Teploty podobně jako dneska vystoupí na 26 až 30 stupňů, na horách na 20 až 24 a vítr povane slabý proměnlivý, v průběhu dne mírný, přechodně může být až čerstvý, severozápadní až severní s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a místy se mohou vyskytnout i nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer zase vítr zeslábne.
0: Děkuji za informace, přeji krásný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
4: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.

0: Někdy hledáme signál.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, v tom případě přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit, víme jak na to, právě teď 9 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy, od pondělí do pátku. Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedláhev. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže vzpažené nad hlavou drží láhev. S nádechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu, paže stále nad hlavou. S výdechem se vrátíme zpět do stoje a totéž opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Hrajeme písničky, které nestárnou. Tornero nám připomněla právě teď Ilona Čáková. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. Novou sportovní halu v Mohelnici budou zásobovat energií fotovoltaické panely. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Novou sportovní halu v Mohelnici budou zásobovat energií fotovoltaické panely. V Hranicích začala oprava zámecké zdi. Čeští hokejisté nestačili po 16 letech na nory. Dnes bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Součástí nové sportovní haly v Mohelnici bude fotovoltaická elektrárna za víc než 7 milionů korun. Podle vedení města sníží náklady na provoz areálu. Instalace panelů začne ještě před letními prázdninami, říká nezávislý starosta Pavel Kuba.
3: No a ten zhotovitel, s tím už jsme v kontaktu, očekává, že by mohl během června začít a já si myslím, že ta elektrárna v červenci bude jako v provozu. Ta elektrárna bude sloučena i s tou fotovoltaickou elektrárnou, která je dneska nad parkovištěm, jako v jednu, s baterovým úložištěm o kapacitě 600 kW.
2: Dělníci zahájili v Hranicích opravu zdi u jižního vstupu do zámku na Pernštejnském náměstí. Podle zástupců radnice byla ve špatném stavu. Oprava vyjde na téměř 2 miliony korun. Polovinu uhradí dotace. Součástí prací je i obnova erbů a vstupního portálu, říká mluvčí města Petr Bakovský.
4: Ten portál bude opravován na místě. Bude se tu dělat průzkum původní barevnosti, bude se dělat jeho stabilizace a zpevňovat se poškozená místa. A bude se tak jako doplňovat to, co chybí.
2: Olomouc si první červnový víkend připomene svou patronku svatou Pavlínu. Historické procesí v rámci svátků města vyrazí z Horního náměstí v pátek 5. června v 18 hodin. Zakončí ho bohoslužba v kostele svatého Mořice. Její součástí bude také chrámový koncert zahraničního pěveckého sboru. Na loňskou premiéru naváže taneční večer pod hvězdnou oblohou. Sobotní program pak bude zaměřen především na rodiny s dětmi.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
5: Jednoznačně lepší. Rusasky a hlavně na mantinelích, solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
2: Poslední zápas ve skupině čeká český tým od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě.
1: Počasí.
2: Jasno nebo skoro jasno, tak dnes bude vypadat obloha na střední Moravě. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na D55 na čtvrtém kilometru u Velkého Týnce ve směru na Zlín. U dálnice se pohybuje srna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Včera jsme doma vzpomínali na dětství a zhodli jsme se, že jednou z nejhorších vzpomínek z něj je škraloup v kakao. Jestli se chystáte právě teď na snídaní kakao, tak ať je bez něj. Jaký vy máte nejhorší a nejlepší zážitek z dětství? Napište mi o něm na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině a za chvíli také nejrychlejší z vás získá dvě vstupenky na koncert Večer pro duši se Štěpánem Rakem, který dnes bude hostit v 19 hodin kostel zvěstování Panny Marie v Šumperku. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se skupina Elán a teď bude zpívat Olga Lounová. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno a je tady soutěž. Nejrychlejší z vás získá právě teď 2 vstupenky na koncert Večer pro duši se Štěpánem Rakem, který dnes bude hostit v 19 hodin kostel zvěstování Panny Marie v Šumperku. Volejte 221 555 444. Čekají na vás 2 vstupenky od Českého rozhlasu Olomouc. Štěpán Rak oslavil v loňském roce významné životní jubileum. Do Šumperka nezavítá poprvé. Mnozí si jistě vzpomenou na jeho výjimečné pořady, které připravoval s Alfredem Strejčkem a byly nejen v Šumperku velmi populární. 2 lístky na vás čekají. Připomínám telefon 221 555 444. Posluchači i hudební odborníci Štěpána Raka uctívají jako bohem políbeného kytaristu, renomovaného skladatele a geniálního improvizátora. Dnes večer se představí v Šumperku ve všech těchto uměleckých oblastech.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 26. května, je čtvrt na 8 a svátek má Filip.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. No dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme krásně jasno, bez větří 18 stupňů tepla, hlásí František. Honza z Písečné napsal, dnes sluníčko, obloha jako vymetená, teplota 15 stupňů. Vypadá to na pořádný pařák. Větřík zatím jen mírně pofukuje do 2 metrů. Vlhkost vzduchu 87%. Po snídani hned na zahrádku, dokud nebude velké teplo. V Žárové se opakuje včerejší ráno. Je jasno a na teploměru 15 stupňů, hlásí Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Bývalý český reprezentant a vynikající obránce David Rozehnal ani v 45 letech nezahálí a stále aktivně hraje fotbal v 6. lize za Kožušany u Olomouce, tedy ve vesnici, kde žijí jeho rodiče a velká část příbuzných. On sám začal hrát za místní Sokol v roce 2018 a spolu s bratrem Markem zvelebují klub fotbalově i zázemím. O tom všem si s Davidem Rozehnalem povídal reportér Adam Kodet.
1: Tak Davide, co člověka s vaší kariérou ve 45 letech ještě nutí se tady za deště v 10 stupních prohánět v 6. lize na hřišti?
2: Asi je to ten adrenalin, ta chuť, ta láska k tomu fotbalu. Bez toho bych to určitě nehrál. Myslím si, že jsem zažil velký zápasy, já jsem za to strašně rád, velký soupeře, velký hráče, ale tohle je pro radost, já jsem se na to těšil, já jsem vždycky chtěl hrát s bráchou, brácha bohužel kvůli zdraví nemůže, ale jsme tady, bratranec tady taky pomáhá a vlastně mám tady skoro celou rodinu a naplňuje mě to, těším se na každý víkend, i když už jsem bolavej, přiznávám se, a někdy je to jako těžký, ale pořád je to ta chuť, ne něco dokazovat, ale prostě zahrát si ten fotbal, který mám rád.
1: Při té hře už za tu půlku se moc nedostanete, ale s tou organizací hry, s tou komunikací a potom i po vystřídání z lavičky to možná bylo ještě intenzivnější, tak je vidět, že vám na té hře i tady v téhle soutěži a na hře toho vašeho týmu, těch kluků, kteří tady hrají, záleží.
2: Prostě já jsem chtěl si zahrát fotbal, já jsem nechtěl hrát kopanou, já jsem nikdy neměl rád kopanou. A já kluky pochválím za konstruktivní řešení, i když nedopadne dobře. Vidím to ve světě, zažil jsem to. Jo, za půlku si moc nedostanu, já bohužel jako jsem hodně bolavý, takže pořádně to naplňuje a vlastně pořádně to baví, protože tohle můžu nějak trošku ovlivnit a věřím, že jsem trošku ovlivnil i ty kluky a že z toho mají určitě větší radost než nějaké kopané a škardy fotbalu.
1: Stále si povídáme s bývalým fotbalovým reprezentantem a obráncem Davidem Rozehnalem. Budu citovat to, co je napsané v posledním příspěvku na vašich sociálních sítích, že na takovémhle zázračném pažitu se vlastně nedá hrát hnusný fotbal, jak je tam napsáno. Jaký je tady pažita, jaký na něm hrajete fotbal?
2: Tak to musím pochválit mého bráchu, ten se stará o tenhle areál už pár let a to bych chtělo zažít a zkusit si to. Já jsem si párkrát zkusil sekat to, máme vřetenovou sekačku, on s tím chodí každý druhý den, teďka jak to roste a ještě svítí sluníčko do toho, tak každý druhý den to seká, takže se o to stará, ten pažit by nebyl takovej. Hraje se na tom krásně a troufám si říct, že máme jedno z nejlepších hřišť tady v okolí a je fajn vždycky pozorovat soupeře, kteří přijedou. Podívají se na hřiště, přístupu do areálu a rozzáří se jim oči, tak věřím, že i pro bráchu je to takový zadosti učiní a musím smeknout před ním, protože obětuje spoustu volného času pro to, aby my jsme na to mohli hrát.
1: Co vás jinak kromě fotbalu tady v Kožušanech životně, pracovně naplňuje, nebo co naplňuje váš čas?
2: V Kožušanech je to rodina, protože vlastně moji rodiče tady žijí pořád, já jsem s nima žil dlouhou dobu, do té doby, než jsme odcházeli do ciziny s manželkou, tenkrát s přítelkyní, a rád se semka vracím, protože můj brácha tady žije, bratranec, vlastně moje nejbližší rodina, většina tady žije. Je tady skvělá atmosféra, jste si všiml, že se tady zdravíme s každým. Myslím si, že tady se vytvořila krásná komunita, vlastně i rodičů od mladých dětí. Krásná atmosféra, přátelská, a Kožušany jsou tím specifický, že nějak držíme při sobě, tady ještě nám stojí majka, jsou tady různé společenské akce, starosta a vedení Kožušan, že to vede správným směrem, tak to je na Kožušanech krásný.
1: To říká bývalý vynikající obránce a český reprezentant David Rozehnal. Z Kožušan Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Telegram s adresou svět.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerovský okresní soud potrestal podmínkou bývalou ředitelku základní školy Komenského v Přerově Předmostí za spronevěru peněz. Podle rozsudku vybraným zaměstnancům dávala Věra Zapletalová nadstandardní odměny v desítkách tisíc korun. Část peněz jí poté vraceli. Více už za chvíli v našem vysílání. Hospodaření Prostějova loni skončilo schodkem přibližně 197,5 milionů korun. Ve srovnání s plánovaným deficitem 495,5 milionů je díky úsporám ve výdajích města nižší o 298 milionů korun. Provozní hospodaření města, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji, v roce 2025 skončilo přebytkem více než 242 milionů. Sdělil to primátor František Jura za ANO. Skladby inspirované jazzem, world music, balkánskými rytmy a klasickou hudbou dnes v 19 hodin uslyší návštěvníci Červeného kostela v Olomouci. Koncert, na kterém vystoupí jazzové trio Nenada Vasiliče a smyčcový soubor Moravské filharmonie, se uskuteční v rámci festivalu Dvořákova Olomouc. Sport. Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno až zítra na hřišti soupeře. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na kruhovém objezdu mezi ulicemi Tržní, Dluhonská a Polní v Přerově. Cestáři tam uklízí odpadky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Přerovský soud potrestal podmínkou bývalou ředitelku základní školy v místní části Předmostí. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přije dobré ráno 2:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

0: Do úterního prosluněného rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Bývalá ředitelka základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí Věra Zapletalová se dopustila zpronevěry. Nepravomocně o tom rozhodl senát okresního soudu. Udělil jí za to podmíněný trest. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a tí pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun.
1: Věra Zapletalová rozhodnutí soudu komentovat odmítla. Její obhájce Petr Dítě se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal.
2: No tak protože to považujeme za nesprávný závěr.
3: Jednoznačně vy si stojíte s tím, že skoro nevěra to nebyla.
2: Ne. Jednoznačně úplně, jo?
1: Podle rozsudku si Zapletalová měla několik let přilepšovat tím, že svým zaměstnancům udělovala nadstandardní odměny, které mnohdy převyšovaly jejich základní mzdu a oni ji pak měli poměrnou část v hotovosti vyplácet. 5 i více než 50 tisíc korun. Před soudem to potvrdili ekonomka, účetní i pedagogové. Nezvratných důkazů ale bylo podle předsedy senátu Jana Rektora více.
4: Obžalovaná byla uznána vinou ze spáchání vytýkaného jednání jednak na základě přímých důkazů, kterými byly výpovědi dvou zaměstnankyň, které popsali celý ten mechanismus. Dále k tomuto přistupují nepřímé důkazy, kterými jsou zejména výpisy z účtu jednotlivých zaměstnankyň, kdy je zřejmé, že tyto činili nápadně vysoké výběry v hotovosti přesně v návaznosti na to, kdy jim byly v daném měsíci připsány odměny v řádu 10 000.
1: Zapletalová před soudem tvrdila, že svědci záměrně lžou a motivem jejich jednání byla msta, protože si neplnili své povinnosti. Soud jí ale kromě podmínky udělil také 5letý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích ve školství. Zaplatit taky musí způsobenou škodu. Státní zástupkyně Kateřina Opluštilová jí navrhovala udělit taky pokutu 150 tisíc korun. To ale soud zamítl.
5: Považuji rozsudek za správný a zákonný, nicméně ponechala jsem si lhutu, neboť soud modifikoval ten trest, jak jsem jej navrhovala, oproti mému návrhu neuložil peněžitý trest, avšak navýšil tou výměru trestu zákazu činnosti, takže já zvážím podání odvolání do výroku o trestu až v návaznosti na písemné vyhotovení rozsudku.
1: Případ teď bude projednávat krajský soud. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 26. května, úterý, svátek má Filip a je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. Dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Píšete také na náš Facebook. Děkuji, zde na Zholubic hlásí, u nás je 16 stupňů. Svítí sluníčko a je sucho, chystám se zalévat a trhat trávu mezi kytičkama. Šternberg, 16 stupňů, vzkaz od Laďky, která má namířeno k lékaři. Držím palce, ať slyšíte jen dobré zprávy. A Filip z Rýmařova, ten naměřil 14 stupňů a hlásí slunečno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Dnes jsem vzpomínal na dětství, co jsem tehdy naprosto nesnášel, byl škraloup plavající na povrchu mléka, obzvláště takto vyzdobené kakao mě udělalo smutným. Jaký vy máte nejhorší a nejlepší zážitek z dětství? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Nejlepší můj zážitek z dětství byl pobyt v táboře v Sobotíně. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. Vítku, můj nejhorší zážitek z dětství je výprask od táty řemenem. Jako čtyřletá jsem totiž utekla z domu a šla pěšky ze Šumvaldu do Uničova za tetou. Nikomu jsem samozřejmě nic neřekla. Nejlepší zážitek je až z dospělosti, že mi dcera nic takového nevyvedla, píše Věra. Nejhorší zážitek z dětství je bydlení na sídlišti v Praze. Nejlepší bylo přestěhování do Olomouce. Takové zážitky má Eva. Klečení v koutě a posměch ve škole. Byla jsem trochu baculka. To jsou mé nejhorší vzpomínky na dětství a nejlepší. Byli jsme parta holek a jezdili s kočárkama po Rapotíně, hráli si venku na dece s panenkama a měli jsme bezstarostný život, napsala Marie. Takové jsou naše vzpomínky. Těším se na další. Uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Ředitelé 3 základních a mateřských škol v Olomouci obhájili svoje funkce. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Pokladní, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Ředitelé tří základních a mateřských škol v Olomouci obhájili svoje funkce. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat více léků. Festival Moravské divadelní léto letos hostí olomoucké letní kino. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoučtí radní potvrdili ve funkci tři ředitele základních a mateřských škol. Svůj mandát obhájili před konkurzní komisí na 6 let, říká náměstek primátorky Viktor Tichák z Koalice pro Olomouc a Pirátů.
5: V roce 2026 funkční období končilo třem ředitelům, jednomu řediteli základní školy, byla to základní škola Nedvědova, a dvěma ředitelkám škol mateřských, a to školce Michalské Stromořadí, pod kterou spadá i mateřská škola Čajkovského a Vojanova, a taky v mateřské škole Kapitána Nálepky, pod kterou spadá taky mateřská škola na Bystřičce. Všichni tito tři ředitelé prošli tedy tím konkurzním řízením.
4: Praktičtí lékaři budou moct od července předepsat víc léků. Doteď pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby a komfort. Podle Vojtěcha se tak budou moct specializovaní lékaři věnovat komplikovanějším případům. Z výstaviště Flora do olomouckého letního kina se letos přestěhuje tradiční festival Moravské divadelní léto. Začne 14. a potrvá do 26. června. Součástí bude i program pro rodiny s dětmi, říká mluvčí pořádajícího Moravského divadla Vlasta Pechová.
6: Mezi hlavní taháky letošního festivalu patří hostující divadlo Kalich s oblíbenou herečkou Janou Paulovou a Markem Němcem. Také osvědčené tituly Moravského divadla Splašené nůžky, stand-up Děláme to ve třech, nebo oblíbená inscenace Noc na Karlštejně. Mezi další hosty patří také olomoucké divadlo Tramtárie. A festival zahájí opener koncert Jiřího Korna, Evy Burešové a Patricie Kaňok za doprovodu Moravské filharmonie. Sport.
4: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Karaňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball.
7: Já jsem se necítil vůbec dobře na returnu, já jsem moc nevěděl, jak se tam mám poskládat. I v průběhu toho přípravného týdne moc se nevěděl, jestli mám jít až úplně k plachtě, nebo jestli mám jít proti tak, jak bych si jako představoval, protože jeho druhý servis není nějak extrémně silný, ale vůbec jsem nemohl si najít nějaký rytmus.
4: První kolo dvouhry zvládla olomoučanka Karolína Muchová, která porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Dnes do turnaje vstoupí Češky Nosková, Fruvirtová, Bartůňková a Siniaková a Kopřiva mezi muži.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A foukat má slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na dálnici D1 na 291. až 292. kilometru u oseku nad Bečvou ve směru na Ostravu. Kvůli údržbě vozovky je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Také máte s přáteli tradici, že když na sebe náhodně narazíte někde v ulicích, tak si připomenete, že byste se měli scházet a pak se stejně nesejdete. No, jednou to určitě vyjde. Za chvíli nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes se budeme věnovat s Martinem Písaříkem vzniku lázeňství u nás a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď Řeka v plamenech a Honza Kalousek. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem, prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 26. května, svátek má Filip, vše nejlepší a je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká suchý květen, mokrý červen. Dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Prostějov 19 stupňů, sluníčko má dnes sílu, hlásí Petra, která zdraví z práce. Litovel 18 stupňů, píše Hanka, musí, dokud není velké vedro, okopat kytičky a vytrhat lebedu z cibule, tak ať z toho záda nebolí. A Rapotí 16 stupňů a slunečno, to už je vzkaz od Marka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné z prosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno. Za každoroční zhoršenou kvalitu vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku v letních měsících může podle zástupců Povodí Moravy klimatická změna a taky okolí obce. Jen 5 z 9 vesnic poblíž nádrže má čistírnu odpadních vod. Do přírody se navíc stále častěji dostávají fosfáty z tablet domiček nebo pracích prášků. Ty pak živí nebezpečné synice. Zaznělo to na setkání pracovníků Povodí Moravy s obyvateli obcí.
1: Já tady žiju 70 let, asi pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí.
2: Říká mi pan Radek z Plumlova. Každoroční přemnožení synic a zákaz koupání podle něj ovlivňuje život v okolí přehrady.
1: Když se podívej, přijdete, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kemp, na vrchu, všechno je prázdný.
2: Na besedu se zástupci Povodí Moravy přišli asi 20 lidí. Podle lidovecké starostky Plumlova Gabriely Jančíkové zhoršená kvalita vody obyvatele okolních obcí trápí.
3: Je to přehrada, ke které se hlásíme, je naše, jmenuje se Plumlovská a vím, že občany to skutečně trápí a je to samozřejmě na místě.
2: Popisuje každoroční problémy.
3: Začátek léta začíná vždy slibně a myslím si, že jsme se loni nedostali ani do poloviny prázdnin a už byla na takovém stupni, že bylo zakázáno koupání.
2: Jak souvisí kvalita vody s klimatickou změnou, lidem popsal na příkladech z celého Česka Antonín Tůma, ředitel pro správu Povodí Moravy.
4: Nejlépe je na tom ten, kde je nějaká pramenná oblast, kde je větší množství lesů, kde spadne velké množství srážek, ale to ve vaší oblasti není.
2: Stav se podle něj mimo jiné zhoršuje, protože je stále méně vody a zároveň se prodlužuje vegetační období.
5: Zatímco nám z těch povrchových vod dříve zůstalo pro síť vodních toků a pro podzemní vody 40%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
2: Popisuje, kdy dochází k přemnožení synic.
5: Když hladina klesne a máte tam velké znečištění, vysokou teplotu, tak to jsou ideální podmínky pro synice, které na této vodní ploše není možné eliminovat.
2: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
5: To je daň za blahobyt. My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice.
2: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má ale čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Z Plumlova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání. Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Z pokusu o vraždu obvinili policisté 30-letou ženu v Zábřehu. V bytě pobodala nožem 38-letého muže. Útočnice chtěla policisty přivést na falešnou stopu a vymyslela si příběh o neznámém útočníkovi. Kriminalisté ale případ rychle objasnili a soud poslal ženu do vazby, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Hrubá stavba nového centrálního pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Dělníci budovu nazývanou Nový Franz Josef staví od podzimu 2024. Práce jsou naplánované do roku 2028. Investice vyjde na zhruba 3,5 miliardy korun, uvedl to mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Na vycházku s botaničkou Janou Uhlířovou se dnes můžou vydat zájemci v Šumperku. Dozví se na ní, jaké rostliny kvetou na loukách a mezích v okolí města. Sraz účastníků je podle informací na webu Šumperského muzea v 17 hodin u hřbitova v místní části Temenice. Sport. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku podruhé prohráli. Norsku podlehli 1-4 a propadli se za něj na třetí místo v tabulce. O návrat na druhou příčku a lepší pozici do čtvrtfinále budou hrát večer proti Kanadě. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte po dálnici D35 na 294. kilometru u dolního újezdu ve směru na Ostravu. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Podvodníci přišli na další způsob, jak nás připravit o úspory. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Podle policie přišli podvodníci na další způsob,

0: potřebovali peníze spojený s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
1: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
2: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
1: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
3: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
1: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
0: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po roce, po dvou letech ozývat.
1: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
4: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
1: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li v máji a jestli v máji neprší, červen to dovrší. No dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Hranice 19 stupňů. Dnes se chystáme s manželem na kolo. Asi projedeme část cyklostezky Bečva, píše Věra. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 19 stupňů a Sobotín 17 stupňů Celsia, slunečno. Dnes se bude schovávat seno. To už je vzkaz od Jirky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Skupina Kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. Dnes jsem vzpomínal na dětství, co jsem tehdy naprosto nesnášel, byl škraloup plavající na povrchu mléka. Obzvláště takto vyzdobené kakao mě udělalo smutným. Jaký je váš nejhorší a nejlepší zážitek z dětství? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy, pojďme na další. Vlaďka z Bohdíkova píše, nejkrásnější zážitky z dětství jsou pobyty u babičky a dědy na Vysočině, kde jsme s bratry měli ráj na loukách, v lesích a u vody. Pasení housat, kozy, bude to možná divné, ale i brigáda při selekci brambor, se kterou souvisí i ten nejhorší zážitek, kdy nad námi létalo letadlo zvané Čmelák a poplašil koně zapřaženého do kárky. Takové jsou zážitky Vlaďky. Nejhorší zážitek z dětství poválečná léta, kdy mi děda krejčí ušil hubertus ze zbytkového vojenského materiálu, říkalo se tomu kopřivák, a v kině na 5hodinovém filmu Ruský zázrak, kdy se tam netopilo, upadla tam někomu rtěnka a já na ní celé promítání seděl, no výsledek jasný. A druhý zážitek, když jsem v mateřské školce cosi neudržel, no tehdy ještě na suchém záchodě jsem sundal populární punčocháče i kalhoty a s nahým pozadím jsem utekl domů. Inu nevinné mládí, píše Jirka z Prostějova. Zdravím také Liborku z Nového Jičína, má krásné vzpomínky na dětství, bydleli na samotě v Hájence, Hůrce u Jeseníku na Odrou. Když jsem šla za kamarádkama, vždycky jsem přišla domů pozdě, dostala jsem na zadek, ale ráda na tohle vše vzpomínám, píše Liborka. Honza Zanušovic. Nejhorší zážitek byl, když se rodičům ztratil na dovolené na Duchoňce. Nejlepší zážitek z dětství je, že ho našli. A také prázdniny u dědečka a babičky v Kroměříži. Tak děkuji za vaše zážitky a hlavně, že máme silné a milé vzpomínky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V Prostějovském parku dnes budou soutěžit seniori, více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemné a prosluněné úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud v Přerově potrestal podmínkou bývalou ředitelku základní školy v Předmostí. V Prostějovském parku budou už za chvíli soutěžit seniori. Čeští hokejisté na mistrovství světa po 16 letech prohráli s Norskem. Dnes bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Podmínka, zákaz činnosti ve školství na 5 let a náhrada způsobené škody. To je trest pro Věru Zapletalovou, bývalou ředitelku základní školy Jana Ámose Komenského v přerovské místní části Předmostí. Soud v Přerově ji tak nepravomocně potrestal za spronevěru. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti jí pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun.
2: Věra Zapletalová rozhodnutí soudu komentovat odmítla. Její obhájce Petr Dítě se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal.
3: No tak protože to považujeme za nesprávný závěr.
4: Jednoznačně vy si stojíte s tím, že skoro nevěra to nebyla.
3: Ne.
2: Zapletalová před soudem tvrdila, že svědci záměrně lžou a motivem jejich jednání byla msta, protože si neplnili své povinnosti. Soud jí ale kromě podmínky udělil také 5letý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích ve školství. Zaplatit taky musí způsobenou škodu. Případ teď bude projednávat krajský soud. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by ho mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je aspoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Znalostně vědomostní soutěž dnes čeká seniory v Kolářových sadech v Prostějově. Akce, kterou připravili pracovníci knihovny, městské policie a hasiči, začíná už za půl hodiny. Více mluvčí strážníků Tereza Greplová.
5: Je to pro dvoučlená družstva, tam budeme mít střelbu na laserové střelnici, poznávání pachatele, sportovní aktivity, požární ochrana, kvízy ohledně zdravovědy, poznávačku nějakých přírodních testíky ohledně moderních technologií. A jako doprovodný program je tam fúze se severskými holemi a je tam i takanic terapie. Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
6: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
1: Češi jsou v tabulce skupiny B třetí za Kanadou a Norskem. Právě Kanada bude večer posledním soupeřem Čechů v základní fázi.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A foukat má slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D1 na 249. kilometru u Stříbrnic ve směru na Brno. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Úterní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to je každý týden rubrika Okolo češtiny, připravuje ji bohemista Ondřej Bláha. A to bude okolo 9:45. Podíváme se do Sudkova, tam chystají nové věci. Pokud to tam znáte, víte, že tam byl opravdu schátralý dům přímo v centru, tak ten už je minulostí a v Sudkově budou chystat něco nového. A já pro vás budu mít dvě pozvánky na akce, které se konají právě dnes večer. Jedna se jmenuje Děti jet dětem. Je to benefiční koncert v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci. O něm si budeme povídat za chvilku. A budu pro vás mít také dárek tohoto dopoledního vysílání. Ještě do 10 hodin vám nabídnu dvě vstupenky na dnešní koncert kytaristy Štěpána Raka. Je to Večer pro duši, který se koná v Šumperku v kostele Zvěstování Panny Marie od 19 hodin. A na vstupném můžete ušetřit 700 korun. Jakmile vás vyzvu, zavolejte mi do studia, teď ale ještě ne. A dvě vstupenky na dnešní koncert Štěpána Raka budou vaše. S vámi je dnes Tomáš Kedzior. Dobré dopoledne.

0: Posloucháte úterní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a my vás teď budeme zvát na benefiční koncert, který se koná právě dneska v 18 hodin v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci. Ten koncert, nebo ta akce, když to řeknu takhle, se jmenuje Děti dětem. Pořádá ji nadace Malý Noé, což je organizace, která nabízí pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité péče svých biologických rodičů. O tom všem si budeme povídat s předsedou správní rady nadace Malý Noé Jaroslavem Strejčkem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Strejčku, vy děláte spoustu dobrých věcí. Já bych začal tou dnešní, to znamená tím koncertem nebo akcí Děti dětem. Co to vlastně je?
1: Akce Děti dětem vznikla na základní umělecké škole Žerotín v Olomouci, kde učí jedna pohádková učitelka paní Jana Kropáčková, která říká, není potřeba děti učit jenom naše odborné předměty, ale také vést je k tomu, aby byli dobří lidé. A s touto myšlenkou přišla za naší nadaci, která pomáhá dětem, a vlastně vznikl koncert. Takže ten koncert jsme připravili ve spolupráci se základní uměleckou školou Žerotín. A musím taky poděkovat Římskokatolické akademické farnosti, která poskytla nádherné prostory chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci.
0: Vy říkáte koncert, takže bude se hrát. Kdo bude hrát? Co bude hrát?
1: Program koncertu je fakt úžasný a je opravdu bohatý. 13 vystoupení uslyší návštěvníci našeho koncertu. Bude to v podání nejlepších žáků školy a také jejich pedagogů. Uslyšíte žestě, varhany, harfy, flétny i čembalo. Zazní zpěv i umělecký přednes básní. A pozor, ve světové premiéře zazní královská fanfára od Františka Konečného, což je absolvent základní umělecké školy Žerotín. A zazní ještě druhá světová premiéra od bratra Františka, od Antonína Konečného. Poprvé bude přednesena skladba Láva me domine. A rád bych možná ještě vyzvedl komorní uskupení Flavedo, které letos získalo v celostátních i mezinárodních soutěžích 3x první místo a jsou absolutními vítězi v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol v komorní hře.
0: Bude se tady hrát převážně klasická hudba, rozumím tomu dobře?
1: Ano, ano, jedná se o klasickou hudbu.
0: Kromě žáků základní umělecké školy Žerotín ještě někdo vystoupí? Máte tam třeba hosty nebo nějaké speciality?
1: Ano, ano, já jsem vlastně zmínil naše hosty. Vystoupí Pavel Hekela z Moravského divadla, který přednese Aškenáziho dětské etidy. A v závěru koncertu uslyšíte dalšího hosta, vynikající sbor Chorus Antonalis. A dovolte mi, abych zmínil jednoho opravdu významného hosta, kterým je ambasador naší nadace, šermíř Jakub Jurka. Všichni ho známe jako olympijského medailistu z Paříže, ale on minulý týden vybojoval další významný úspěch, když obsadil na světovém poháru v Bernu 3. místo. A Jakub má hezký vztah k pomáhání dětem a taky proto se stal ambasadorem naší nadace. Ale o tom on bude i povídat při zahájení toho koncertu, takže uvidíte, uslyšíte.
0: Těšíme se, je to v 18 hodin. Od začátku mluvíme o tom, že ten koncert je benefiční, to znamená výtěžek z něj někam poputuje. Možná ještě začnu otázkou, jak vysoké je vstupné, nebo je to na každém, kolik přispěje?
1: Vstupné je docela symbolické 150 korun, takže máme to tady tak, ovšem lidé můžou samozřejmě si koupit vstupenku i dražší, když chtějí, budeme mít sbírkovou kasičku u připrodeji vstupenek, takže asi tak. No. Ale možná bych předem řekl důležitou věc. Naše nadace pracuje, my tomu říkáme systém 100%, což praxi znamená, že všichni v nadaci jsme 100% dobrovolníci a svoji činnost v nadaci si hradíme ze svého. Takže díky tady tomu můžeme na pomoc dětem použít 100% darů našich dárců. Takže i z tohoto koncertu 100% výtěžků poputuje na pomoc tentokrát malému Tobiáškovi. Tobiášek je 4letý chlapec, který trpí těžkou vývojovou poruchou. Tobiášek potřebuje intenzivní rehabilitace, které mu velmi pomáhají a značně ho posouvají vpřed po fyzické i mentální stránce. Ale ty rehabilitace jsou velmi nákladné, a jenom malou část z nich hradí zdravotní pojišťovna, takže většinu těch terapií musí platit rodina ze svého rozpočtu, což je fakt jako iluzorní, když maminka je s dětskem doma 24 hodin, nemůže pracovat, pracuje jenom tatínek, tak platit terapie, které v souhrnu stojí přes 300 tisíc korun za rok, tak bez lidí s dobrým srdcem by to opravdu nešlo. Aktuálně teď Tobiášek potřebuje 46 tisíc korun na nejbližší rehabilitace a o něco takového bychom se chtěli pokusit při tom koncertu.
0: No tak je to jednoduché, stačí dnes přijít tedy na 18. hodinu do chrámu Panny Marie Stěžné v Olomouci, zaplatit vstupné 150 korun a nebo raději ještě něco přidat do kasičky. Pane Staričku, vy jako nadace Malý Noé těch aktivit máte hodně. Dnes se tady bude pomáhat především tomu Tobiáškovi. Co děláte jinak v těchto dnech, týdnech, měsících?
1: Tak děláme to už 18 let, jo? Takže naše nadace je plnoletá. Vlastně teď oslavíme brzy 19 roků činnosti naší nadace. My působíme ve dvou základních směrech. Jednak prostřednictvím darů našich sponzorů hradíme pomoc nevyhodněným dětem, což je tak opravdu ta hlavní činnost. Ale také děti, které potřebují pomoc, vyhledáváme. Kromě daru se snažíme prostředky na pomoc dětem získávat i vlastní aktivitou, takže sázíme stromy. Máme projekt Rostu se svým stromem, kde jsme vysadili v 6 parcích a 15 druzích i 403 stromů. Organizujeme koncerty nebo sportovní akce. Třeba v loňském roce jsme tady v Olomouckém parku organizovali běh kilometry srdcem. A jednou za 3 roky také organizujeme soutěž v kreslení dětí z dětských domovů a klokánků Olomouckého kraje. Patronkou soutěže je Eva Hurečková. A to je manželka patrona naší nadace, jeho slovové virtuóza Václava Hudečka, který je vynikající člověk a naší nadaci opravdu hodně pomáhá. Často vystupuje na koncertech zdarma nebo vahou svého jména. Pomáhá zajistit zajímavé účinkující. Letošní výroční benefiční koncert bude 6. listopadu ve slavnostním sále překrásného klášterního hradiska a vystoupí pan Bohuš Matuš. A možná ještě bych chtěl zmínit, vždycky po koncertu probíhá společenské setkání, které je spojené s aukcí výtvarných fotografií, což je další veliký zdroj financí pro financování pomoci dětem.
0: Tak tohle bude ale až v listopadu ten velký koncert, soustředíme se na ten dnešek, tak tady je to jasné, v 18 hodin v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci, tedy koncert Děti dětem. A snad ještě poslední otázka, pane Staričku, jak můžou naši posluchači třeba podpořit právě vás, tedy nadaci Malý Noé? Jak to udělat, když, dejme tomu dnes na koncert, ať už přijdou nebo nepřijdou, už možná mají nějaký program, jak pomoci?
1: No, podpořit nás může, jak už jsem zmínil, vlastně ve dvou směrech. Jo? Jednak prosím, řekněte rodičům znevýhodněných dětí, ať nás požádají o pomoc. My tady jsme kvůli tomu, tak je to velmi jednoduché. Na našich stránkách webových máme fakt jednoduchý formulář. Když rodiče by si s ním nevěděli rady, ať zavolají, pomůžeme jim ho vyplnit. Takže to bude obrovská pomoc dětem. Samozřejmě tou druhou obrovskou pomocí je finanční pomoc, protože bez peněz bychom prostě nemohli pomáhat. Takže můžeme pomoci, můžete pomoci jednorázovými dary, zaslaný na náš účet, asi číslo tady říkat.
0: To ne, ale máte webové stránky,
1: máme webové stránky. Mm-hmm. Ale máme třeba zajímavou akci Stovka měsíčně, kde si lidé dávají trvalý příkaz k úhradě a pak nám chodí pravidelně peníze 100, 200, 300, jak si kdo může dovolit ze své výplaty nebo ze svých příjmů posílat. Jo. A co je hodně zajímavá pomoc, která vás nestojí vůbec nic, když budete nakupovat na internetu, což asi všichni dneska dělají, tak zkuste platformu gift.cz, kde jednoduše zadáte svůj velkoobchod, zadáte nadaci Marie Noé a normálně nakupujete za běžné ceny a ten velkoobchod nám potom pošle část ze svého zisku. A nebo přijďte na náš koncert Děti dětem, o kterém tady dnes hovoříme. Koná se dnes, já bych zopakoval, od 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Pomůžete tak nemocnému Tobiáškovi a budete odměněni koncertem výjimečně nadaných mladých umělců. Vstupenky jsou stále ještě k dostání na portálu smsticket.cz nebo na místě před koncertem. Tak přijďte, těšíme se na vás.
0: No, na místě bude také předseda správní rady nadace Malinoe Jaroslav Strejček, který byl teď s vámi. Možná snad ještě jedna otázka, kdyby vás naši posluchači chtěli potkat třeba osobně, buď to vás nebo vaše kolegy můžou někam přijít a třeba říct o svých problémech nebo říct, máme tady dítě, kterému byste možná mohli pomoci na základě třeba tohoto rozhovoru?
1: Samozřejmě. Na webových stránkách Malinoe, www.malinoe.cz najdete moje telefonní číslo. Já telefony beru běžně do půlnoci a nikdy se nestane, že bych nezavolal zpět, takže prosím, zavolejte, velmi rádi vám pomůžeme.
0: Jaroslav Strejček, předseda správní rady nadace Malinoe, tak ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuji moc a nashledanou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ještě dokola.
1: Je 10:30, posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se podíváme do Sudkova. Schátralý dům uvolnil místo pro budoucí spolkový dům a lékařské ordinace.

0: odpolední Českého rozhlasu Olomouc zdravíme a podíváme se do Sudkova. Po léta hyzdil centrum obce schátralý dům se zatlučenými okny a nejistou budoucností. Nakonec jej obec získala a na jeho místě roste nejen zázemí pro místní spolky, ale také pro lékaře. Podrobnosti v dopolední Českého rozhlasu Olomouc přidává starosta Sudkova Milena Sobotková.
1: My jsme odkoupili vlastně tu zříceninu a podali jsme žádost o dotaci v rámci Brownfieldu. Dotaci jsme získali a nyní teda dochází ke stavbě. Měl by to být spolkový dům, kde nahoře by měla být ordinace lékaře. Dále máme v plánu tam mít fyzioterapeuta, obecní policii a ještě spolkovou místnost.
2: Jak by ten dům měl asi zhruba být velký, protože ten objekt zas nebyl nějak obrovský, čili přizpůsobíte se, řekněme, tomu, co tady na návsi stojí, protože vzniká tím i takové centrum, je to kousek od školy a podobně.
1: Vzhledem k tomu, že vlastně je to stavba na původním místě, na původních základech a tak dále, tak ty rozměry budou stejný, tam se akorát, o co se to zvětší, tak tam bude terasa a ještě tam bude u toho udělané parkoviště a kompletně úprava okolí. Ale jinak jako velikostně by to mělo zůstat stejné.
2: Mluvila jste o ordinacích a tak dál. Je zájem třeba ze strany lékařů, aby tam byli, protože většinou není problém s místem, ale bývá problém právě s tím, kdo ho obsadí.
1: Rozjednáváme lékaře i maséra, fyzioterapeuta, tam už máme dokonce. Lékaře máme rozjednaný, ale ještě všechno samozřejmě je v běhu. Problém větší trošku bude obecní policie, ale tam bychom chtěli společně ještě další obce, protože to by nebylo reálné, jenom aby to obec Sudkov hradil a tak dále, ale jednáme i s obcí Postřelmov, s obcí Bludov. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že je problém s lidma, ale já pevně věřím, že se nám to do budoucna podaří a tu obecní policii tady budeme mít.
2: Jel jsem okolo, zatím je vidět, že už se staví hrubá stavba. Jak počítáte s dokončením a hlavně to asi nejdůležitější, kolik to bude stát?
1: Tak dokončit by se to mělo do konce letošního roku a předběžně by celá akce měla stát kolem 30 milionů. 50% vychází na dotaci, přibližně 10 milionů máme bezúročný úvěr a kolem 6 milionů jsou vlastní zdroje.
2: Ze Sudkova Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z hasičské

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Štěpán Rák i ve svých 80 letech pilně koncertuje. Hraje na kytaru, ale to, co dělá, je velmi široké. No a dneska přijde zahrát na Večer pro duši právě do Šumperka, do kostela Zvěstování Panny Marie. Ten koncert začne v 19 hodin a vy na vstupném teď můžete ušetřit 700 korun, protože když zavoláte do studia Českého rozhlasu Olomouc na telefon 221 555 444, tak od nás dostanete dvě vstupenky jako dárek. Hezké dobré dopoledne, kdo je na telefonu? Tak a tady se neslyšíme, tak vyzkoušíme další telefonní číslo. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, kluhej Martin u telefonu.
0: Martin, hezky vás zdravím. Odkud vy jste?
1: Ze Šumperka.
0: Zdravím, ze Šumperka. Takže to nemáte daleko. Znáte vy Štěpána Raka aspoň trošku, Martine?
1: No, velmi dobře, už jsem ho viděl několikrát.
0: On taky u vás v Šumperku už několikrát byl, takže no, tentokrát je opět. A i s vámi. Martine, blahopřeju, zůstaňte mi na telefonu. Tak to byl dárek Českého rozhlasu Olomouc. Pro tuto chvíli samozřejmě všechny zveme. Štěpán Rak dneska v Šumperku v kostele Zvěstování Panny Marie od 19 hodin.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Každé úterý rubrika Okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Dnes to bude o příbuznostech českého a slovenského jazyka. Morčacie maso, to není morče, ale kruta. Taky o tom bude Ondřej Bláha mluvit.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: I přes velkou příbuznost češtiny a slovenštiny a přesto, že jak my Češi, tak Slováci jsme na jazyk svého souseda zvyklí a dobře mu rozumíme, i přesto všechno se najde spousta slov, kterým v tom druhém jazyce bez přípravy prostě nerozumíme. Pro nás Čechy může být právě takovým nesrozumitelným a vlastně i matoucím slovem například slovo morčacie. Což je, jak si můžeme hned vysvětlit se slovníkem současného slovenského jazyka, meso z morky, morčacina. Vzhledem k tomu, jak globalizovaná je kuchyně, si Čech možná v první chvíli pomyslí, že morčacie meso je nejspíš morčecí maso. Tedy maso z morčat domácích, ze sympatických hlodavců, kteří v Jižní Americe sdílejí smutný osud našich neméně sympatických domácích králíků. O morčata ale samozřejmě v případě slovenského morčacího mesa nejde. Jde o ptáka jménem morka domáca, což je totéž co česká krůta domácí. Tedy velký kurovitý pták, chovaný především na maso a domestikovaný, podobně jako morče, v Jižní Americe. Tedy morčacie meso je krůtí maso. Ta podobnost mezi slovenským termínem pro krůtu, tedy morka, a slovem označujícím toho hlodavce, tedy morče, není náhodná. Obě dvě slova jsou utvořena poměrně nově a odkazují nejspíš k zámořskému původu obou zvířat, tedy ke slovu moře. Slovo morče vzniklo nápodobou německého Meerschweinchen, což znamená mořské prasátko. A ještě Josef Jungmann ve svém slovníku z 30. let 19. století uvádí vedle slova morče právě také i variantu morka s týmž významem, tedy jako morče domácí. Slovo morka má u Jungmana celkem 4 významy. Za prvé znamená to zmíněné morče, za druhé tu rovněž zmíněnou krůtu, za třetí je u Jungmana morka moratá kráva, tedy kráva mourovatá, zbarvená spíš do tmava. A za čtvrté Jungmann uvádí, že morka je také, cituji, canis familiaris fricator, tedy něco jako přítulný domácí pes. Řečeno jedním slovem mopslík. Na příkladu slova morka se ukazuje dost názorně, jak složité bylo za národního obrození ustalování té z části uměle dotvořené české slovní zásoby. A mohlo to mít všechno i různé tragikomické výsledky, když zvážíme, co třeba mohla způsobit významová neurčitost slova morka, a to nejenom v kuchyni, ale i obecně v hospodářství. Naštěstí naši předkové pracovali nejen s rozmyslem, ale i rychle, takže už brzy po Jungmannovi byla čeština, včetně odborné terminologie, propracovaná skoro tak dobře jako dnes. Od mikrofonu z olomouckého studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Šumperk nabízí investorům pozemky v budoucí průmyslové zóně. V okolí Přerova se koná dvoudenní vojenské cvičení. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Šumperku bude mezi ulicí Jesenická a železniční tratí nová průmyslová zóna. Zájemci o tamní pozemky můžou pracovníkům radnice posílat své nabídky do konce června. Zástupci města je budou posuzovat nejen podle ceny za metr čtvereční, ale taky podle záměru na využití parcel, uvedla to mluvčí Jana Kaněvová.
4: Důležitým kritériem bude například vznik nových pracovních míst nebo charakter podnikatelského záměru. Šumperk proto upřednostňuje výrobní projekty před čistě logistickými nebo skladovacími areály.
2: Obyvatelé místních částí Přerova, Penčic, Čekyně a Žeravic dnes a ve středu můžou narazit na jednotku vojáků. V civilní oblasti budou nacvičovat skrytý přesun, vysvětluje mluvčí mechanizovaného praporu z Přáslavic Martina Štěpánková.
5: V úterý a ve středu probíhá v okolí Přerova výcvik v topografické přípravě a skrytém přesunu vojáků v neznámém civilním obydleném terénu. Výcviku se účastní malá skupina vojáků, kteří budou mít za úkol přesun z místa A do místa B skrytě, nepozorovaně a bez kontaktu s civilním obyvatelstvem.
2: Falešní investiční poradci z lidí vylákávají peníze pomocí pravých transparentních účtů. Varuje před nimi policie. Podvodníci uvedou účet, který je snadno ověřitelný a věrohodný. Svoji oběť nejdřív nechají poslat peníze tam, aby získali jejich důvěru. Pak ale dotyčnému napíšou, ať částku dál posílá na jiné číslo účtu. To už je většinou osobní účet, kde finance zmizí. Varovným signálem je podle policistů velmi snadné zjednání investice a rychlá akce.
3: Sport.
2: Rodačka z Olomouce, tenistka Karolína Muchová na Roland Garros postoupila do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Po zápase Muchová mluvila o komorní atmosféře na velkém kurtu Susan Langlenové, kam zápas pořadatelé na poslední chvíli přesunuli.
6: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje. Vždycky se radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
2: Dnes se v prvním kole představí Češky Nosková, Fruvěrtová, Bartuňková a Siniaková a mezi muži Vít Kopřiva.
3: Počasí.
2: Jasno nebo skoro jasno, tak dnes bude vypadat obloha na střední Moravě. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 na 246. kilometru u Mladče ve směru na Hradec Králové. U středových svodidel leží sražená srna. A na D35C také pozor na 294. kilometru u Dolního újezdu ve směru na Ostravu. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce. krátce po 10. hodině vám příjemné a pohodové dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Od mikrofonu přeje Zora Ješková. Jestli pak vám v průběhu roku přišla do schránky příručka s názvem 72 hodin. No, možná přišla, možná jste o ní ale jenom slyšeli a nepřišla. A proto si dnes vlastně tuhle příručku, která nás má poučit, jak se chovat v krizových situacích, probereme. Právě v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. A o jakých krizových situacích tady vlastně hovoříme? Proč se o nich tolik mluví právě v poslední době? Tak my si o tom dnes budeme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídat s poručicí Petrou Maléřovou a poručicí Petrou Sotolářovou z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Věděli byste třeba, jak si připravit takové nouzové zavazadlo a nebo třeba kolik vody byste potřebovali na 3 dny bez elektrické energie, tak i o tom si dnes budeme povídat. Zora Ješková u mikrofonu, krásné dopoledne přejeme.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě jednou krásné a pohodové dopoledne vám všem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje Zura Jišková. Jsem ráda, že si dnes můžeme povídat s milými hosty z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Je to poručice inženýrka Petra Maléřová. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní inženýrka poručice Petra Sotolářová. Také vám dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
1: My si dnes budeme povídat o tom, jak se zachovat v krizových situacích a také o příručce 72 hodin, kterou mnozí dostali do svých domácností, do poštovních schránek, ale mnohé domácnosti také nedostali. A vy jste obě dvě dámy právě zvyklé oslovovat veřejnost, vzdělávat ji a věnujete se právě workshopům, které třeba na těch vašich územních odborech už proběhly. Úplně ty první workshopy, které vzdělávají veřejnost na téma, jak se zachovat v krizi, se konaly už v Přerově a také v Šumperku. Bylo to 4. května. No, ale proč vlastně právě o tom všem mluvit a proč právě 72 hodin? Proč nějaké takové ty přípravy na krizi, když tady žijeme v klidu a dá se říct si ve VIP zóně Evropy? Paní Sotolářová.
3: Jedna velká událost, která se stala na podzim roku 2024, byly povodně, které zasáhly Šumpersko a Jesenicko a samozřejmě také jiné části republiky. A to byl jeden z hlavních impulzů, proč vlastně nějakým způsobem obyvatelstvo informovat o tom, že je potřeba, aby něco konali i sami, než se k ním ty záchranné složky dostanou. Takže to byl takový prvotní impuls, protože mnozí lidé zažili v minulém režimu nějakou branou výchovu, nebo něco, ať už to bylo ve škole nebo v zaměstnání, ale v současné době máme takovou jakoby 30-letou propast, kdy se tohle téma vlastně vůbec se o něm nemluví. Mluví a lidé nevědí, co mají dělat. A my se pak setkáváme s tím, že nevědí, jak se mají chovat při evakuaci nebo v těch mimořádných událostech, protože ta příručka právě mluví o mimořádných událostech nevojenského typu. To znamená povodně, nějaké výchřice, tornáda, nebo třeba právě blackouty, které jsou momentálně asi jakoby největší hrozbou.
1: Mm-hmm. A proč právě 72 hodin, paní inženýrka Maléřová?
2: Chceme, aby byli lidé připraveni na 72 hodin, to máme 3 dny, když se to přeložíme, do řeči dnů. A je to vlastně na 72 hodin. Na začátku se stane nějaká mimořádná událost, lidé jsou ve stresu, neví, co mají dělat, záchranné složky zachraňují. Principem záchranných služek je zachraňovat obyvatelstvo pomocí jim. To znamená, že ten, kdo je v ohrožení, bude jako první zachráněn a ti ostatní lidé, kteří nejsou v přímém ohrožení, tak bychom rádi, aby byli připraveni případně na těch 72 hodin, na ty 3 dny sami doma. Připravili si nějaké jídlo, pití, případně evakuační zavazadlo, kdyby bylo potřeba je evakuovat.
1: Tak pojďme si teď udělat takový krátký jenom souhrn v bodech, přehled toho, tedy o čem všem si dnes budeme povídat, co všechno budeme rozebírat. Tak vy jste zmínila...
2: Určitě vodu.
1: Vodu.
2: Ta si říkáme, že je nejdůležitější a lidé na to zapomínají, mít dostatek vody doma.
1: Vody, další téma bude
2: jídlo.
1: Jídlo. Ano, jaké konkrétně?
2: Přesně tak, řekneme si, které je dobré mít doma.
3: A když máme nasycená bříška, tak je potřeba nasytit teda i jakoby nějakým způsobem dostat nějaké informace. Aha. A s tím nám pomáhá právě Český rozhlas, ať už je to jako takový, nebo Český rozhlas Olomouc.
1: Takže
3: jako
1: vlastně zdroje budeme
2: mít správné zdroje.
1: Jak se k ním dostat, k těm zdrojům také?
2: Přesně tak, v dnešní době Facebooku a dalších sociálních sítí je potřeba ty informace
1: rozlišovat.
2: Přesně tak, dobře rozlišovat.
1: Co ještě? Možná nějaká evakuace případná, evakuační zavazadla a podobně?
2: Přesně tak, podíváme se na evakuaci, co je dobré si připravit doma do evakuačního zavazadla, kde bychom měli být evakuováni.
1: A napadá
2: podíváme
1: mě
2: se
1: ještě
2: na sousedy.
1: Sousedy, ano, a signály mě ještě napadá.
2: Dobře, možná. Řekneme si, kolik těch signálů tady doopravdy je. A jak je poznáme?
1: Spousta důležitých věcí, které se dnes dozvíte tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Našimi hosty jsou poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a povídáme si o tom, jak se připravit na krizovou situaci.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc jsou dnes poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sutolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Povídáme si o tom, jak se připravit na krizovou situaci. O tom, o jakých krizových situacích, povodně, tornáda, hurikány, blackout, o tom jsme mluvili, ale teď, jak se vlastně dozvíme, jak poznáme, že krizová situace nastala, že už jsme v tom?
1: Můžeme se o tom dozvědět jednak pomocí varovných signálů nebo varovného signálu, protože v České republice existuje jenom jediný varovný signál a spousta lidí si to zaměňuje s dalšími signály, jako je třeba zkouška sirén nebo požární poplach, ale opravdu varovný signál existuje jenom jeden v České republice a to je všeobecná výstraha a je to takový kolísavý tón. Uhum. A ten by lidé slyšeli ať buď z rotačních sirén, anebo třeba z elektronických sirén, nebo z rozhlasu.
0: Jak dlouho to trvá, tady ten kolísavý tón?
2: 140 sekund trvá, 140. Je délka.
1: A může se až třikrát opakovat. Pokud je to ve spolupráci s nějakým místním rozhlasem, tak potom se lidé můžou dozvědět i tu informaci, co se vlastně děje. Pokud je v té obci třeba jenom siréna, tak je dobré vlastně vědět, že pokud slyším varovný signál, měla bych se někde ukrýt uvnitř nějaké budovy a zapnout si televizi, rádio a snažit se získat nějaké informace, co se vlastně děje.
0: Ono, možná někdy by se to lidé mohli zaměnit třeba v obcích se svoláváním hasičů, vlastně z výjezdy hasičů. Dá se to zaměnit?
1: Nemělo by se to dát zaměnit, ten signál je jiný. Je takový kolísavý a mělo by to být na první pohled nebo na první poslech. Zřejmě.
0: K tomu, jak získávat informace, dobře, takže to je taková ta první výstraha. Při této výstraze to znamená tedy, že se máme ukrýt.
2: Určitě. V první řadě bych se šla ukrýt někde do nějaké budovy a vyčkala bych opravdu, co se vlastně děje.
0: Další informace. A kde jsou takové bezpečné ukryty, když jsme někde v prostoru, nevíme, jako co se děje?
2: I váš domov je bezpečný ukryt. I když půjdete po ulici, tak první obchod je pro vás bezpečný ukryt. Takže nevyhledávat třeba jenom ukrytí ve smyslu krytu, jak se dřív hledalo, klidně i pevná budova nebo budova je pro vás ukryt.
0: A to znamená, že se v první chvíli myslíme na to, abychom se chránili třeba před tím tornádem, nebo třeba před kouřem z požáru. My jsme tady vzpomenuli situaci, která nastala vlastně v loni na jaře v Hustopečích.
2: Ano, byl to 28. února. V Hustopečích byla dopravní nebo železniční nehoda vozu, který převážel benzén a lidé se právě tu informaci dozvěděli ze sirén, z rotačních sirén, co tam byli na obci, samozřejmě z rozhlasu. Starostka měla přímý vstup z telefonu do rozhlasu a potom tam byly cílené SMSky, které v určitém území to obyvatelstvo dostalo.
0: Ty SMSky, to si myslím, že je docela dobrá věc. Funguje to takhle všude? Nebo je to jenom pro chytré telefony? Nebo co udělat pro to, abychom ty SMSky dostávali?
1: Ty SMSky, pokud je nějaká mimořádná událost, tak už v současné době funguje nějaký systém, který vás informuje, ale ty SMSky chodí třeba s nějakým zpožděním. Ale v současné době se připravuje projekt Cell Broadcast, kdy na chytré telefony by měla přijít v nějakém perimetru, kde je zrovna ta mimořádná událost, tak by vám měla přijít zpráva přímo na displej toho telefonu. A mělo by to být velmi jakoby rychle by to mělo reagovat. Ta zpráva by se k vám měla dostat co nejdříve. Ale pak další možností, pokud mají lidé aplikaci záchranka staženou ve svém telefonu, tak i toto funguje. Pokud je nějaká mimořádná událost, tak ten telefon je na to upozorní, ta aplikace.
0: Výborně. Takže jsme se dozvěděli, jakým způsobem se dozvíme informace. No a abychom ty informace dál dostávali, tak potřebujeme taky zdroje, že jo?
1: Je to tak. Právě ten postup, pokud slyšíte varovný signál, by měl být takový, že se ukryjete v nejbližší budově, abyste byli chráněni a v bezpečí a snažíte se získat informace, co se vlastně děje a jak máte postupovat dál. To znamená, pokud funguje elektřina, internet, můžete prostě na telefonu zjistit, co se jakoby děje v nejbližším okolí ze zpráv, nebo si prostě pustíte třeba regionální rádio a snažíte se získat ty informace o tom.
3: No a pokud už jsem potom těch 72 hodin třeba uvězněný doma, taky tam je ale důležité mít informace a v případě, že elektřina nefunguje, tak tam nám asi digitální rádio moc nepomůže.
2: To je pravda, ale doporučujem, aby měli lidé doma, jak bývali dříve, rády a na baterky, takže určitě nezapomínat na to a využívat i tyhle
3: přístroje. Dostatečná zásoba baterek nebo powerbanky.
2: Přesně
3: asi,
2: tak.
3: Možná také. To jsou takové ty nejdůležitější informace, tedy k tomu, jak se vlastně k informacím v krizové situaci dostat. No a teď, když už se dostaneme domů do relativního bezpečí, tak co mít doma? Tak to je vlastně, abychom přežili těch 72 hodin, tak to je další velké téma. Podíváme se na ně za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes povídáme o tom, jak se zachovat v krizových situacích a jak být hlavně na ně připraveni, protože když jsme na krizovou situaci, jako je tornádo, povodeň nebo požár, blackout, když jsme připraveni, tak nejen, že můžeme zachránit sami sebe, ale také pomoci druhým a zároveň vlastně umožnit záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří patří těm nejslabším a jsou třeba i v ohrožení života. No a o tom, jak se připravit, si dnes povídáme s poručicí Petrou Maléřovou a poručicí Petrou Sotolářovou z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. A my jsme si pověděli o zdrojích informací. A teď, když už tady jsme doma, těch 72 hodin třeba zavření, tak jaké zásoby doma být, co se týče, no prostě co mít doma, tak. Ono to není jenom jídlo.
1: Já ještě než se dostaneme k těm zásobám, tak bych chtěla říct, vy jste totiž pěkně řekla, že zůstaneme 72 hodin doma zavření a musíme si uvědomit, že pokud bude nějaký blackout, nemusíme být právě zavření úplně doma. Není to situace covidu a je možné ten čas využívat tak, aby jsme nemuseli být třeba úplně doma. Aha, takže pokud je počasí, jako je dneska, tak si můžeme, sice nemůžeme jít do zaměstnání, protože nefunguje elektřina, ale můžeme to využít tím způsobem, že můžeme jít třeba na nějakou procházku, na nějaký výlet a nemusíme se doma stresovat tím, jestli máme, že nám nejde elektřina a takhle. Takže
0: a v případě, že by nastaly ale povodně, tak jako jsme zažili. Určitě. To je jiná situace.
1: To je určitě jiná situace, ale tady v tom případě, že nejde, že nějaký ten dlouhodobý výpadek elektrické energie a jsme odkázeni na to, že nemůžeme do toho zaměstnání, tak v tomhle případě jenom potřeba myslet, že to není opravdu covid, kdy musíme být zavření doma.
0: Mm-hmm. Co mít doma tedy určitě? Takže asi zásobní potraviny?
2: Určitě nějaké trvanlivé potraviny, řekneme si za chvilku jaké a hlavně nezapomínat na vodu. Spousta z nás bydlí v rodinných domcích, spousta z nás bydlí někde v paneláku a ne každý má doma pitnou vodu balenou. Sama jsem toho důkazem, že doma nemáme balíky vody a opravdu, když se stane ta mimořádná událost, je právě počítat s nějakou pitnou vodou pro rodinu, pro běžné užívání, pro pití samozřejmě, ale také pro čištění zubů a další věci. Říkáme, že takové minimální množství, co mít na ten jeden den, jsou 2 litry na osobu, takže si to vždycky každá rodina vynásobí, kolik je potřeba mít, přesně tak, kolik je potřeba mít té vody doma.
0: Takže mít to doma, udržovat to v době záruky, jak si tady pravidelně třeba obměňovat a
2: určitě,
0: prostě, teďka bude, to doma měli.
2: Určitě, teďka bude léto, každý z nás jezdí autem, nějakým dopravním prostředkem do zaměstnání, když tu vodu mám doma, tak ji využiju, vezmu si sebou do auta na výlet, na dovolenou. Není to tak, že by mi tam museli stát v kuchyni 2 balíky, 3 balíky vody, ale samozřejmě to používám, využívám.
0: Voda. Co potraviny?
1: I s těma potravinama není potřeba teď nutně běžet do obchodu a udělat si druhou spíš a mít velké zásoby těch potravin, ale zkusit se využívat toho, co normálně běžně jíme. To znamená, pokud mám ráda těstoviny, tak vím, že si nakoupím prostě jenom víc balíčku těch těstovin, aby mi to vydrželo případně na těch 72 hodin a jak je spotřebovávám, tak je postupně zase doplňuji. Ale u těch těstovin je třeba zase počítat s tím, že na to potřebujeme velké množství vody a energie, aby jsme to ohřáli. Takže v případě, že nám nefunguje elektrika, nefunguje nám sporák, je potřeba počítat i s tím, s nějakým alternativním zdrojem pro ohřívání těch potravin. Ale jinak
0: já vám jenom tady, pardon, skočím do řeči. Dá se předpokládat, že v případě blackoutu, že by nefungoval ani plyn?
1: Může se stát, že do nějaké doby ten plyn přestane fungovat nebo nebude dodáván do té sítě. A stejně tak to může být s vodou. I ty vodárny, která jsou vybaveny nějakými náhradními zdroji elektrické energie a jsou třeba schopni ještě některé třeba 24 hodin fungovat a dodávat vodu do sítě. Pak jsou samozřejmě gravitační, kdy vám to jakoby, ty budou třeba fungovat pořád, ale tam, kde se používají čerpadla a je potřeba tu vodu nějakým způsobem někam do elektřina, tak tam se do nějaké doby může stát, že ta voda přestane také téct.
0: Takže dobrá pomoc, pokud nemáme doma topení na pevná paliva, dřevo a podobně, tak co mě napadá, kamera, kempingový vařič, dvouplotingový a plynová bomba.
2: Přesně tak.
1: Přesně tak. Přesně tak. Nebo v současné době jsou hodně rozšířený plynové grily, takže využít třeba i toho plynového grilu a mít ale dostatečnou zásobu toho propambutu.
0: No kromě těstovin, rýže a podobně, tak konzervy? Možná asi nějaké masové paštiky.
2: Určitě, jak říká můj kolega, nejlepší tuňák, ten se dá jíst bez ničeho. Takže určitě mít nějaké
0: něco, co nemusí být v lednici.
2: Přesně tak, mít nějakou konzervu, nějakou zavařeninu, cokoliv pro děti, džem, med, to určitě doma máme všichni a není potřeba to zbytečně kupovat. Ale jsou potom lidé, kteří mají své adventure meny a různé přípravky, které používají na kempování, když jedou, kde není potřeba mít ani ten kempingový vařič a pomocí různých způsobů se dá ohřát jídlo, aniž by museli využívat tyhle ty vařiče.
0: Napadá mě co zmrazené potraviny.
1: Je dobré, když nejde ta elektrická energie, tak je dobré využít toho, pokud máme kombinovanou lednici s mrazákem, vytáhnout z toho mrazáku, ať už nějaké ty zmrazené potraviny a dát je do té lednice, aby nám vlastně ta lednice fungovala, nebo to namrazené, ty namrazené potraviny nám budou chvíli v té lednici fungovat a budou nám to chladit. Takže ty jogurty, které tam máme standardně nakoupené, tak nám vydrží další dobu, když tam dáme právě to zmrazené. Ty zmrazené potraviny z mrazáku, které stejně jednou budeme muset spotřebovat, protože ten mrazák prostě nevydrží.
0: A teď mě napadá ještě ti, co mají na střeše umístěné solární panely. Dá se říci, mohou si říci, my jsme za vodou?
1: Je to strašně individuální, protože těch systémů, pokud se bavíme o fotovoltaice, jsou asi tři takové základní druhy. Jsou to, kteří jedou přímo z toho sluníčka a dodávají třeba do sítě a nechávají se jenom malou spotřebu pro svoji domácnost. Ano. A tam ti jsou závislí na tom, jaké bude počasí. Jestli jim to bude fungovat nebo nebude fungovat. Pak je spousta těch, kteří už mají i nějaké baterie.
0: Aha, takže bateriové úložiště malé nějaké doma.
1: Přesně tak. A ti budou využívat toho, dokud budou mít zásoby v těch bateriích a pak budou zase závislí na tom počasí, jestli jim bude svítit sluníčko a jestli se jim ty baterie budou dobíjet. Aha, a pak jsou ještě nějaké ostrovní systémy a tam je možné, že to nějakým způsobem bude fungovat, ale to nedokážu říct.
0: A když jsme vlastně u těch zásob, tak bychom neměli zapomínat na zásoby krmiva asi pro naše zvířata, pokud máme nějaké doma. Je to tak.
2: Určitě.
0: Chovatele.
2: Přesně tak. Nezapomínáme si nakoupit, ale jak říkám, ti chovatele určitě mají nějakou zásobu. Pokud je výstraha, dopředu víme, že budou nějaké povodně, tyhle ty mimořádné události, dá se připravit dopředu.
0: Zásoby léku možná léky. Asi také.
1: Chtěla jsem říct právě zásoba léku. Myslet na to, že pokud mám nějakou nemoc, která je jakoby dlouhodobějšího charakteru a beru pravidelně léky, tak myslet na to, že pokud už dobírám prostě nebo beru poslední krabičku, tak si volám lékaři k tomu, abych doplnila zásoby těch léků.
0: My se za chvilinku budeme povídat dál. Ale máme ještě na programu takové zajímavé věci, jako třeba jakým způsobem si ošetřit a zajistit toaletu v té krizové situaci, když potřebujeme jít na záchod a teďka nám nefunguje ta voda, no tak 72 hodin, to přece nejde, abychom byli bez použití. Takže co třeba dělat v takovém paneláku, jak to vyřešit? Tak za chvilku v Českém rozhlase Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. Našimi hosty jsou Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru. Povídáme si o tom, jak se připravit na krizové situace. No a teď ty záchody. To je ale důležité téma. Přece jenom jsme 72 hodin, jsme v paneláku, skutečně třeba fakt jsou ty povodně. A teď jak to vyřešit se záchodem, se splachováním, když nám neteče voda?
1: Je to takové ožehavé téma, ale každopádně příručka nám radí, že bychom měli mít doma i pevné pytle na odpadky třeba a vlastně ten pytel použít tak, že ho dáte do toho záchodu, vykonáte potřebu, dáte to ideálně ještě do jednoho pytle a pak to dáte do komunálního odpadu. A platí to samozřejmě pro tady tu mimořádnou událost, kdy nám neteče voda, nefunguje elektřina. Ale každopádně někdo, kdo bydlí, má rodinný domek, zahradu, tak si řekne, my chytáme dešťovou vodu, spláchneme to dešťovou vodou a máme vyhráno. A bohužel ta příručka je koncipovaná tak, že je velmi stručná, takže na některé tady ty úskalí není myšleno a proto právě děláme ty workshopy, přednášky a besedy. Takže pokud byste to chtěli zalívat dešťovou vodou, kterou máte doma v kádi, nebo na zahradě v kádi, tak musíme upozornit na to, že může se stát, že na to nejsou připravené ty kanalizační sítě a může se stát, že pokud ta kanalizační síť je přečerpává na některých stanovištích tu kanalizaci, tak v případě, že nefunguje elektrická energie, tak ty čerpací stanoviště nebudou fungovat a pokud to spláchnete, tak se to bude postupně ucpávat, až se to ucpe k tomu vašemu záchodu.
0: Mně tak napadá, že možná je třeba dobré i ti, kteří mají doma kočky, tak vlastně oni mají takový nějaký ten granulát, který vlastně zabraňuje tomu pachu částečně.
2: Tomu zápachu, ten kočkolit určitě. Pokud někdo má doma, dá se také využít. Ne každý má doma

0: mě vyzve k tomu, abychom se evakuovali. A co vlastně mít jakoby sebou, co to je takzvané evakuační zavazadlo? Já si ještě pamatuju, že něco takového jsme se kdysi učili v branné výchově.
1: Tak pokud co se týká té evakuace, tak oproti příručci my máme trošku jako jinou radu. V případě, že se potřebujete evakuovat, dozvíte se teda o tom z těch, tak jak jsme mluvili o těch sirénách a rozhlase.
0: Prostě tak, potřeba opustit domov.
1: Přesně tak. Určitě. A jednak od záchranných složek se to určitě dozvíte, nebo přímo třeba z té obce, kde bydlíte, tak tam ti vám podají ty informace.
2: Určitě starosta rozhodne, že se nařídí evakuace a potom je potřeba dbát těch pokynů, těch záchranných složek a postupovat tak, co vám řeknou, opravdu udělat.
1: Přesně tak. V té příručce se dozvíte, že byste měli dát nějakou cedulku na svůj dům a napsat tam, že jste se evakuovali tehdy a tehdy a tam a tam. My oproti té příručce máme trošku jinou radu a říkáme, že by to měli nahlásit na obecním úřadě. Naši kolegové provádí, v současné době se dělají pro starosty takové workshopy krizových štábů a my jim to tam zdůrazňujeme stejně tak jako při kontrolách obcí, takže my už máme ty starosty připravené na to, že v případě nějakých evakuací by jim tam volali občané, že se budou evakuovat třeba k nějakým známým nebo někam, aby na to byli připraveni, aby tam měli ty administrativní pracovníci, která tohle bude zpracovávat, protože nám nepřijde úplně rozumné vylapovat nějaké cedulky na dom, na dům, že nejsme doma.
0: Jasně. No a co teda vzít sebou? Takže když se evakuujeme.
2: Určitě, pokud se nařídí evakuace, starosta a záchranné složky vás budou evakuovat, případně vy můžete sami, pokud ta cesta je bezpečná z toho a není to třeba jako v případě povodní, hasiči zachraňovali na lodích, vrtulník lítal, zachraňoval lidé, lidi zůstávali tam opravdu dlouho i přes pokyny, že se mají evakuovat, takže co nejlépe sebou, tak určitě si vezmu nějakou tašku, do které se začnu postupně balit. Začnu se balit nějaké náhradní oblečení, vezmu si léky, pokud užívám, vezmu si případně tu aspoň jednu vodu, co mám sebou.
1: Nějaké doklady, osobní doklady.
0: Dokumenty.
1: Dokumenty. Mm-hmm. Pak je samozřejmě dobré si vzít nějakou tu powerbanku, mobil, protože tam se může v nějakém evakuačním středisku, nebo kam se evakuujete, tam může fungovat ta elektřina.
2: Pokud jdu s dětmi, určitě nezapomenu vzít nějakou hračku, knížku, nějaké hry, aby jsme tam případně zabavili ty děti.
0: Nespoléhat na to, že bude fungovat bankomat a asi mít sebou hotovost.
2: Určitě hotovost, odpovídající našim potřebám, vzít určitě sebou. Pokud zase záleží na tom počasí, jestli jdeme v létě, jdeme v zimě, to je taky strašně důležité, protože když bude zima, beru si sebou nějakou deku, náhradní zimní oblečení, pokud bude pršet, vezmu si určitě pláštěnku, opravdu to přizpůsobit, i to evakuační zavazadlo tomu počasí.
1: A nemusíme zapomenout taky na nějaké to malé rádio, aby jsme měli ty informace, pokud teda by třeba nešla ta elektřina a nemohli bychom se na to podívat na telefonu. Mm-hmm.
0: My se teď dáme ještě krátkou písničku a potom v té závěrečné části se ještě budeme věnovat takovým těm vlastně mezilidským vztahům, protože když se takhle něco děje, tak samozřejmě v první řadě musíme zaopatřit sebe, ale pak také myslet na druhé. Tak za chvilku.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a my v tuhle chvíli už vstupujeme do úplně finální části toho našeho dnešního povídání o tom, jak se připravit na krizovou situaci typu povodeň, tornádo, požáry, nebo já nevím, blackout, samozřejmě to je takové to hlavní, co vlastně může v takových situacích i nastat a je velmi nepříjemné. Povídáme si o tom všem s Petrou Maléřovou a Petrou Sotolářovou, poručicemi, inženýrkami z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, se kterými se i vy můžete setkat na workshopech a besedách, ale o tom také ještě budeme mluvit. A slíbili jsme, že se teď pověnuje i mezilidským vztahům. Tak, proč je to tak důležité právě ty mezilidské vztahy? Ono se říká, že i v letadle, když je nějaká mimořádná situace, tak první zachráním sebe. Co by na to?
1: No pokud nezachráním sebe, tak nemůžu zachraňovat nikoho dalšího. Ani své děti, ani svou další rodinu. Takže určitě myslet na sebe v první řadě, ale samozřejmě se díváme, víme, kde bydlíme, víme, kdo bydlí vedle nás, ať už bytě nebo na vesnici, můžeme být v blízkosti nějaké seniory, případně handicapované občany, nemusí mít přístup k internetu nebo k informacím, takže určitě se zaměřit i na sousedy, pomoci sousedům a můžou potřebovat případně nějakou lékařskou pomoc nebo jenom opravdu jim postačí ty informace.
0: Mm-hmm. Co k tomu ještě? Možná taky je důležité upozornit na to, jakým způsobem vlastně ty situace zvládáme nejen po té fyzické stránce, ale třeba i psychika může hrát jako hodně velkou roli při zvládání krizových situací.
2: Je to tak. Může nás jakoby zaskočit, že nějakou situaci nezvládáme, jsme z toho přepadlí, špatní. A všechno to, co cítíme, je naprosto relevantní, protože ta situace je opravdu mimořádná, ne-li krizová. A pokud někdo z našich blízkých, nebo třeba i ten soused, kolega, pokud se necítí dobře, nebo má obavy z něčeho, stačí prostě tam s ním být, zeptat se, co potřebuje, co bychom pro něho mohli udělat. A tady ty první kroky jsou jednak velmi důležité, ale jednak hodně pomáhají.
0: Takže myslet i na to, koho máme kolem sebe. Napadá mě ještě taková situace skutečně, když jsme v blízkosti někoho, kdo je zraněn a potřebujeme využít zásady první pomoci. Mm-hmm. Jaké vy máte zkušenosti s občany? Znají zásady první pomoci? Dokáží poskytnout první pomoc? Anebo v tom trošku pokulháváme?
2: Tohle asi není úplně, co se týče zdravotnické první pomoci, tak si myslím, že to by byla asi otázka na někoho jiného, ale obecně tak si myslím, že lidé mají velký ostych si, pokud někdy je nějaká možnost si tu první pomoc vyzkoušet, tak lidé se bojí, nechtějí, mají pocit, že jako všechno umí, ale každopádně je moc dobré, že pokud by se cokoliv stalo a zavoláme na tu linku 155, tak jsou tam proškolení dispečeři, kteří nám po telefonu jsou schopni poradit, co máme dělat a případně i jakoby život zachraňující úkony.
1: Takže tady jenom doporučíme jako nebát se a případně, když si nejsem sama jistá, zavolám.
0: Dobře, jak takovou situaci, kdyby nastala, jak to třeba komunikovat s dětmi?
2: S dětem určitě jakoby snažíme se jim říkat tak, jak ta situace opravdu je, nelžeme jim. Samozřejmě říkáme jim to nějak jakoby šetrně vzhledem k jejich věku, tak aby tomu porozuměli. Většinou jsou děti prodlouženou rukou maminky nebo tatínka, takže pokud to maminka zvládá nějakým způsobem ustát tu situaci, tak jsou na dobré cestě i ty děti, že to jakoby nějakým způsobem zvládá. zvládnou.
0: My už jsme říkali, že vlastně vy jste obě dámy právě těmi, které, se kterými se lidé mohou setkávat na workshopech, a ty první úplně proběhly v Přerově a v Šumperku, ale bylo to v květnu. Co další workshopy? Jak se s vámi lidé mohou setkat a dozvědět se o všech těchto věcech, jak zvládat krizové situace víc?
1: Já bych doplnila, workshopy proběhly už i v Olomouci a v Prostějově, takže máme za sebou skoro celý kraj. Čeká nás ještě Jeseník, ale tam chudáci si zažili lidé vyloženě povodně, takže mají spoustu vlastní zkušeností, ale rádi, když tak doplníme. A sledujte určitě naše webové stránky, facebookové stránky, sociální sítě, kde bychom rádi informovali na začátku září a pozvali vás všechny na další workshopy.
0: A pro koho vlastně jsou tedy ty workshopy určeny? Je to jenom teda pro starosty a zástupce obcí, nebo jak to teda máte koncipováno?
1: Jsme úplně pro všechny občané. Pro všechny. Občany, přesně tak. Starostové se dozvídají spoustu informací právě na jím určených workshopech. Děti se dozvídají spoustu informací ve školách, kam chodíme. I vlastně z dalších jiných předmětů, které mají v rámci školní výuky. Ale my právě chceme cílit na občany.
2: Aktivní obyvatelstvo a proto ty workshopy jsou vlastně i v odpoledních hodinách, takže je to i pro pracující. V současné době ty workshopy probíhaly od 4 do 6 hodin odpoledne.
0: Takže od září opět nastoupíte cestu napříč Olomouckým krajem, aby se lidé dozvěděli o tom, jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci, vše potřebné. Já vám moc držím palce na této vaší cestě osvěty. Samozřejmě si všichni přejeme, ať tyto situace krizové, pokud možno nenastanou, ale pokud už nastanou, tak ať víme, jak se v nich zachovat a také dokážeme pomoci nejen sobě, ale i svému okolí, i těm potřebným. Moc děkuju za čas, který prožili tady s námi ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Moc děkujeme za váš čas a jak se vám daří. Naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Zora Ježková pro vás dnešní dobrou radu připravila. My se blížíme k 11. hodině. Čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ředitelé jedné základní a dvou mateřských škol v Olomouci obhájili své funkce. Maskovaní zloději ukradli kovy za miliony korun z areálu firmy v Beňově. Hokejisty Olomouce posílí kanadský útočník Zach Senyshyn. Odpoledne bude slunečno a teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoučtí radní potvrdili ve funkci tři ředitele jedné základní a dvou mateřských škol. Svůj mandát obhájili před konkurzní komisí na 6 let, říká náměstek primátorky Viktor Tichák z Koalice pro Olomouc a Pirátů.
2: V roce 2026 funkční období končilo třem ředitelům, jednomu řediteli základní školy, byla to základní škola Nedvědova, a dvěma ředitelkám škol mateřských, a to školce Michalské Stromořadí, pod kterou spadá i mateřská škola Čajkovského a Vojanova, a taky v mateřské škole Kapitána Nálepky, pod kterou spadá taky mateřská škola na Bystřičce. Všichni tito tři ředitelé prošli tedy tím konkurzním řízením.
0: Škodu za víc než 4,5 milionu korun způsobili čtyři neznámí maskovaní pachatelé v Beňově na Přerovsku. Vnikli tam do areálu slévárny a ukradli palety s barevnými kovy. Materiál odvezli nákladním autem, které odcizili přímo ve slévárně, a poté ho prázdné odstavili v sousedním Zlínském kraji a zahladili po sobě stopy. Sdělila to přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vedení České vsi na Jesenicku pokračuje v investicích do postupné rekonstrukce základní školy, kterou poškodili předloňské povodně. V těchto dnech dělníci začínají s opravou tělocvičny. Investice si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Práce by měly být hotové do jara příštího roku, říká nezávislý starosta Petr Mudra.
3: Samozřejmě je to jednak ty povodňové škody, to znamená podlahy, celé to podloží pod podlahama, obvodové zdivo, ale samozřejmě ta tělocvična už nesplňovala normy, které jsou platné v dnešní době, takže vzduchotechnika, nové vybavení, šatny hlavně, sociální zázemí, je to zhruba 10 milionů korun. Sport.
0: Hokejisté Olomouce oznámili další předsezónní posilu. V pořadí už 9.
4: Stal se jí 29-letý kanadský útočník Zach Senyshyn, který je už 7. novým přírůstkem do útoku Hanáků. Senyshyn byl draftován do NHL v roce 2015 Bostonem už v prvním kole. V tomto ročníku si kluby vybírali takové hvězdy jako Connora McDavida, Jacka Eichla, Mitche Marnera nebo Zacha Werenského. Rodák z Ottawy v NHL odehrál ale jen 16 zápasů. Poslední 3 sezóny strávil v německé nejvyšší soutěži a loňský ročník dohrál v Žilině. Trenér Olomouce Petr Svoboda od něj očekává produktivitu i fyzickou hru a vítá, že Senyshyn je třetím hráčem v útoku s pravým držením hole. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Na střední Moravě čekejte odpoledne jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 35 v Olomouci od Velkomoravské k Albertově ulici. Jsou tam dělníci, kteří pracují na údržbě mostu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás pozveme na unikátní dvojportrét mimořádné osobnosti, fotografa Jindřicha Štrajta. Představuje ho výstava s názvem Z města ven. Můžete ji v těchto dnech i týdnech vidět v Muzeu umění Olomouc. Za chvíli se na ní vydáme v doprovodu kurátorky Štěpánky Bělešové. Chystáme také babské rady, krátce předpolednem bude tato rubrika patřit tvarohu, a kdo už třeba teď obědvá, tak přejeme dobrou brzkou chuť. U mikrofonu je teď Tomáš Kezior.

0: při příležitosti následujícího životního jubila fotografa Jindřicha Štrajta připravilo Muzeum umění v Olomouci výstavu s příznačným názvem Z města ven. Je k vidění až do začátku září, představuje tuto mimořádnou osobnost ve dvou rovinách, říká v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc kurátorka Štěpánka Bělešová.
1: Výstava má dvě části a představuje osobnost Jindřicha Štrajta jako fotografa, což patrně diváci a posluchači znají tuto jeho roli nejvíce, ale pak i představujeme druhou stránku, a to je role Jindřicha Štrajta jako kurátora, osvětového pracovníka, kulturního hybatele, zkrátka člověka, který před zhruba 50 lety na Sovinci vytvořil takové malé nezávislé kulturní centrum, které navzdory tehdejší normalizační šedi velice dobře fungovalo na přátelských vztazích a vazbách, a Jindřich zde umožnil řadě výtvarníků, kteří byli nežádoucí pro tehdejší režim, aby vystavovali a vystupovali.
2: Tak já bych zůstala tady v té první části, která nám představuje Jindřicha Štrajta jako fotografa, který si všímá periferii, všímá si života obyčejných lidí, ale zároveň tady vidíme snímky, které ještě takto nikdy vystaveny nebyly.
1: To je trošku relativní, ano, ty snímky jsou udělány z negativů, které Jindřich nikdy nenazvětšoval, z nejrůznějších důvodů, ale vlastně my po chvilce zjistíme, že ty fotografie jsou důvěrně známe, a to díky tomu, že známe to prostředí ze starších fotografií, známe i ty aktéry a známe i ty situace z Jindřichových fotografií, a najednou se ocitáme ve velice známém světě, který není cizí, který prostě mluví k té naší takové společné minulosti a i k těm společným zážitkům, a právě v tom možná tkví i síla těch fotografií, že Jindřich nám přibližuje ten intimní obyčejný život, to, jak on vlastně přistupuje velice těsně a blízko k těm lidem, které má rád, které obdivuje, které sleduje a dokumentuje.
2: Ty fotografie jsou z oblasti Bruntálska, Rýmařovska, jsou z 80. let. Je to za vás to nejspecifičtější období tvorby Jindřicha Štrajta?
1: Já se domnívám, že fotografie, které vznikly právě koncem 70. a v 80. letech z toho cyklu, který Jindřich potom pojmenoval Vesnice, svět, jsou vlastně jeho nejsilnější. Vznikaly v období, kdy i on sám neměl jednoduchou pozici v rámci té výtvarné nebo i společenské scény, a i to prostředí bylo v té době tak okrajové, opomíjené. Nikoho z centra nezajímalo, co se děje na Bruntálsku. To byly skutečně vesnice, které byly dosidlovány, bylo tam řada lidí vykořeněných, kteří neměli vztah k tomu místu, a Jindřich se snažil zachytit jejich každodenní útrapy, to, jak bojují s tím prostředím, protože to skutečně prostředí v mnoha směrech a dodnes je velice problematické, co se týká dopravy, vzdělávání, pracovních příležitostí, tak samozřejmě mnohonásobně zesílené to bylo i v těch 80. letech, a všechny tyhle situace se mu podařilo zachytit, a s odstupem času já se teda domnívám, že vlastně ty fotografie, které on pořídil v průběhu skoro 40 let, jsou naprosto neopakovatelný obraz toho moravského venkova. To je skutečně kronika, to je dobová freska, to je prostě něco, co už nikdo nikdy nemůže zdokumentovat. A díky bohu za to, že se to Jindřichovi povedlo.
2: Říká kurátorka výstavy Z města ven Štěpánka Bělešová. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Výstava Z města ven představuje také dlouholetou kurátorskou práci Jindřicha Štrajta v bývalé škole na Sovinci. No a za chvíli se také ohledneme za vernisáží této výstavy, která se konala v závěru minulého týdne.

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Fotograf Jindřich Štrajt oslaví v září 80 let. Muzeum umění v Olomouci při této příležitosti připravilo výstavu Z města ven, která Štrajta představuje nejen jako fotografa. Přibližuje totiž také jeho kurátorskou činnost na Sovinci, kde v době normalizace vytvořil místo setkávání umělců mimo oficiální kulturní centra.
1: Je mou milou povinností vás přivítat v Muzeu umění Olomouc na dnešní vernisáži významnému životnímu jubileu umělce, kterým je Jindřich Štrajt.
2: Vernisáž výstavy Z města ven uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal. Co máte rád na tvorbě Jindřicha Štrajta?
3: No už jenom to Z města ven, já sám žiju na venkově, mám rád venkov, mám ho myslím také hodně v oku, vnímám jeho tvorbu a znám ji vlastně velmi důvěrně. Jsou to důvěrné obrazy mého života. Já si vážím i Jindřicha i tím, co těmi jednotlivými obrazy chce říci, co je za nimi. Mám také rád jeho tvorbu, která se věnuje vykořeněnosti, vyloučeným tématům, které souvisí s duchovním přesahem. Potom samozřejmě Jindřich Štrajt je pro mě velký přítel, velká osobnost. V podstatě i jakýsi vzor, protože jsem s ním zažil jako dítě s mým otcem mnohé večery na Sovinci. Byla to taková mýtická trošku jako figura na tom dodnes pochmurném Sovinci. Ale Jindřich prostě nám nastavuje zrcadlo v mnohém, no. To je pro mě důležité.
2: V jedné z částí výstavy, kde můžeme vidět na zvětšované fotografie Jindřicha Štrajta, sedíme s jejich autorem. Vernisáž byla hojně navštívená, vy jste byl obklopen celou řadou přátel a zájemců o vaše fotografie, tak jak jste si tu vernisáž užil?
4: Já jsem si ji užil velmi krásně. Byl to úžasný. Přiznám se, že jsem nečekal takovou návštěvnost, tak mě to hodně moc potěšilo a přišli přátelé, kolegové, známí, takže bylo to moc pěkné.
2: Nám tady zní úryvky z filmu, který se tady promítá v zadní části té výstavy, ale když se rozhlédnete kolem a díváte se na ty svoje fotky z 80. let, co ve vás vyvolávají?
4: Především vzpomínky. A ty jsou, myslím, že docela příjemné. Ono je to tak jako se vzpomínkama, že čím je ten odstup větší, tím se nám zdá, že ten život v té době byl ideální, bezproblémový. Samozřejmě nebylo to tak, ale tak člověk na to vzpomíná.
2: Některé z těch výjevů mohou lidem být velmi blízké a známé.
4: To je proto, že já mnoho let sledují určité rodiny, určité typy lidí a samozřejmě, že za ty roky se ty tváře opakují. A jsou tady fotografie, které jsou dlouhodobě zachycení toho času. Takže třeba je tady fotografie chlapce, který jde do školy, ale v současné době už je buď v důchodu, anebo už mezi námi není.
2: Tady ta výstava se koná při příležitosti vašeho jubila, které oslavíte 5. září letošního roku. Před pár lety jste nám říkal, že na bilancování nemáte čas, tak se na to ptám, jestli třeba právě při procházení tady toho archivu a výběru fotek vás to k tomu bilancování ponoukalo.
4: Během toho života opravdu člověk nemá příliš mnoho času na to, aby bilancoval. Ani se mu moc nechce, protože si říká, ty ten život je dál pořád. Narozeniny, které teď oslavují, tak už je to věk, kdy můžeme opravdu začít bilancovat.
2: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Klasika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
2: Skupina kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.
3: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Alien Wake, tak tuto větu slýchávají naši hosté, kterých dnes ještě bude řada. Vybírám třeba ředitelku pražské zoo, kam se možná chystáte během nějakého výletu do Prahy, třeba i na několik dnů. Lenka Poliaková bude hostem ve studiu Alexandry Minářové mezi 13. a 14. hodinou tady v pořadu Alex a host. A další host, který přijal naše pozvání, je to Carmen Majerová. Velmi se na ní těšíme v dnešní Humoriádě po 16. hodině.

0: Jirka, v Českém rozhlase Olomouc jedna z největších koncertních akcí naší novodobé historie se chystá na 7. srpna na Letenské pláni v Praze, kde vystoupí Marek Ztracený. No bude to obrovský koncert, možná tam bude Marek Ztracený hrát i tuhle svou loňskou písničku.
1: Možná.

Babské rady každý den, všední den předpolednem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes budou o tvarohu, no a po 12. hodině už písničky na přání. Dneska se Zarou Ješkovou přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hygienické rady.
1: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právě oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají siřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Silnice mezi Týnečkem a Štomberkem by mohla být zprovozněna do 4 let. Poslanci se mají znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky. Hokejisty čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Večer vyzvou Kanadu. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami do 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Štemberkem na Olomoucku. Přeložka hlavního silničního tahu se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou 2-proudovou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Její stavba má stát přes 3 miliardy korun. Podle ředitelství silnic a dálnic zprovoznění nové silnice je naplánováno na rok 2030. Poslanci se dnes znovu zabývají snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Změna by živnostníku měla ušetřit na odvodech na sociálním pojištění několik set korun měsíčně. Podle vládní koalice by návrh měl pomoct začínajícím podnikatelům. Snížení záloh ale kritizuje opozice. Podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Myslí si to i senátor TOP 09 Tomáš Třetina.
4: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
3: Kobylá nad Vidnávkou na Jesenicku získala do svého vlastnictví historický hraniční kámen. V současné době dělníci dokončují práce na jeho položení. V jeho okolí bude informační tabule a odpočívadlo. Hotovo by podle nezávislé starostky Miroslavy Rybárikové mělo být v následujících týdnech.
5: Ten kámen umístujeme na nové místo. Nejblíž tomu místo, co bylo původně, tím, že jsme tam udělali takové odpočívadlo, je tam informační cedule a nachystali jsme tam takové posezení, takže si myslím, že to tady vznikne pěkná nová věc, kdy vlastně jsme obnovili v obci nějakou historii.
3: Slon Jack, který ve zlínské zoo v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice Ula po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodnou odborníci pro chov slonů v evropském chovném programu, uvedl to ředitel zoo Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo. Zlínská zahrada si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických. Jejíž chov je v Česku vzácný.
1: Sport.
3: Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým proti favoritovi zjednodušil hru.
6: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát a aby jsme ten zápas vládli.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, fouká slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr. Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přeháníky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Přerovsku na silnici 55 u obce Kokory stojí osobní auto s defektem. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme vám krásné úterý 26. května. No někteří si možná říkáte, že je krásné, tedy horké až příliš. Možná to byl moc velký skok do tepla z těch chladných dnů, které nás provázely. Některým to naopak vyhovuje. Tak se hlavně snažte udělat si v tom počasí příjemnou pohodu a třeba i v chládku, ve stínku, při dobrém obědě poslouchat Český rozhlas Olomouc. Právě v tuhle chvíli startují další písničky na přání. Budeme blahopřát Filipům. Filip se stal velmi oblíbeným jménem v posledních letech a právě Filipové dnes slaví svůj svátek. Mimochodem, význam tohoto jména znamená milovník koní. A není to nic podřadného, je to jméno vzácné, protože ve starověkém Řecku si koně mohli dovolit jen opravdu bohatí lidé. Takže Filipové, ať vám bohatství ve všech rovinách vašeho žití vydrží. Blahopřejeme také vám všem, kteří dnes máte narozeninový den. Hlavně to zdraví, ať vás provází. A těšíme se na vás na všechny, kteří ten den chcete zpříjemnit pěknou písničkou. A pozdravem nejen sobě, ale také druhým. Pro vás je tady telefon 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A posíláme písničky na přání a rádi, tak pokud si uděláte v tom teplém počasí prostor i na hezkou písničku z Českého rozhlasu Olomouc, tak je to moc dobře. Na telefonu už teď máme pana Roberta z Olomouce. Dobrý den, prosím, stlumte si rádio.
2: Dobrý den, jsem to stlumil, by to nedělal zpětnou vazbu. Bylo by to pro vás do rozhlasu. Chci poděkovat za stupenky, ještě nevím, jak to pořeším, ale to je jedno. No a bylo by to pro včelaře, pana Oldu, pak by to bylo pro Vlastičku, pro Marušku, pak by to bylo pro básničku z Holubic, pro pohádkovou babičku, paní Uchytilovou, no a pro všechny bez dva lidi na bazén do Mohelnice a bylo by to i pro tetu další do Lukavice, no a pro všechny, co jim nezahraje. Vybral jsem takovou esko ze Černičku, Čelka Mája, strašně se měli by si, to myslím Kájovu.
1: Těch interpretů je několik, takže ano, v Čelku Máju posíláme, písnička připravená, přejeme vám krásný den. To byl pan Robert z Olomouce, tak děkujeme za ten první pozdrav. Přidávejte další. Linka do Českého rozhlasu Olomouc je v tuhle chvíli volná, 221 555 444, ale abych nezapomněla, tak také ještě to SMS-kové číslo, a to je 723 70 33 51 a teď už včelka Mája.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Míříme k vám všude tam, kde nás právě teď posloucháte. Může to být v práci, může to být na cestách, nebo při posezení na zahradě, anebo u vás doma. A právě teď zdravíme naši posluchačku paní Věrku tady z Olomouce. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Já přeji všem posluchačům Českého rozhlasu, vám a vašim pracovníkům krásný sluníčkový den. A přeji všem hodně, hodně zdravíčka. Ať jsme šťastní, spokojení. Dneska, když nám takový počas vydrží. A chtěla bych zahrát písničku paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věrušce Halouskové s Adánkem, paní Vlastě, paní Janičce z Roštění, Jirkovi z Olomouce a Jirkovi z Litovle. Všem děkuji, mějte se všichni moc a moc hezky a přeji vám hodně, hodně zdravíčka. A taky tu písničku všem posílám, na který si nikdo nevzpomene, anebo jsou sami. Děkuji vám moc krát. Mějte se moc hezky. A
1: děkujeme, také moc pozdravujeme i vás, paní Věrko, dobře, to teploučko zvládněte a písnička Krásné je žít i pro vás. Nashledanou.
2: Ano, nashledanou, děkuju.
1: Krásné je žít nám bude zpívat Milan Chladil, ale máme tady také narozeninové oslavence, je to třeba paní Maruška z Kroměříže, tak jí tuhle písničku také předáme. Dobrý den, zahrejte prosím pěknou písničku mojí sestře Marušce do Kroměříže k nádherným narozeninám. Milá Maruško, všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. To ti Maruško ze srdce přeje Jiřina z Dlouhé Stráně. K přání se připojují všichni Prchlíkovi. Blahopřejeme milé sestře Marušce do Kroměříže. A krásná písnička, ať zaletí také pro radost milé mamince, je to Mařenka Recová ze Hvozda. Písničku posíláme také všem do domova důchodců v Bohuslavicích, zvláště naší mamince srdečně zdravím, alespoň touto cestou, protože jsem stále nemocná a proto ji nemohu navštívit. Milou maminku Mařenku Recovou ze Hvozda. Zdraví, dcera Marie.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: 13. studiové album Ball Breaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání jsou tady s vámi a my teď míříme za panem Laďou Stovačova. Pane Ladíku, dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, paní redaktorko, děkuju vám, že jste mě vzala, děkuju vám za vybrání písničky a tu zdravím Český rozhlas Olomouc, český posluchače, a tuto písničku bych chtěl popsat poděkování za hraní na svátku paní Zdenice z Holubic, paní Stanice z Lomnice, paní Lizusce do Olomouca, paní Marušce z Okroměříža, té přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody k narozeninám, paní Marušce do Přerova, to sami, paní Maruško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, paní Zdenice do Holubic, paní Zeničko, scéma se srdíčko, moc vám děkuju, že se
1: tak určitě vás dojala ta přáníčka, víte, a krásné veršovánky určitě.
3: Paní Zenice do Prostějova a mé sestry do Chropí a tohoto času do nemoc. Děkuju vás moc krát a všechny mám rád.
1: Také vás máme rádi, pane Laďo. Pozdravujeme do Tovačova. Zdravíme také vaše kanárky. Jak jste říkal, už jich je 1,80. Mohla by to být i stovka. No tak to je velikánská radost.
3: To bude vrchol. Já chci to zokázat, že bude přes stovku.
1: Držíme palce, ať se jim daří i vám. Naschledanou. Pan Laďa Stovačová nám vybral Miral Matěje, krásný francouzský šanzon si dáme. A písnička letí také pro Aničku Kalerovou z Troubelic. Dnes má narozeniny. Aničko, přejeme hodně zdraví, moře lásky, to přeje babička s celou rodinou. Písnička letí také k půlkulatým narozeninám Květě Ženožičkové z Blažova. Květuško, dnes máš zase o rok víc, tak přijmi přání do dalších let života. Dobré zdraví, štěstí, lásku, rodiny i přátel a splněná přání. V srdci měj lásku a na tváři úsměv. Srdečně Anna z Olešnic.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Posloucháte Písničky na přání. Spolu s námi je v tuhle chvíli paní Liduška z Jeseníku. Dobrý den.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko. Já přeji vám a všem našim milým posluchačům. Je tady v Jeseníku je dnes nádherně a dokonce, paní redaktorko, i teplo. To je něco. A já dneska musím zahrát písničku, já jsem velký dlužník, ale trošku možná to přešlihnu, ale na nikoho nezapomínám a všem se snažím odpovědět. Dneska mě hrál pan Robert z Olomouce, Robi, díky. Včera mě hrála Vlastička, Vlastičko, držte se, hlavně to zdraví vám přeji a musíme bojovat všichni. A Ladičkovi do Tovačova a já jsem plakala s ním, protože přišlo mě to líto, že člověk by chtěl, ale nejde to. Hmm. A já dneska bych chtěla zahrát Elišce do Václavova, Elišce do Strukova, Miláce do Přáslavic, Lidušce do Doubravice, Dášence naši milé, Mařence do Hrabišina, Aničce do Domášova a Františkovi od Brna. Děkuju pěkně, paní redaktorko, a někdy zase se těším na slyšenou.
1: Těšíme se moc také. Zdravíme do krásně prosluněného Jeseníku i Teploučkého a Marcela Leiferová bude zpívat i pro vás, paní Liduško. Děkujeme.
2: Děkuju pěkně.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Paní Liduška z Jeseníku byla s námi. My tuhle písničku, která je připravena a já prozradím, bude to Hrdá láska, taky posíláme také pro Aničku Kalerovou z Troubelic. Paní Anička Kalerová dnes slaví narozeniny. My přejeme hodně štěstí, zdraví, moře lásky, to přeje babička s celou rodinou. Blahopřejeme paní Aně Kalerové a písnička letí také k půl kulatým narozeninám Květušce Ženožičkové z Blážova. Květuško, dnes máš zase o rok víc, tak přijmi přání do dalších roků života. Dobré zdraví, štěstí, lásku rodiny a přátel a splněná přání. V srdci lásku měj a na tváři úsměv. Srdečně Květě Ženožičkové z Blážova, blahopřeje Anna z Olešnic.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: V písničkách na přání míříme do Olomouce zpět. Paní Liduška je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Já vás srdečně zdravím a přeju vám všem do Českého rozhlasu Olomouc krásné slunečné dny. Dnes bych chtěla poslat písničku k milým narozeninám Marušce z Kroměříže. Milá Maruško, přeji ti k dnešním krásným narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. A s Petrem vám přeju též pevné zdravíčko, ať si ho užíváte po všech stránkách. Dále písničku posílám Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, Jindřišce z Chropině, Zdeňce Šinové s Jarmilkou, Věrušce Haloskové s Adámkem a Vládičkovi Stovačova. Pane Vládičku, já vás mám moc ráda. Jste velmi milý, sympatický pán s vašema kanárkama a všem milým posluchačům do Českého rozhlasu Olomouc. Jen to nejlepší. A vám, paní Zorinko, též. Mějte se moc krásně. Užijte si krásného dne. Děkuji a naschledanou.
1: Děkujeme moc krát a také vám krásný den, hodně spokojenosti a pohody a písnička od Milana Drobného i pro vás. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Paní Liduška z Olomouce byla s námi a my písničku od Milana Drobného pošleme také ke krásnému odpolední od nejvěrnějšího posluchače Jirky z Olomouce Stupkovi. Jirka všem přeje hodně zdravíčka, ať se všem daří, pro radost a pro potěšení posílá hezkou písničku. Zahrajte prosím krásnou písničku k zítřejším narozeninám. Přeji hodně zdraví a pohodu paní Mirce Plačkové do Moravského Kočova. Milá Miruško Plačková, všechno jen to nejlepší přeje J z Mikulovic. A ještě jeden pozdrav a ten letí panu Jardovi Zapletalovi do Rapotína. Jarda Zapletal zítra oslaví narozeniny. Jen to nejlepší, Jardo, přeje Břeťa Píska.

jedno, bude to z rána, kdy les je krásná a měkká slovo brána. Pak tě uvidím, má drahá, na návrší stát. V tom jenom řeknu, jestli mou lásku stále bráníš a v srdci svém ji chráníš. Pak jsem tu zas a vrátil jsem se

0: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání míří do Doubravice a paní Ludmila je s námi. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych dnesky nechat zahrát a popřát našem vnukovi a tatínkovi Filipům Pazderovém do Mohelnice a ještě panu Filipovi Moravovi do Doubravice. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Rákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeja, manželům Sedláčkovém do Újezda, Sosece Lidě Jarolimové a Lidě Ziglové a paní Andulce Handelkové do Doubravice. Je to i pro vás, paní redaktorka, pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, z někde nashledanou Gotwaldovi.
5: Také velmi pozdravujeme. Krásný den i vám a ať se moc a moc daří.

Píškové nebo Plškové, k dnešním krásným narozeninám přejeme hodně zdraví a štěstí, paní Zlatuško. A ještě krásný pozdrav posíláme také ze svatého Hostýna všem rozhlasovým přátelům. Hezkou písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. Vysací zámek, traktor.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc míří za paní Staňkou z Lomnice. Dobrý den.
2: Dobrý den. Děkuji Zorinko za vybrání písničky a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Tuhle písničku bych prosila nechat zahrát. Jen tak pro radost. Libuši Kvapilové z Bludova a její rodině a Janě Prnkové do Pohody Bruntál. A dále bych prosila pro Zdeničku z Holubic tuhle písničku Laďu Stovačova s kanárkama a jeho sestře. Dále Lidušce, pohádkové babičce Jeseník a vám do domovu důchodců hodně zdraví štěstí a kterým nikdo nezahraje a kteří nechávají hrát, že jsou osamělí, kteří jsou osamělí. Děkuji vám a příjemnou službu a děkuji moc.
1: Díky. Písničku posíláme i vám. Marta Athena Eleftheriadu. A dáme si takovou dovolenkovou. Naschledanou, paní Staňko.
2: Naschledanou.
1: A pěkný pozdrav.

V ten, ať zaletí také pro Filipa Výborného. Dnes má svátek. Filipe, přejeme stále zdraví, pohodu v osobním životě a mnoho úspěchů ve škole přejí hasiči javorničtí. Blahopřejeme Filipovi Výbornému. Dnes má krásné kulaté narozeniny paní Věrka Kutišová ze Žulové. Věruško, všechno nejlepší. Hodně zdraví a pohody do dalších let přejí kamarádky z kroužku a ze Sokola. Krásný den přeje Věrka. Blahopřejeme Věrce Kutišové.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A zdravíme Václavov u Zábřehu a paní Eliška je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám, Zory, a vašim kolegům do Českého rozhlasu Olomouc. Já chci moc poděkovat paní Věrušce z Olomouce a Lidušce z Jeseníku za písničku. Děvčata, jste mě zase potěšili, tak mě je krásně na duši. A ještě mám prosbu o písničku pro Filipy. Je to Filip Mandák a Filip Kozička, kteří mají svátek dneska, takže kluci, hlavně pevné zdraví a ať jste šikovní, ať se vám vše daří, na co sáhnete. A dneska má i můj manžel narozeniny, takže mu taky přeji pevné zdraví, pevné nervy, všechno, ať se mu daří a ať je pořád zdrav. Tak to by asi bylo všechno, no. Zase vrhnu pak na zahrádku, zase je krásně, takže až to horko přejde, tak zase bude k večeru lepší ta práce. No.
1: Tak ať jo. To dobře roste a neusychá v tom počasí. Musíme zalívat, víte?
2: Jasně, no, ráno i večer nejlépe.
1: Je to tak. Tak moc pozdravujeme, blahopřejeme všem oslavencům i manželovi a posíláme diskohrádky, trošku si trsneme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: To byla paní Eliška z Václavova, písnička letí také pro milou sestru, je to Vlasta Matoušková, dnes má narozeniny. Vlasti, přejeme zdraví, štěstí. Písnička poletí také Marii Svrčinové, také k dnešním narozeninám jen to nejlepší, zdraví druláci. Hrajeme Marušce do Kroměříže, která slaví narozeniny. Maruško, zdraví, štěstí, splněná přání. To vám přeje Milada z Přáslavic. Děkuji moc paní Aničce Bártové z Olešnic za přání k narozeninám. Jako poděkování jí prosím také zahrajte pěknou písničku. Paní Aničko Bártová, děkuje Květa. A děkujeme moc za písničku a pozdrav paní Lidušce z Jeseníku, naší milé pohádkové babičce, přeji hezký den a hodně zdraví a zdravím všechny posluchače Dáša od Jeseníku. A hrajeme i pro paní Jarmilku Wagnerovou z Rovenska, která dnes slaví krásné kulaté narozeniny. Milá Jaruško, do dalších let ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky a pohody s tvými nejbližšími. To vše ti přejí kamarádky z Postřelmova, blahopřejeme Jarmilce Wagnerové. A krásný slunečný den přejeme úplně všem. Chtěla bych nechat zahrát pro svého přítele Zdeněčka, mám ho moc ráda. Také pro kamaráda Kamila Gaju, ať se jim písnička líbí, přeje Iva Velké Losiny. A děkujeme za přání k narozeninám panu Vláďovi Stovačova, jeho sestře Jindřišce z Chrupině, hodně, hodně zdraví a brzké uzdravení. Pane Vláďo, paní Jindřiško, to vám přeje Marie z pečovatelského domova v Přerově. Ještě jeden vzkaz a ten letí milé přítelkyni. Je to Ivanka z Velkých Losin. Ivi, děkuju moc za vše, co pro mě děláš. Mám tě moc rád. Zdravíme Ivanku z Velkých Losin.

0: Víte, že v Šumperku se chystá nová průmyslová zóna a chcete vědět, kde konkrétně? Pokud vás to zajímá, poslechněte si nové aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc ve 13 hodin, tedy vlastně už za 2 minuty. No a pak vás čeká také povídání Alex Minářové s dnešním hostem a tím bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poliáková. A Zorejšková přeje krásné úterní odpoledne.
1: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
2: Já jsem si rozhlas představoval jako 2 místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
3: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
4: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, že jsme se přišli podívat.
5: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
6: Zdravíme z Českého rozhlasu,
7: posíláme pozdravy do Věrovan
6: a do Olomouce.
8: Zdraví a pusu posílá babička.
9: A já mám nové tetování. A Kačka ne.
10: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
11: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
12: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Český
11: rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šumpark nabízí investorům pozemky v budoucí průmyslové zóně. Letní sezónu v turistickém centru Beskyd Ostravice naruší rekonstrukce mostu. Lidé nabízejí v inzerátech na internetu domácí alkohol, porušují tak zákon. Zítra čekáme slunečno, postupně oblačno a místy přehánky. Teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Šumperku připravují novou průmyslovou zónu. Vznikne mezi ulicí Jesenická a tamní železniční tratí. Zájemci o zdejší pozemky můžou radnici posílat své nabídky do konce června. Rozhodovat bude nejen cena, ale i záměr využití parcel, říká mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
15: Důležitým kritériem bude například vznik nových pracovních míst nebo charakter podnikatelského záměru. Šumperk proto upřednostňuje výrobní projekty před čistě logistickými nebo skladovacími areály.
0: Někteří hoteliéři pod Lysou horou se bojí úbytku hostů. V Ostravici je uzavřený most u bývalé pily a auta mířící pod Beskydský vrchol budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Do většiny míst za mostem se dostanou jen auta s povolením obce.
16: Chodci řeku překonají po provizorní lávce, auta ale budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Z toho má trochu strach ředitel rezortu Sepetna Lubomír Hapl.
17: Doufám, že nás to teda významně nepoškodí v rámci podnikání, protože to už nenaženem potom samozřejmě to, co bychom případně ztratili. No.
16: Most bude neprůjezdný do konce září.
18: Kdyby teda byl jednosměrný provoz, tak by ta rekonstrukce trvala daleko déle, klidně i rok.
16: Vysvětluje mi starostka Pavlína Stankajová z KDU ČSL z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
0: Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském insertním portálu Basoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
19: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 000 korun.
0: Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Porištědí jen tuto sobotu při tradiční pouti. Potom bude uschována do hrobu v kryptě. Českému rozhlasu to řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky před 2 týdny, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátorům se lebku podařilo výmout. Sport. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem začne baráž o fotbalovou šance ligu. První ze 2 zájemných dolů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Přáslavic směr Ostrava stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
20: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
21: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: Alex a host.

0: Alex a host vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5-kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spolužačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především to Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navracení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem je nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl. A v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, u kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to
0: jak
1: tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poljakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanu do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis. Je to s našimi kompromis. Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě?
1: Teď. Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí potom z

0: 50 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili. Takže budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
1: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Čeští zemědělci by mohli dostat od Evropské unie odškodnění za úrodu zničenou mrazy. Přerova připravil novou koncepci podpory sportu. Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc má nové vybavení. Zítra má být jasno až polojasno, později oblačno, naměříme až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martina Sebastian to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. Česko podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
2: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Sebastiana je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
3: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
2: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Sebastian očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Radní Přerova chtějí upravit formát městské podpory sportu. Navrhnou zastupitelům, aby schválili koncepci, podle které by kluby mohly získávat dotace nejen na jeden, ale na víc roků. Pokračuje náměstek primátora Jakub Navařík z ODS.
4: Ta koncepce nestanovuje žádné konkrétní částky, žádná konkrétní čísla. Je to opravdu ta vize a následně vlastně na základě schválení té koncepce my začneme připravovat konkrétní kroky, které předpokládáme, že předložíme zastupitelstvu ještě v září. To znamená ještě tomuto zastupitelstvu před volbami tak, aby zastupitelstvo bylo schopné říct touto vizí, tímto směrem my chceme jít a současně ještě i udělat nějaké reálné kroky.
0: Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc má nové vybavení. Moderní přístroje stály téměř 45 milionů korun a pomůžou především pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech, řekl to primář oddělení rehabilitace Petr Kolář. Olomoucká nemocnice na modernizaci získala státní i evropské dotace. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. Sport. Hokejisté Olomouce oznámili svou 9. předsezónní posilu. Stal se jí kanadský útočník Zach Senyshyn.
5: Senyshyn byl draftován do NHL v roce 2015 Bostonem už v prvním kole. Rodák z Otavy v NHL odehrál ale jen 16 zápasů. Poslední 3 sezóny strávil v německé nejvyšší soutěži a loňský ročník dohrál v Žilině. Trenér Olomouce Petr Svoboda od něj očekává produktivitu i fyzickou hru a vítá, že Senyshyn je třetím hráčem v útoku s pravým držením hole. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouci v ulici Válkovická se řeší nehoda cyklisty a pozor také na silnici 46 u obce Lipina na Olomoucku, kde leží padlý strom, jezdí se to kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud
6: se podíváte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, tak tam najdete Naďu Konvalinkovou, která před sebou drží talíř, který je nádherně barevný. Ty barvy, tak to je kozičkový dezert, připravený právě podle Nadi Konvalinkové a skutečně hraje barvami. No a my pro vás nabídneme také celý postup přípravy tohoto skvělého dezertu. Poslouchejte nás v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte naše pozvání do pochoutkového roku. Zveme zároveň do hřebíků, do našeho vědomostního kvízu. Máme tady pro vás knížky, máme tady tašky, flešky, bločky, máme tady i CDčko Vůle žít Richard Pachman, anebo spoustu dalších CD s muzikou a nepomluveným slovem. Telefon k nám také už k dispozici 221 555 444 a těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vzpomínáte na skvělého herce, skvělého vypravěče a také rodáka z Náměště na Hané, na herce Ladislava Lakomého a jeho úžasný podmanivý vemlouvavý hlas. No, tak tento hlas můžete také získat na jednom z CD narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc, protože to je právě naše literární tvorba, ve které i Ladislav Lakomý účinkoval. Tak je to skutečný bonbonek, tohle CDčko může být vaše. Samozřejmě i spousta dalších cen, jako například knížka Láska v Amsterdamu, fleška, plátěná taška, blok s propiskou a tak dále a tak dále. Tak pojďme vstoupit do hry. Telefon 221 555 444. Už je obsazen a kdo je s námi dnes jako první? Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, tady Marcela z Olomouce.
2: Paní Marcela z Olomouce, a tak vás vítáme. 10 otázek.
3: Jedničku.
2: Otázka číslo 1. 35 let dnes slaví herec Martin Donutil, mladší syn Miroslava Donutila. Já se ptám, v jakém divadle Martin Donutil po ukončení svých studií začínal? Začínal hrát v divadle za A Husa na provázku, nebo za B divadlo Bratří Mrštíků, nebo za C Národní divadlo Moravskoslezské?
3: Asi Ačko,
2: tak předpokládám, že to je skutečně taková trošku střela od pasu. Ale povedla se vám. Tak počkejte. Ještě vám tady za chvilinku pustíme velký potlesk, abyste věděla, že skutečně ta odpověď byla správná. A tak je to tady. Dobře, tak pojďme dál.
3: Dvojku.
2: Otázka číslo 2. Roku 1960 byla vypuštěna sovětská umělá družice Sputnik 5. Tohoto letu se zúčastnili také dva psy. Jak se jmenovali? Byly to za A Lajka a Rajka, nebo za B Strelka a Belka, a nebo za C Čuk a Gek. 1960, pozor.
3: Za A.
2: Říkáte Lajka a Rajka. No, ono se to nabízí, ale pozor, v tom roce 1960 to byla Strelka a Belka. Škoda. Tak příště.
3: Tak se nedá nic dělat, no.
2: Budeme se těšit příště. Mějte se hezky, nashledanou. Tak a pokračujeme dál. V naší soutěži. Kdo je na telefonu hřebíku právě teď? Dobrý den.
4: Ludmila Přerov.
2: Paní Ludmilo, do Přerova vás pozdravujeme. Jak si užíváte dnešní krásný den, slunečný, nebo byste raději trochu stínu a nižší teploty?
4: No, já jsem v nemocnici, takže si užívám tak.
2: Takže si užíváte s Českým rozhlasem Olomouc, alespoň takto. Soutěžně tak moc si přejeme, abychom vám poslali nějaký hezký dárek, třeba i pro uzdravení trošku zvedli náladu. Od trojky do desítky, pojďme zkusit.
4: Tak trojku.
2: Číslo 3. Kolik pruhů je na vlajce Bulharska? Vlajka Bulharska, ano, má několik pruhů. A kolik jich je? Buď 2, anebo 3, anebo 4.
4: 3, nevím.
2: 3, bílý, zelený a červený. Ano, obvykle to tak bývá. Výborně. Tak pojďme dál. Otázka číslo 4. Víte, nebo znáte tykev obecnou, neboli také dýni? Víte, jak vypadá ten plot? Asi víte.
4: No.
2: No a kdo pěstuje dýně, tak také ví, jakou asi barvu mají květy, tykve obecné, neboli dýně. Takže ty květy jsou buď za A bílé, nebo za B žluté, anebo za C zelené.
4: Žluté.
2: Ano. Přesně tak. No. A teď?
4: Pětka.
2: Tady máme jedno cizí slovíčko, je to slovo bilaterální a jak ho přeložíme nejlépe? bilaterální, za A samolepící, za B dvojstranný nebo za C přísný. Bilaterální, takže dvojstranný. Ano, předpona by právě určuje tu dvojku. No vidíte to? A je to doma?
4: Mám štěstí. Tak děkuji a přeji všem ostatním, ať mají taky štěstí.
2: Tak jsme mu...
4: Eskrém vám přeju.
2: Krásný den, přejeme i vám, paní Ludmilo, a držte se, opatrujte se a zdravíčko, ať se vrátí. Naschledanou.
4: Ano, tak to je.
2: Předáváme do režie naší první dnešní výherkyni. Samozřejmě držíme palce i ostatním. Dobrý den, kdo pak se dovolal právě teď? Tak halo,
5: tady Honza.
2: Halo, zdravíme vás.
5: Tady Honza Hranice.
2: Honzo, vítejte, 6 až 10 je to vaše.
5: Tak 6.
2: Číslo 6, budeme se ptát na Bermudský trojúhelník, ve kterém oceánu se ten pověstný, proslulý Bermudský trojúhelník nachází. Je to oceán tichý za A, atlantský za B, nebo jižní za C?
5: No, zkusím Ačko, ale nevím přesně.
2: Tichý oceán, říkáte, a ono, je to přesně na opačnou stranu. Atlantský, je to kousek od americké Floridy. Škoda. Tak děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
5: Taky nashle.
2: Pokračujeme v hřebících Českého rozhlasu Olomouc, s kým na telefonu, vítejte.
6: Dobrý den, Alena, Moravskoslezská.
2: Dobrý den, paní Alenko, 7, 8, 9, 10.
6: Tak sedmičku.
2: Číslo 7 se ptá, které bohyni byl zasvěcen chrám Pantheon v Aténách. Byl zasvěcen bohyni Dianě za A, za B Aténě, anebo za C Artemis?
6: Aténě.
2: Přesně tak. Ano. A ta se ptá, v jakém městě našeho kraje se narodila tenistka Linda Nosková. Linda Nosková, tahle tenistka, se narodila 17. listopadu 2004, docela úspěšná, a narodila se za A v Přerově, nebo za B v Šumperku, anebo za C v Olomouci. Co myslíte?
6: Šumperk.
2: V Šumperku se Linda Nosková nenarodila. Byl to Přerov. Škoda. Děkujeme za hru, zdravíme vás tam, nashledanou. Zůstávají už jenom dvě soutěžní otázky, bohužel na zisk výhry je to málo. Posunují se tedy do dalšího soutěžního kola, do toho zítřejšího, ve kterém se opět na vás budeme těšit v hřebících Českého rozhlasu Olomouc, krátce po 14. hodině.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za chvíli jedna velká dobrota, naučíme vás připravovat výborný sladký dezert, který můžete podávat i jako polévku. Z černého bezuho po svém připravila Naděja Konvalinková. Za chvilku povíme víc.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byly Buty. Dospívaly nám skoro přesně v půl třetí v tom úterním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a my vás teď zveme do kuchyně pochoutkového roku. Byli jste v neděli účastní? Pokud ne, pak vězte, že v neděli vám Patrik rozehnal v tom letošním jubilejním ročníku připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Jde o kozičkový dezert. Je to taková jakási sladká polévka z plodů černého bezu od Evy Mlčochové ze Seloutek na Prostějovsku. Tentokrát ho podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková. A to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku. Naďa Konvalinková tedy s Patrikem Rozehnalem právě teď řekne, co na tento dezert budete potřebovat.
1: Budeme potřebovat půl kila zavařených kozinek, jeden citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
2: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
2: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá.
2: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: No, natáčeli to opravdu v dobré náladě, aby i ta polévka nebo polévkový dezert byla velice dobrá. Tak podívejte se, Naďa Konvalinková ho vylepšila u smetanu, zázvor, med a skořici a celý recept, ale i ten původní, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Takže vyzkoušejte, která verze je lepší. V neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Bude to zajíc s černou omáčkou. Těšte se.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Valdemara Matušku teď vystřídá ještě Tina Turner, pak také Honza Nedvěd a pak se vydáme s naším bohemistou po stopách slovenského slova morka a českého morče. Co mají společného? Za chvíli.

0: Trojka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
2: Skupina kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na 6členný soubor. V loňském roce jim

0: to.
1: Čeština a slovenština jsou si blízké, ale některá slova nás dovedou pořádně zmást. A takovým příkladem je slovenské morčacie maso, které na první poslech zní, jako by to bylo něco z morčete, ale ve skutečnosti jde o krůtu. Dnes v pořadu Okolo češtiny s Ondřejem Bláhou se vydáme po stopách právě slov morka a morče od jejich zámořského původu přes Jungmannův slovník až k tomu, proč se význam nakonec ustálil právě tak, jak ho známe dnes.
2: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
3: I přes velkou příbuznost češtiny a slovenštiny a přesto, že jak my Češi, tak Slováci jsme na jazyk svého souseda zvyklí a dobře mu rozumíme, i přesto všechno se najde spousta slov, kterým v tom druhém jazyce bez přípravy prostě nerozumíme. Pro nás Čechy může být právě takovým nesrozumitelným a vlastně i matoucím slovem například slovo morčacie. Což je, jak si můžeme hned vysvětlit, se slovníkem současného slovenského.

0: slovenského jazyka meso z morky, morčacina. Vzhledem k tomu, jak globalizovaná je kuchyně, si Čech možná v první chvíli pomyslí, že morčacie meso je nejspíš morčecí maso. Tedy maso z morčat domácích, ze sympatických hlodavců, kteří v Jižní Americe sdílejí smutný osud našich neméně sympatických domácích králíků. O morčata ale samozřejmě v případě slovenského morčacího mesa nejde. Jde o ptáka jménem morka domáca, což je totéž co česká krůta domácí, tedy velký kurovitý pták, chovaný především na maso a domestikovaný, podobně jako morče, v Jižní Americe. Tedy morčacie meso je krůtí maso. Ta podobnost mezi slovenským termínem pro krůtu, tedy morka, a slovem označujícím toho hlodavce, tedy morče, není náhodná. Obě dvě slova jsou utvořena poměrně nově a odkazují nejspíš k zámořskému původu obou zvířat, tedy ke slovu moře. Slovo morče vzniklo nápodobou německého Meerschweinchen, což znamená mořské prasátko. A ještě Josef Jungmann ve svém slovníku z 30. let 19. století uvádí vedle slova morče právě také i variantu morka s týmž významem, tedy jako morče domácí. Slovo morka má u Jungmana celkem 4 významy. Za prvé znamená to zmíněné morče, za druhé tu rovněž zmíněnou krůtu, za třetí je u Jungmana morka moratá kráva, tedy kráva mourovatá, zbarvená spíš do tmava. A za čtvrté Jungmann uvádí, že morka je také, cituji, canis familiaris fricator, tedy něco jako přítulný domácí pes. Řečeno jedním slovem mopslík. Na příkladu slova morka se ukazuje dost názorně, jak složité bylo za národního obrození ustalování té z části uměle dotvořené české slovní zásoby. A mohlo to mít všechno i různé tragikomické výsledky, když zvážíme, co třeba mohla způsobit významová neurčitost slova morka, a to nejenom v kuchyni, ale i obecně v hospodářství. Naštěstí naši předkové pracovali nejen s rozmyslem, ale i rychle, takže už brzy po Jungmannovi byla čeština, včetně odborné terminologie, propracovaná skoro tak dobře jako dnes. Od mikrofonu z olomouckého studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, my v tuhle chvíli už míříme k 15. hodině. Čekají nás nové aktuální zprávy a počkejte si na to, co se děje tady u nás v Olomouckém kraji. A nejen. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dělnice začínají v České Vsi opravovat tělocvičnu základní školy. Policie varuje před kyber podvodem, který využívá pravých transparentních účtů. V Kroměříži vzniká pavilon akutní psychiatrické péče. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Pokračují práce na základní škole v České Vsi na Jesenicku, kterou předloni poškodili povodně. Dělníci v těchto dnech začali s opravou tělocvičny, která si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Práce by měly být hotové do jara příštího roku, říká nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
3: Samozřejmě je to jednak ty povodňové škody, to znamená podlahy, celé to podloží pod podlahama, obvodové zdivo, ale samozřejmě ta tělocvična už nesplňovala normy, které jsou platné v dnešní době, takže vzduchotechnika, nové vybavení, šatny hlavně, sociální zázemí, je to zhruba 10 milionů korun.
2: Policie varuje před kyber podvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce, když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí.
4: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
5: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
4: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
6: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
4: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady jsou zhruba 770 milionů korun. Část z nich pokryje evropské a státní dotace. Uvedla to ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Nový pavilon má být hotový v listopadu příštího roku. Se zahájením provozu se počítá v roce 2028. Hudební festival Dvořákova Olomouc dnes večer nabídne další vystoupení. V Červeném kostele návštěvníci uslyší skladby inspirované jazzem, balkánskými rytmy i klasickou hudbou. Vystoupí jazzové trio Nenada Vasiliče a smyčcový soubor Moravské filharmonie, dodává dramaturgyně Ivana Kalina-Tabak.
7: Velice zajímavou osobností bude Nenad Vasilič, hráč na kontrabas a basovou kytaru, skladatel jazzové hudby, jehož pověst několika desetiletí je velice na vysoké úrovni v rámci jazzového světu.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená dvanáctka prohrála s Marií Sakarjevou z Řecka 5-7, 6-7.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Dolního újezdu směr Olomouc pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ještě pár dnů, konkrétně do neděle 31. května. Tak právě v tomto den budeme znát vítěze 89. ročníku mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Tak, kdo vyhraje? No tak to je zatím ještě hodně daleko, ale co je hodně blízko, doslova před námi, tak to je zápas našich hokejistů s Kanadou. Právě s Kanadou budou zakončovat základní skupinu mistrovství světa. Tak uvidíme, jak se našim bude dařit a podíváme se do našeho týmu, abychom zjistili, jak se hráči cítí, jak na tom jsou. Tak pokud vás hokej zajímá, počkejte se na to. Do Švýcarska se za našimi hokejisty vydáme už za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: mnozí už se určitě dnes těšíte na další hokejové utkání. Ano, blíží se to. Čeští hokejisté zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Kanadou. Největší otazník visí nad tím, jak se zvládnou zlepšit herně po vysoké porážce 1-4 od Norska.
1: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě si to musíme poučit, máme 24 hodin na to se dát nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
2: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebriniho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
3: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit. Což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládneme.
2: Věří Jakub Flek, jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
1: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde, a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas zvládli.
2: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
4: To je ten nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předvedená hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
2: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Za chvíli, tak říkajíc, nahlédneme do vašich popelnic. Budeme mluvit o třídění odpadu, tak schválně ruku na srdce, jak se daří třídit odpad právě vám. Třídíte důkladně, anebo má vaše obec dobrou metodu, kterou vás k důkladnému třídění i donutí? Tak něco takového teď zavedli v Mohelnici. Čipování popelnic. My si o tom za chvíli povíme víc. No, teď posíláme třeba kabáty, turbo a právě teď Helenu Vondráčkovou.

0: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čím víc odpadků vytřídí, tím méně lidé v Muhelnici zaplatí za svoz směsného komunálního odpadu. Pravidlo, které platí po loňském očipování tamních popelnic, jde o krok, který má lidi motivovat k třídění odpadů. A jaké to už přineslo výsledky, tak to nám teď v odpolední Českého rozhlasu Olomouc poví redaktor Michal Poláček. Vítej ve studiu, hezký den.
1: Pěkný den. Ty obyčejné černé popelnice na směsný komunální odpad nechalo vedení Mohelnice na Šumpersku očipovat v loni na podzim a celý systém začal fungovat od letošního ledna. Vše je postaveno na pravidlu, že pracovníci technických služeb vyvážejí jen ty popelnice, které lidé přistaví na ulici. Pokud popelnici plnou nemají, nemusí ji dávat na ulici k vyvezení a popeláři při každém vyvážení načtou čip každé popelnice. Je tak zaznamenané, kolikrát daný občan svoz odpadu využil a lidé z rodinných domů nebo ze sdružení vlastníků jednotek na sídlištích tak zaplatí skutečně jen za odpad, který si nechají vyvést. A to je má právě motivovat ke třídění.
0: Jak se to osvědčilo v praxi?
1: Za první tři měsíce letošního roku kleslo množství komunálního odpadu v Mohelnici o víc než 90 tun v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Městu to pomůže dodržet podmínky zákona, jak popisuje nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
2: Ten zákon nám říká, že do roku 2030 musíme snížit spotřebu toho směsného komunálního odpadu pod 130 kg na osobu a my to vlastně podle těch výsledků plníme už v letošním roce.
1: Doplním, že pokles množství vyhozeného směsného komunálního odpadu potvrzují podle starosty Pavla Kuby také poslední statistiky za minulý měsíc, tedy za měsíc duben.
0: Co Mohelnice ohledně odpadů chystá dál?
1: Vedení města má v plánu spuštění informačního online systému. Lidé z rodinných domů či ze sdružení vlastníků jednotek na mohelnických sídlištích přímo uvidí, kolik netříděného odpadu vytvořili a jak se jim to propíše do poplatků, které za vývoz popelnic platí. Tento systém by měl fungovat v druhé polovině letošního roku. A město aktuálně pracuje na tom, aby byl systém bezpečný s ohledem na ochranu osobních údajů, jak upozorňuje nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
2: A tam ještě právě kvůli tomu GDPR, my to nemůžeme jako vyjet setninu, aby se každý podíval a podíval se i na cizí domy, takže tam se musí vytvořit přístupové kódy a zase ten přístupový kód dostane akorát ten majitel té nemovitosti, jo? Takže to se bude přiřazovat.
1: Tím ale v Mohelnici úpravy systému svozu odpadu nekončí. Vedení města ještě do stanovišť kontejnerů na sídlištích postupně nechá doplnit popelnice na gastroodpad. Ty mají oproti hnědým nádobám na bioodpad tu výhodu, že do nádob na gastroodpad mohou lidé podle mohelnického starosty Pavla Kuby ukládat zbytky z kuchyně i v sáčcích.
2: Budeme tady v tom pokračovat a budeme nahrazovat v těch kojích pravděpodobně asi ty popelnice gastro namísto těch biopopelnic, protože na těch sídlištích ta nádoba na ty gastroodpady je výhodnější jak ta biopopelnice.
1: Ještě doplním, že kromě Mohelnice mají zkušenost s čipováním popelnic také v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku anebo v Hanušovicích na Šumpersku.
0: Vedení Mohelnice nechalo loni očipovat popelnice ve městě a jak to tak vypadá, tak se to vyplatilo. Michal Poláček nás informoval. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Breathless drive on a downtown street, motorbike ride

0: Leden se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
1: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pár docela milých tipů na dnešní večer. Pokud byste v Šumperku chtěli vyrazit na koncert Štěpána Raka, určitě přijďte klášterní kostel Zvěstování Panny Marie a tento koncert začíná v 19 hodin. Tak to je Šumperk a třeba v Jeseníku můžete zajít na cymbálovku. Odvážně na cymbál. 17. hodina a 30. minuta Prysnicovy léčebné lázně Zrcadlový sál a tento koncert představuje cymbál v umělecké hudební tvorbě od baroka až po současnost. A zároveň můžete v Jeseníku přijít třeba na improvizační show Zdeňka Izera od 19. hodiny Městské kulturní středisko a pozor, je to Javorník, takže Zdeněk Izer v Javorníku. No a ještě jeden krásný tip z Prostějova, pokud byste chtěli prožít proskějovské dny hudby, konkrétně koncert s flétnou a kytarou, pak přijďte, zve vás Základní umělecká škola Vladimíra Ambroze právě dnes od 18. hodiny.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc, zůstaňte s námi i dál, protože za chvíli, za 4,5 minuty už nás čekají nové aktuální zprávy. V 16 hodin podíváme se třeba i na to, kdy by měla být zprovozněna silnice mezi Týnečkem a Šternberkem. Tak se na to počkejte a po zprávách už vás čeká Humoriáda právě dnes s Carmen Majerovou a nezapomeňte, pak také po 17. den v kraji podrobná předpověď počasí a aktuální informace z Olomouckého kraje.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Silnice mezi Týnečkem a Štemberkem by mohla být zprovozněna do 4 let. Vláda vybrala projekty pro digitalizaci, mají pomoc třeba ve zdravotnictví. Lidé nabízejí v inzerátech na internetu domácí alkohol, porušují tak zákon. Zítra čekáme slunečno, žoblačno, místy přehánky a maximálně 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Štemberkem na Olomoucku. Přeložka hlavního silničního tahu se 4 jízdními pruhy nahradí stávající přetíženou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Investice přijde na více než 3 miliardy korun. Podle ředitelství silnic a dálnic zprovoznění nové silnice je naplánováno na rok 2030. Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Ještě letos chce stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb. A v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
2: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
1: Kobylá nad Vidnávkou na Jesenicku získala do svého vlastnictví historický hraniční kámen. V současné době dělníci dokončují práce na jeho položení. V jeho okolí bude informační tabule a odpočívadlo. Uvedla to nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
3: Ten kámen umístíme na nové místo. Nejblíž tomu místu, co bylo původně, tím, že jsme tam udělali takové odpočívadlo, je tam informační cedule a nachystali se tam takové posezení.
1: Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesně mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
4: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun. Sport.
1: Hokejisté Norska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 4-3 v prodloužení. Češi tak mají šanci na druhé místo ve skupině, k tomu ale musí dnes porazit Kanadu za 3 body. Utkání začne ve 20:20. Lotyšsko porazilo na světovém šampionátu Maďarsko 8-1. Zhruba za 20 minut začnou duely Švédsko-Slovensko a Spojené státy-Rakousko. A večer souběžně s utkáním Česka se proti sobě postaví domácí Švýcarsko a Finsko.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku u Oseku nad Bečvou havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Jezdí se to kyvadlově chtětním pruhem. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
5: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky.
2: Vzpomínal.
3: Taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědějí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přesně. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero. Franz, ano, Lehár. Fero.
3: No. Fero.
2: Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha.
2: Ferenc.
3: A Fero je co je
2: Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav a nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná a tak klopítal. A najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal a režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru, protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesraziť.
0: Aha, já jsem si říkal, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné Italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam, tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano, a on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Carmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl do posluchách, to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic uh-huh. A já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena. Zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych děkuji. Samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to uznáme, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a co třeba
2: jo, takhle.
9: Neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju,
5: nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Kena. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomo jsem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, dál to bude ještě lepší.
12: Jo.
11: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No,
12: no to je.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. A on pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím teď.
5: Čokoládu.
2: Jo.
5: No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje to Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě, to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání, prostě jako víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a je paní zasměvosta paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista.
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ona ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: My vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: Já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady, tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale ne? Netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, no. Ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posište, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našla motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? Vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Teresce, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to není tak důležité.
1: Je.
2: Ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře,
2: moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a

0: Ježiš, tohle bude něco, no tak jsem hbitě napsal Mr. Eduard Kohout, Praha Kampa. To stačí. A teď jsem napsal srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gol. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu profesorovi, jako velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer. Či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda. Zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Marie Ševčíková, Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: Já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tak tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Čeští zemědělci by mohli dostat odškodnění za úrodu zničenou mrazy. Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc má nové vybavení. Ex-poslanec Ferry opouští vězení, soud vyhověl jeho žádosti o propuštění. Zítra má být jasno až polojasno, později oblačno, naměříme až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf resortu zemědělství za SPD Martin Sebastian to řekl na jednání ministrů v Bruselu. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
2: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Sebastiana je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
3: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
2: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Sebastian očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc má nové vybavení. Moderní přístroje stály téměř 45 milionů korun a pomůžou především pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech, řekl to primář oddělení rehabilitace Petr Kolář. Olomoucká nemocnice na modernizaci získala státní i evropské dotace. Někteří hoteliéři pod Lysou horou se bojí úbytku hostů. V Ostravici je uzavřený most u bývalé Pily a auta mířící pod Beskydský vrchol budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Do většiny míst za mostem se dostanou jen auta s povolením obce.
4: Chodci řeku překonají po provizorní lávce, auta ale budou muset objížďkami po úzkých horských cestách. Z toho má trochu strach ředitel rezortu Sepetna Lubomír Hapl.
5: Doufám, že nás to teda významně nepoškodí v rámci podnikání, protože to už nenaženem potom samozřejmě to, co bychom případně ztratili. No.
4: Most bude neprůjezdný do konce září.
6: Kdyby teda byl jednosměrný provoz, tak by ta rekonstrukce trvala daleko déle, klidně i rok.
4: Vysvětluje mi starostka Pavlína Stankajová z KDU ČSL z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
0: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska už za hodinu rozehrají baráž o šance ligu. Odveta je pak na programu v sobotu v Táboře. Pokračuje trenér Táborska Hradek Krundák.
7: Já jsem chtěl Baník. Já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kdy bude úplně narváno. A byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize. Před x lety, když jsem hrál fotbal, já by tohle byl postup. Takhle to je jenom baráž. Vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Mořice směr Ostrava stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: 4,5 minuty po 17. hodině otevíráme den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Dnes prožíváme další tropický den a tak se vydáme na Plumlovskou přehradu a zeptáme se, proč je tamní voda každé léto znečištěná sinicemi. Povíme si, jak v Mohelnici motivují lidi k důkladnému třídění odpadů. Někteří také zavzpomínáme na studentská léta, kdy jsme občas jeli tramvají na černo, ale jen do doby, než nás poprvé chytil revizor. Tu ostudu si v reportáži připomeneme. A na závěr se pokusíme zjistit, co bývalé fotbalové reprezentanty vede k tomu, aby skoro v 50 letech hráli šestou ligu. Poslechněte si den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý úterní podvečer přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tady jeden v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Nejdůležitější události 26. května. Má Gábina Adamková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Čumparku připravují novou průmyslovou zónu. Vznikne mezi ulicí Jesenická a tamní železniční tratí. Zájemci o zdejší pozemky můžou radnici posílat své nabídky do konce června. Rozhodovat bude nejen cena, ale i záměr využití parcel, říká mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
3: Důležitým kritériem bude například vznik nových pracovních míst nebo charakter podnikatelského záměru.
2: Novou rozhlednu na Velkém Kosíři na Prostějovsku by dělnici mohli začít stavět už příští rok. Zástupci obcí sdružených mikroregionu Kosířsko rozhodli o vypracování projektu. Rozhledna nahradí současnou stavbu, která je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Jak bude nová rozhledna vypadat, řekneme ve zprávách 18. Pokračují práce na základní škole v České Vsi na Jesenicku, kterou poškodili povodně. Dělníci v těchto dnech začali s opravou tělocvičny, která si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Budova dostane nové rozvody vody a elektřiny, podlahy, šatny i sociálky. Práce by měly být hotové do jara příštího roku. V okolí Přerova se koná dvoudenní vojenské cvičení. Jednotky musí zvládnout skrytý přesun z jednoho místa na druhé. Pohybují se v okolí místních částí Penčic, Čekyně a Žeravic. Potvrdila to mluvčí mechanizovaného praporu z Přáslavic Martina Štěpánková.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A teď už voláme meteorologa Petra Drobka, abychom si pověděli, jak pak to vypadalo s počasím v Olomouckém kraji dnes v úterý 26. května a jak se nám to bude vyvíjet dál. Pane Drobku, vítejte, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: My, kteří jsme, tak říkajíc, otužili na teplo, nebo alespoň to o sobě tvrdíme, jsme si dnes docela užívali příjemné teploty. Tady v Olomouci to šplhalo poměrně vysoko. Jak to bylo v celém Olomouckém kraji?
2: V celém kraji dneska bylo jasno, nebo na nejvýš skoro jasno. A teploty vystoupily na 27 až 30 stupňů. Poměrně teplo bylo i na horách, na pradědu téměř 19 stupňů. A vítr foukal většinou mírný, severozápadní nebo proměnlivý s rychlostí do 4-5 metrů za sekundu.
1: Dá se říct, že zítra to bude skoro jako přes kopírák?
2: Tak ještě v noci očekáváme, že bude jenom malá oblačnost nebo žádná, jasno nebo skoro jasno, a taky ještě potom v ranních hodinách, ale pak nás začne ovlivňovat od severozápadu studená fronta, takže částečně přibude zítra někdy kolem poledne oblačnost a v tom brzkém odpolední se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, pravděpodobně spíše v té jižní polovině Olomouckého kraje. No a teploty v noci nebo ráno budou klesat na 14 až 10 stupňů, chladněji může být v údolích tam kolem 8 a zítra přes den čekáme vlastně ještě podobné teploty jako dneska 27 až 30 stupňů, chladněji na severu, na Jesenicku tam bude kolem 25. No a vítr bude slabý, proměnlivý zpočátku, ale postupně se rozfouká, přechodně může být i čerstvý severozápadní s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Který den z tohoto týdne bude nejchladnější? Už víte?
2: No, tak za tou studenou frontou se ochladí a to ochlazení pocítíme právě až ve čtvrtek, kdy bude tak přibližně o 90 stupňů chladněji než ve středu. Očekáváme maxima od 17 do 21 stupňů, po ránu 10 až 6 stupňů, ale už bude málo oblačnost, jasno nebo polojasno, bez srážek, no a v těch dalších dnech se zase bude mírně oteplovat.
1: Ale o tom si zase povíme třeba zítra opět po 17. hodině. Tolik meteorolog Petr Drobek, děkujeme za předpověď a dobrou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Bylo by příjemné si v těchto tropických dnech jít vykoupat, vidíte, třeba na takovou Plumlovskou přehradu. Lidé pamatují, že tam kdysi byla průzračná voda celé léto. Dnes se tam většinou nedá koupat a my se za chvíli zeptáme, proč. Poslouchejte nás.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub?
1: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: To by bylo prima se v tomto tropickém dni anebo i dnech dalších jít vykoupat, třeba na Plumlovskou přehradu, co říkáte. Jenže zrovna ta se v létě pravidelně potýká s přemnoženými sinicemi. Za opakované zhoršování kvality vody během letních měsíců podle zástupců Povodí Moravy může kombinace klimatických změn a také vliv lidí v okolních obcích. Pouze 5 z 9 vesnic v okolí má totiž vlastní čistírnu odpadních vod a do přírody se tak stále častěji dostávají fosfáty třeba z mycích tablet nebo pracích prostředků a ty následně podporují růst nebezpečných sinic. Informace zazněla na setkání pracovníků Povodí Moravy s obyvateli Plumlovska.
2: Já tady žiju 70 let, já si pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí.
3: Říká mi pan Radek z Plumlova, každoroční přemnožení sinic a zákaz koupání podle něj ovlivňuje život v okolí přehrady.
2: Tak se podívej, přijďte, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kem, na vrchu, všechno je prázdné.
3: Na besedu se zástupci Povodí Moravy přišli asi 20 lidí. Podle lidovecké starostky Plumlova Gabriely Jančíkové zhoršená kvalita vody obyvatele okolních obcí trápí.
4: Je to přehrada, ke které se hlásíme, je naše, jmenuje se Plumlovská a vím, že občany to skutečně trápí a je to samozřejmě na místě.
3: Popisuje každoroční problémy.
4: Začátek léta začíná vždy slibně a myslím si, že jsme se loni nedostali ani do poloviny prázdnin a už byla na takovém stupni, že bylo zakázáno koupání.
3: Jak souvisí kvalita vody s klimatickou změnou, lidem popsal na příkladech z celého Česka Antonín Tůma, ředitel pro správu Povodí Moravy.
5: Nejlépe je na tom ten, kde je nějaká pramenná oblast, kde je větší množství lesů, kde spadne velké množství srážek, ale to ve vaší oblasti není.
3: Stav se podle něj mimo jiné zhoršuje, protože je stále méně vody a zároveň se prodlužuje vegetační období.
6: Zatímco nám z těch povrchových vod dříve zůstalo pro síť vodních toků a pro podzemní vody 40%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
3: Popisuje, kdy dochází k přemnožení sinic.
6: Když hladina klesne a máte tam velké znečištění, vysokou teplotu, tak to jsou ideální podmínky pro sinice, které na této vodní ploše není možné eliminovat.
3: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
6: To je daň za blahobyt. My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice.
3: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má ale čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Z Plumlova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Třídíte důkladně odpad, anebo si říkáte, že je to zbytečné? Tak pozor, v Mohelnici našli způsob, aby třídění odpadu bylo pro lidi nejen důležité, ale i výhodné. Za chvíli povíme víc v Českém rozhlase Olomouc ve dni v kraji. Teď posíláme Honzu Nedvěda.

0: kraji.
1: Třídíte odpad a říkáte, že se vám nechce? No tak pozor, v takové mohelnici přišli na to, aby se to vyplatilo. Tam totiž platí, že kdo více třídí, ten méně platí za svoz směsného komunálního odpadu. Město kvůli tomu lodi nechalo popelnice očipovat a zavedlo detailní evidenci vyvezeného odpadu, aby motivovalo obyvatele k důslednějšímu třídění. A jaké výsledky tento systém přinesl? No tak na to jsme se ptali našeho reportéra Michala Poláčka.
2: Ty obyčejné černé popelnice na směs komunální odpad nechalo vedení mohelnice na Šumpersku očipovat vloni na podzim a celý systém začal fungovat od letošního ledna. Vše je postaveno na pravidlu, že pracovníci technických služeb vyvážejí jen ty popelnice, které lidé přistaví na ulici. Pokud popelnici plnou nemají, nemusí ji dávat na ulici k vyvezení a popeláři při každém vyvážení načtou čip každé popelnice. Je tak zaznamenané, kolikrát daný občan svoz odpadu využil a lidé z rodiny domů nebo ze sdružení vlastníků jednotek na sídlištích, tak zaplatí skutečně jen za odpad, který si nechají vyvést. A to je má právě motivovat ke třídění.
1: Jak se to osvědčilo v praxi?
2: Za první tři měsíce letošního roku kleslo množství komunálního odpadu v mohelnici o víc než 90 tun v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Městu to pomůže dodržet podmínky zákona, jak popisuje nezávislý starosta mohelnice Pavel Kuba.
3: Ten zákon nám říká, že do roku 2030 musíme snížit spotřebu toho směsného komunálního odpadu pod 130 kg na osobu a my to vlastně podle těch výsledků plníme už v letošním roce.
2: Doplním, že pokles množství vyhozeného směsného komunálního odpadu potvrzují podle starosty Pavla Kuby také poslední statistiky za minulý měsíc, tedy za měsíc duben.
1: Co mohelnice ohledně odpadů chystá dál?
2: Vedení města má v plánu spuštění informačního online systému. Lidé z rodinných domů či ze sdružení vlastníků jednotek na mohelnických sídlištích přímo uvidí, kolik netříděného odpadu vytvořili a jak se jim to propíše do poplatků, které za vývoz popelnic platí. Tento systém by měl fungovat v druhé polovině letošního roku. A město aktuálně pracuje na tom, aby byl systém bezpečný s ohledem na ochranu osobních údajů, jak upozorňuje nezávislý starosta mohelnice Pavel Kuba.
3: A tam ještě právě kvůli tomu GDPR, my to nemůžeme jako vyjet setninu, aby se každý podíval a podíval se i na cizí domy, takže tam se musí vytvořit přístupové kódy a zase ten přístupový kód dostane akorát ten majitel té nemovitosti, jo? Takže to se bude přiřazovat.
2: Tím ale v mohelnici úpravy systému svozu odpadu nekončí. Vedení města ještě do stanovišť kontejnerů na sídlištích postupně nechá doplnit popelnice na gastroodpad. Ty mají oproti hnědým nádobám na bioodpad tu výhodu, že do nádob na gastroodpad mohou lidé podle mohelnického starosty Pavla Kuby ukládat zbytky z kuchyně i v sáčcích.
3: Budeme tady v tom pokračovat a budeme nahrazovat v těch kojích pravděpodobně asi ty popelnice gastro namísto těch biopopelnic, protože na těch sídlištích ta nádoba na ty gastroodpady je výhodnější jak ta biopopelnice.
2: Ještě doplním, že kromě mohelnice mají zkušenost s čipováním popelnic také v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku anebo v Hanušovicích na Šumpersku.
1: V mohelnici tedy zavedli čipování popelnic a jak to vypadá? Nový systém se vyplatil. Sliboval a sledoval také náš reportér Michal Poláček.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Když jedete tramvají na černo a chytí vás revizor, to je ale ostuda, vidíte. Člověk si to příště rozmyslí, ale věřte, že ani revizoři to nemají snadné. Na jejich práci se podíváme za chvíli.

0: Jeli jste někdy na černo? Možná jste si to třeba jako študáci zkoušeli jako v uvozovkách sport a říkali jste si tak, co chytí mě nebo nechytí, a nebo možná patříte k těm, kteří by bez jízdenky nikdy nejeli. A jaké to je celý den také jízdenky kontrolovat a rozdávat pokuty? Tak i to jsme zjišťovali. V Rni v kraji Českého rozhlasu Olomouce tak společně vypravíme do práce s revizorkou dopravního podniku města Olomouce.
1: Dobrý den, kontrola jízdenek.
2: No, slečna, to už je pozdě. To už je při kontrole. To jste měli, když jsme tam stáli. Takže poprosím občanský průkaz.
3: Hned při první kontrole jsme narazili na dva cestující bez jízdenky.
1: Děvče nastoupilo, my jsme měli ještě čas, chvilku byla prodleva, než se tramvaj rozjela. Slečna si neorazila, hned při první kontrole byla vypsaná pokuta ve výši 1000 korun.
4: Druhý černý pasažér byl mladík v zadní části vozu, který při mém dobrý den kontrole jízdenek odpověděl, já to budu mít za pokutu. Tak jsem mu nabídla, jak bych chtěl zaplatit, a řekl, že kartou.
3: Chytli vás někdy, když jste jeli bez jízdenky?
5: Jo, chytli, no. Nebo kamarádku.
3: A kolik dostala pokutu?
5: Ty jo, 700, myslím.
3: A vás nikdy? Vždycky máte jízdenku?
6: My máme celoroční štěstí, to tady studujeme.
3: Spolu s revizorkami vystupujeme na zastávce u Bystřičky. Co všechno obnáší vaše práce?
1: Tak práce revizorky obnáší hodně komunikovat s lidmi, s kterými byste si ani nepřála komunikovat. Pevné nervy, to je důležité. Hodně nachozených kilometrů, hodně naježděných kilometrů. Taky záleží hodně na počasí, protože revizor je venku v každém počasí, ať prší, sněží, mrzne, je horko.
3: A jaká rizika sebou nese vaše práce?
1: No, vše možné, co vás napadnou. Napadení, nadávky, někteří jsou i hodní, někteří jsou vstřícní a někteří taky ne.
3: A setkáváte se často s nějakými nepříjemnými nebo vulgárními cestujícími?
1: Nepříjemné vulgárními cestujícími denně, hlavně okolo hlavního nádraží.
3: A jak s takovými lidmi pak jednáte?
1: Tak pokud možno, tak s nima vůbec nemá cenu komunikovat, vůbec navázat nějaký slovní kontakt, protože situace by se akorát vyhrotila.
3: Co byste vyzdvihla na vaší práci?
1: No, každý den je úplně jiný, není to stereotyp. Nikdy nevíte, co ten dnešek nebo každý den bude obnášet.
3: A jak dlouho děláte revizorku?
1: 3 roky.
3: A jste s tím zatím spokojená?
1: Ano, jsem s tím zatím spokojená.
3: Stala se vám někdy nějaká nepříjemná situace s cestujícím?
1: No ano, samozřejmě takových situací je několik. Třeba jedna, kdy nám cestující visel jako netopír za madlem. My jsme nastoupili na zastávce a on tam visel za nohy dolů z madel. Dalo jízdenku měl.
3: Na to, kolik revizoři a revizorky denně přistihnou cestujících bez jízdenky, se ptám tiskové mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anny Sýkorové.
7: Denně je to zhruba 25 cestujících bez platného jízdního dokladu.
3: Kolik korun se ročně vyberne na pokutách?
7: Za rok 2025 tržby z pokut přesahovaly 4,5 milionu korun, o rok dříve to bylo zhruba o 130 tisíc méně.
3: Jsou nějaká kritéria pro přijetí revizoru?
7: Tak revizoři musí splňovat samozřejmě nějaké vzdělání, je tam středoškolské s maturitou. Potom jsou tam psychotesty, takže každý, kdo nastupuje, tak musí projít psychologickým vyšetřením, protože je to práce, která tím, že je s lidmi, tak je po této stránce značně náročná. Pro revizory, případně v některých případech i pro řidiče MHD, jsou pravidelná školení a u revizorů to bývá zaměřeno právě i na to, jak reagovat na agresivní cestující, jak reagovat v případě, že se ten cestující začne chovat nějak nestandardně a podobně.
3: No a jelikož jsem jezdila s revizorkami, je u vás běžné, že se k vám hlásí spíše ženy?
7: Nedá se říct spíše ženy, ale v tuto chvíli je ten tým téměř půl na půl, kdy jsou tam jak muži, tak ženy, a mnozí z nich tam jsou už řadu let.
3: Z Olomouce Adéla Boháčová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tak tomu se říká opravdová vášeň. Tedy jak jinak vysvětlit to, když bývalý fotbalový reprezentant skoro v 50 letech stále hraje fotbal, ale za tým 6. ligy. Za chvíli vám povíme víc ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. A teď je tady pro vás kapela Jelen.

0: britské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Víc ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Když máš pro něco vášeň, tak se prostě neubráníš a seš ochoten pro ně udělat cokoliv. Tak o tom by mohl mluvit i bývalý český reprezentant a vynikající obránce David Rozehnal. Ani v 45 letech nezahálí a stále aktivně hraje fotbal, a to v 6. lize za Kožušany u Olomouce, tedy ve vesnici, kde žijí jeho rodiče a velká část příbuzných. On sám začal hrát za tamní Sokol v roce 2018 a spolu s bratrem Markem zvelebují klub fotbalově i v zázemí. O tom všem si s Davidem Rozehnalem povídal reportér Adam Kodet.
1: Tak Davide, co člověka s vaší kariérou ve 45 letech ještě nutí se tady za deště v 10 stupních prohánět v 6. lize na hřišti?
2: Asi je

0: to ten adrenalin, ta chuť, ta láska k tomu fotbalu. Bez toho bych to určitě nehrál. Myslím si, že jsem zažil velký zápasy, já jsem za to strašně rád, velký soupeře, velký hráče, ale tohle je pro radost, já jsem se na to těšil, já jsem vždycky chtěl hrát s bráchou, brácha bohužel kvůli zdraví nemůže, ale jsme tady, bratranec tady taky pomáhá a vlastně mám tady skoro celou rodinu a naplňuje mě to, těším se na každý víkend, i když už jsem bolavej, přiznávám se, a někdy je to jako těžký, ale pořád je to ten ta chuť, ne něco dokazovat, ale prostě zahrát si ten fotbal, který mám rád.
1: Při té hře už za tu půlku se moc nedostanete, ale s tou organizací hry, s tou komunikací a potom i po vystřídání z lavičky to možná bylo ještě intenzivnější, tak je vidět, že vám na té hře i tady v téhle soutěži a na hře toho vašeho týmu, těch kluků, kteří tady hrají, záleží.
0: Prostě já jsem chtěl si zahrát fotbal, já jsem nechtěl hrát kopanou, já jsem nikdy neměl rád kopanou. A já kluky pochválím za konstruktivní řešení, i když nedopadne dobře. Vidím to ve světě, zažil jsem to. Jo, za půlku se moc nedostanu, já bohužel jako jsem hodně bolavý, takže pořádně to naplňuje a vlastně pořádně to baví, protože tohle můžu nějak trošku ovlivnit a věřím, že jsem trošku ovlivnil i ty kluky a že z toho mají určitě větší radost než nějaké kopané a škardio fotbalu.
1: Stále si povídáme s bývalým fotbalovým reprezentantem a obráncem Davidem Rozehnalem. Budu citovat, to se napsané v posledním příspěvku na vašich sociálních sítích, že na takovémhle zázračném pažitu se vlastně nedá hrát hnusný fotbal, jak je tam napsáno. Jaký je tady pažita, jaký na něm hrajete fotbal?
0: Tak to musím pochválit mého bráchu, ten se stará o tenhle areál už pár let a to bych chtělo zažít a zkusit si to. Já jsem si párkrát zkusil sekat to, máme vřetenovou sekačku, on s tím chodí každý druhý den, teďka jak to roste a ještě svítí sluníčko do toho, tak každý druhý den to seká, takže se o to stará, ten pažit by nebyl takovej. Hraje se na tom krásně a troufám si říct, že máme jedno z nejlepších hřišť tady v okolí a je fajn vždycky pozorovat soupeře, kteří přijedou. Podívají se na hřiště přístupu do areálu a rozzáří se jim oči, tak věřím, že i pro bráchu je to takový zadosti učiní a musím smeknout před ním, protože obětuje spoustu volného času pro to, aby my jsme na to mohli hrát.
1: Co vás jinak kromě fotbalu tady v Kožušanech životně, pracovně naplňuje, nebo co naplňuje váš čas?
0: V Kožušanech je to rodina, protože vlastně moji rodiče tady žijí pořád, já jsem s nima žil dlouhou dobu, do té doby, než jsme odcházeli do ciziny s manželkou, tenkrát s přítelkyní, a rád se semka vracím, protože můj brácha tady žije, bratranec, vlastně moje nejbližší rodina většina tady žije. Je tady skvělá atmosféra, asi jste si všiml, že se tady zdravíme s každým, myslím si, že tady se vytvořila krásná komunita, vlastně i rodičů od mladých dětí. Krásná atmosféra přátelská a Kožušany jsou tím specifický, že nějak držíme při sobě, tady ještě nám stojí majka, jsou tady různé společenské akce, starosta a vedení Kožušan, že to vede správným směrem, tak to je na Kožušanech krásný.
1: To říká bývalý vynikající obránce a český reprezentant David Rozehnal. Z Kožušan Adam Kudet, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: No a co zítra? Podíváme se třeba do Pruskejova, kde rozšíří denní stacionář pro seniory. Komu je určen a co vše se tam bude měnit, zjistíme. A změny čekají také návštěvníky jeskyní na Pomezí. Ty prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Opravy navazují na škody způsobené povodněmi z roku 2024. Tak se tam vydáme. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
3: V tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině. Ještě 5 minut a jsou tady nové aktuální zprávy. No a pak už nezapomeňte na písničky na přání, které pošlete svým blízkým, anebo na pořad Cymbal a husle s Honzou Žurkem. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.
4: Na všechno mám dost času.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Velkém Kosíře by mohla příští rok začít stavba nové rozhledny. Kroměříži vzniká pavilon akutní psychiatrické péče. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Kanadu. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 30 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Novou rozhlednu na Velkém Kosíři na Prostějovsku by dělnice mohly začít stavět už příští rok. Zástupci obcí sdružených mikroregionu Kosířsko rozhodli o vypracování projektu. Rozhledna nahradí současnou stavbu, která je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Pokračuje předseda mikroregionu a nezávislý místostarosta Lutína Dalibor Kolář.
4: Zůstane zachován vlastně ten původní železobetonový monolit jako základ stavby a na něm bude vystavěna nová rozhledna, která bude mít vlastně oproti původní stavbě přidanou hodnotu v tom, že bude vně vedené schodiště s postupnými vyhlídkovými plošinkami. Bude tak podle nás uživatelsky přívětivější i pro seniory nebo fyzicky méně zdatné osoby, které tak vlastně tu vyhlídku budou moct využít.
3: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče za téměř 770 milionů korun. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 akutních lůžek pro dospělé pacienty a taky 25 lůžek pro děti a dorost, kde zatím v nemocnici chybí. Pokračuje náměstkyně pro léčebně preventivní péči Marta Hyklová.
5: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střed zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střed zájmu prověřili nedostatečně, požaduje tak další šetření. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jabloném v Podještědí jen tuto sobotu při tradiční pouti. Potom bude uschována do hrobu v kryptě. Českému rozhlasu to řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky před 2 týdny, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátorům se lebku podařilo výmout.
0: Sport.
3: Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým proti favoritovi zjednodušil hru.
6: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, a aby jsme ten zápas vládli.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku u obce Lipina se řeší nehoda osobního auta a motorky. A pozor, také na Přerovsku u obce Prosenice havaroval cyklista.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A známe také telefonní číslo, kdyby něco 800 553 553, to je tedy pro účel zelené vlny a dopravní hlášení i z Olomouckého kraje. I v Olomouckém kraji jsme napočítali spoustu Filipů, Filipků, mají dneska 26. máje, i teď v podvečer 5 minut po 18. samozřejmě. Plné právo slavit naplno v Olomouckém kraji je tedy přes 3,5 tisíce nositelů jména Filip, hodně, hodně velký boom, tak v roce 2005 tento ročník je třeba silný, ale vlastně pořád oblíbené jméno Filip. Dámy jménem Filipa, tak těch je prý tak do pěti také v Olomouckém regionu, nejenom je moc zdravíme, nejenom jim pěkně zahrajeme a to už na telefonní lince vedoucí do pořadu Hrajeme pro radost. Tak neváhejte, nechte zahrát nejen oslavencům na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Tichý večer, příjemný večer, kdy hrajeme pro radost. A už bylo 18 hodin, ač tedy i v předpovědi zazněla zítřejší maxima do 30, ale myslím, že to platí i teď. Dívám se na různé měřáky a třeba jeden v centru Olomouce 29,8 stupně Celsia. Tak pokud možno někde v příjemném stínku, ale ono tak dneska i pofukuje, kéž by aspoň to vydrželo, když už vydrží ty teploty. Tak a zahrajeme vám třeba na osvěžení, ochlazení, teď s opatrností na pěkné zavrtění s Moravěnkou a s jednou klasikou z Vesela a pořádně zahrajeme moc rádi Filipkům a máme pozdravovat jednak našeho skvělého synovce a taky vnoučka naší maminky Filipka, kterému přejeme hodně úspěchů ve škole a taky v autoškole. Hodně, hodně štěstíčka taky u zkoušek. Filipkovi hrajeme do Přerova od celé rodinky, tety, strejdy a taky babičky. Písnička je tu ještě také pro dalšího Filipka. A to od hasičů Javornických pro Filipa Výborného zahrajeme k dnešním jmeninám a popřejeme srdečně stále zdraví, pohodu v osobním životě a mnoho úspěchů také ve škole a samozřejmě i v hasičích Javorničtí pěkně zdraví. Další pozdravení na 723 70 33 51, ale klidně i s výběrem písně.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Šup, šup, to byla Moravěnka, krásně svižně, kdo to může i v 18-15 ještě skoro při 30 stupňových vedrech, tak to snášejte příjemně i třeba s nějakou příjemnou písničkou a budeme zpívat, tleskat, zpívat živýho teď z vesela, s veselkou a s panem Jendou. Dobrý den, krásný podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým Zdeňce Šínové do Hrochova, Zdeňce do Prostějova s milující kočenkou, Zdeňce do Holubic, děkuju za krásnou básničku, Vlastice z Kukákové do Krnova přeju brzké uzdravení, Lidusce Lorničkové do Olomouce a Anice Zimové do Štětovy. Všem děkuju za písničky, co mě posíláte. Pane Božku, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
0: Děkujeme taky za všechny obeslané přes Český rozhlas Olomouc. A pak tu máme také odeslané zprávy a teď už je posíláme a vysíláme do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilinku zahrajeme třeba i tu vaši, ale teď ještě tu zpívací tleskací živio, živio s veselkou od Jendy podle výběru ze Štětovic. Pošleme taky moc rádi oslavenci Filipkovi, taky hlavně k nadcházejícím krásným kulatým narozeninám. Tady zdraví děda, strejda, ale především maminka Filipku, zlatičko, všechno nej. A teď ještě k narozeninkám z dalšího SMS blahopřání a zahrajeme moc rádi paní Květušce Ženožičkové z Blážova. Popřejeme jí srdečně hodně štěstí, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. To přejí Kolářovi paní Květušce Ženožičkové. I my, paní oslavenkyni, pěkně zdravíme. No a ještě prý máme zahrát určitě taky k dobrému výkonu, k dnešnímu zápasu na mistrovském turnaji ve Švýcarsku našim hokejistům, ať dávají góly Kanadě. Hodně úspěchů, hodně, hodně přeje paní posluchačka, hokejová faninka, pokud se nemýlím, dneska to bude české kanadské utkání ve večerním čase od 20.20 a teď v 18.17 nejenom hokejistům, nejenom Filipkům zpíváme, tleskáme a oslavenecky zvedáme číšky.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10:00.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13:00 s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13:00 v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Zlaťanka, to byly taky Bee Gees, slavné melodie a v 18 hodin, skoro 27 minut, 26. májového podvečera, zdravíme paní Zdeničku, dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý den, já, promiňte, zdraví Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku k narozeninám posílám Maruše do Kroměříže. Hodně pevné zdraví, hlavně to zdraví, štěstí, klid a pohodu ti Maruško přeje zde na Zuničova. A písnička je taky pro Ludišku Siglovou z Moravičan, Evičku Brožovou ze Strukova, Lidunku Uchytilovou z Jeseníku a no, Jiřince s Jindřiškem do Krnova a Jaroslavě do Krnova. A písnička je taky pro vás do rozhlasu a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Děkuji moc, zdraví vás Zdena z Uničova.
0: My moc děkujeme, pěkně zdravíme a pěkně zahrajeme taky dneska mamince Božence Horničkové i Zdeničce Šínové a kamarádce Jarmilce a Věrušce Halouskové s Adámkem, taky Vlastičce do Krnova. Tak tedy zlatička písnička pro radost pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Nádherné májové dny, opatrujte se i před teplem, mějte se moc krásně. A hezké, krásné chvilky taky s Českým rozhlasem Olomouc srdečně přeje a posílá Broňa. Tak i rodinku, i paní Boženku pěkně zdravíme. Pozdravíme moc rádi ještě dalšího mladého muže Filipka, kterému také přejeme hodně úspěchů, teď i při důležitých zkouškách a hlavně hodně, hodně příjemné kolegy, kamarády, kamarádky. Přejeme mu všechno nejlepší, posílají babi, děda a ať si to prý poslechne kdykoliv po internetu. Ano, doporučujeme web olomouc.rozhlas.cz, pokud nestihne. Tak ať si domátne třeba tu 18. hodinu, 28. minutu, 26. na Filipa. No a ještě máme moc poprosit a požádat taky pěkné, krásné pozdravení poslat do práce Jarouškovi. Děkujeme za krásný grilovací víkend a moc se těšíme na další rodinné setkání. Hodně zdravíčka všem, ale především hodnému Jarouškovi. Filipka, Jarouška, moc vás všechny zdravíme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Krásně, něžně, roztomile a rozkošně i s Joškou, ale i juniory teď zazní jedna beránkovská, něžná, roztomilá písnička. A ještě představte si pro Filipka, který navíc bude mít brzy půlkulaté narozeniny. Tentokrát babička, děda, zdraví Filipka do Olomouce a přeju mu tak hodně životních, osobních, pracovních i studijních úspěchů a taky hodně, hodně úspěchů při rybaření. Všechno dobré Filipkovi v konkrétně, aspoň trošku konkrétněji. No a když jsme měli před chvilinkou Broničku, tak zahrajeme ještě od Boženky, Peťovi a Broničce Stejskalovým a do Hrochova Zdeničce Šínové, Jarušce do Bílovic též, Věrušce Halouskové a do Knova Vlastičce. Všem, kdo poslouchají, pořád hrajeme pro radost, tak hodně, hodně pozdravu posílá Boženka Horničková. Pozdravy pošleme moc rádi i do práce, kde je prý obrovské teplo, vedro a to do kuchyně, Mariance a Jituli, aby byly stále usměvavé a nic si z toho počasí nedělali. No je to ještě opravdu před 19. hodinou, někde na těch 30 stupních pomalu. A ještě prosím pozdravte všechny, kdo si vyhrávají, vyhrávat budou krásně díky Českému rozhlasu Olomouc. Myslím, že to platí i pro ty následující 3, 3,5 minutky.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: zvesela i krásně roztomile Jožka Černý s dětmi a Černá vlnka na bílém beránku. A teď zřejmě nějaká krásná slova, nějaká krásná vyznání. Od koho, pro koho, to už necháme na vás. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já bych chtěl do těba Koláře, bratrovi narozenina. Pavlovi Zapletalovi.
0: Dobře, před chvilinkou zaznělo něco o zamilovaných melodiích a že volá pan Petr. Dobře, tak to zkusíme dát dohromady pěkně. Písničkou uděláme velkou radost i Milušce, tak i další paní kuchařce. Zdraví děda a babi, aby se prý dařilo v kuchyni v těchto horkých dnech. Moc máme pozdravovat celou rodinku hodních známých lidiček z Českého rozhlasu Olomouc, kteří si krásně vyhrávají a ať si užívají, ať přežijou v klidu, v bezpečí, někde s příjemným posezením, někde mimo vedro, se tady píše, posílá paní Věrka z Olomouce pro všechny posluchače, ať se opatrují, ať se chrání před těmi největšími

0: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Krásná vzpomínková lesovská a v 18.47 v současnosti ještě moc rádi zahrajeme a pěkné tóny pošleme. Tentokrát taky skvělému báječnému kamarádovi Fildovi, který má svátek, kterého zdravíme z odpolední směny, ať si užije volna, ať nástup proběhne v pořádku. Zdraví kamarádi, kolegové. Máme moc pozdravovat také narozeninovou oslavenkyni Verču, kterou moc zdraví maminka a teta Jitka. A ještě prosím zahrajte krásně, co nejkrásněji, moc krásnou písničku oslavenkyni Marušce. Tu zdravíme do Prostějova, aby už zdravíčko opravdu netrápilo, snad je to na dobré cestě. Hodně, hodně, hodně zdraví přeje manžel, syn a dcera. Zahrajte všem, kteří si krásně vyhrávali a taky všem, kteří se snad budou opatrovat v těch následujících horkých dnech. Přejeme, aby na sebe dávali pozor úplně všem hodným lidem, nejenom těm, kdo si krásně hrají ve vašem pěkném pořadu podepsána Jarunka a manžel. Děkujeme moc, opatrujte se.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silnice mezi Týnečkem a Štomberkem by mohla být zprovozněna do 4 let. Dělníci začali v České Vsi opravovat tělocvičnu základní školy. V Brně otevřeli onkologické centrum prevence. Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přeháníky a maximálně 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Štemberkem na Olomoucku. Přeložka hlavního silničního tahu se 4 jízdními pruhy nahradí stávající přetíženou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Investice přijde na více než 3 miliardy korun. Podle ředitelství silnic a dálnic by nová silnice mohla být zprovozněna v roce 2030. Pokračují práce na základní škole v České Vsi na Jesenicku, kterou předloni poškodili povodně. Dělníci v těchto dnech začali s opravou tělocvičny, která si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Práce by měly být hotové do jara příštího roku, říká nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
2: Samozřejmě je to jednak ty povodňové škody, to znamená podlahy, celé to podloží pod podlahama, obvodové zdivo, ale samozřejmě ta tělocvična už nesplňovala normy, které jsou platné v dnešní době. Takže vzduchotechnika, nové vybavení, šatny hlavně, sociální zázemí. Je to zhruba 10 milionů korun.
0: Masarykův onkologický ústav v Brně otevřel nové centrum prevence rakoviny. Je v něm celkem 7 specializovaných pracovišť. Práce na budově a jejím vybavení stály 740 milionů korun.
3: Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu, současně třeba začíná mít nadváhu a my můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
4: Říká ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda. Díky novému pavilonu je diagnostika i prevence na jednom místě, dodává Igor Kiš z odboru léčebné preventivní péče.
5: Ta prevence pro stát je to ta nejlevnější investice. Je to mnohem levnější, jak onkologického pacienta léčit.
4: Nemocnice vytvořila kvůli novému centru asi 40 nových pracovních pozic. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Slon Jack, který ve zlínské zoo v pátek se útočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice Ula po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodnou odborníci pro chov slonů v Evropském chovném programu. Uvedl to ředitel zoo Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce oznámili svou 9. předsezónní posilu. Stal se jí kanadský útočník Zack Senyshyn.
6: Senyshyn byl draftován do NHL v roce 2015 Bostonem už v prvním kole. Rodák z Otavy v NHL odehrál ale jen 16 zápasů. Poslední 3 sezóny strávil v německé nejvyšší soutěži a loňský ročník dohrál v Žilině. Trenér Olomouce Petr Svoboda od něj očekává produktivitu i fyzickou hru a vítá, že Senyshyn je třetím hráčem v útoku s pravým držením hole. Adam Kodet, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Příkazy směr Olomouc havarovalo nákladní auto s osobním, pravý pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Cymbál a husle.
8: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Je úterý krátce po 19. hodině a to znamená, že u rozhlasových přijímačů vás vítá Honza Žůrek u dalšího vydání poslechového magazínu s lidovými písničkami Cymbál a husle. Květen, lásky čas se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Zlatým hřebem květnových oslav je právě pád opentleného stromu, který celý měsíc pyšně stál na návsi a my ho museli bedlivě hlídat před přespolními. Ptali jste se, jaké písničky tento zvyk doprovázejí a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět. Pokusíme se na to dnes odpovědět, nebo aspoň naznačíme. Kácení májky bývá na návsích často ještě veselější než její stavění. Kolem máje se před pokácením tancuje, zpívá a po jejím pádu se pořádá taneční zábava nebo dokonce dražba dřeva. Nesmí chybět dobré jídlo, pití a řízná muzika. A tak nás hned na úvod do rozverné nálady dostane muzika souboru Úsměv z Horní Břízy s písní Máječku, máječku zelený.

Když se na Hané slavily letnice neboli svatodušní svátky, nešlo jen o kácení máje, ne vždy se taky zhodují termínem. V případě letnic se o slovo hlásil i jeden z nejstarších a nejpoetičtějších zvyků vůbec, obchůzka takzvaných královniček nebo králek. Byl to magický čas, kdy vládu nad vesnicí na malou chvíli symbolicky převzali mladé a svobodné dívky. Zatímco většina jiných folklorních obyčejů, jako jsou hody nebo masopust, se odehrávala v režii chlapců za bujarého veselí, královničky byly jiné. Šlo o ryze dívčí rituál, ze kterého čišela jemnost, tichá úcta a velký respekt k přírodě. Nejmladší a nejčistší královna v bílém nesměla po celou dobu obchůzky promluvit ani zvednout zrak. Družina dívek pak svou vládkyni vodila dům od domu často pod improvizovanými nebesy ze šátků nebo baldachínů a zpívala starodávné obřadní písně. Hospodáři takový průvod s radostí vítali a otevírali jim svá vrata. Věřili totiž, že kam královničky vstoupí, tam přinesou štěstí, bohatou úrodu, ochranu a zdraví pro hospodářská zvířata. K téhle oslavě ženské síly a probouzející se matky přírody, která na přelomu jara a léta začíná vydávat své plody, si pustíme hanáckou muziku ječmeni s písní Vrbe se nám zelenějou, která je ostatně tak výjimečná, že jí hraje i olomoucký orloj.

Letnice byly v lidové tradici označovány také jako zelené svátky. V sobotu před svatodušními svátky hospodyně uklidili dům a vyzdobili jej zvenku i zevnitř zelenými lipovými větvemi a kvítím. Naše prababičky v tom magickém období chodily sbírat bylinky, kterým se připisovala zvláštní čarovná i léčivá moc. Věřilo se totiž, že v těchto dnech jsou síly přírody nejsilnější a proto se hledala láska i štěstí, nebo alespoň léčivé rostliny, které je dokážou přikouzlit. O jedné takové vzácné bylince nám teď zaspívá cimbálová muzika Linda.

Zelená barva k tomuto období zkrátka neodmyslitelně patří. Je to symbol plodnosti, nového života, naděje a lásky, která ovšem ne vždy přijde, jak si představujeme. V minulé písničce děvče prosilo, ať Bůh jejího lenivého chlapce vezme, že o ní má zájem jiný. V té následující pro změnu cymbálová muzika Stanislava Gabriela z Babic a solista Stanislav Gabriel starší zjistí, že jatelinka se zelenat nemůže, protože nemá rosy a je na pokosy. Vybírám z desky Na mojem srdéčku alba milostných písní z Dolňácka, Horňácka a Moravskoslovenského pomezí.

předposledním bloku dnešního pořadu si dovolím dvě písničky téměř propojit do nové. Nejprve uslyšíme, jak byl pro všechny už dříve a v současnosti patrně ještě mnohem víc důležitý jarní déšť. To v podání hanácké muziky Klas z Kralic na Hané zazní Deštíček májový a k ním se plynule připojí záhorská muzika se skladbou Zelený se travenko zelená.

Výlet po Moravě na přelomu května a června završí se svou nakažlivou energií muzika souboru Valašský vojvoda, který nás potěší veselou sadou melodií v čele s písní Galánečky moje. Právě tak možná slavívají pád Májky třeba na Lašsku nebo Valašsku. A pro dnešek je to opravdu už všechno. Květen jsme vyprovodili, Májku pokáceli a teď už můžeme společně vyhlížet horké léto. Děkuji, že jste si i dnes udělali čas na lidovou písničku a doufám, že vás naše putování po Moravě i Čechách potěšilo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Honza Žůrek. A nezapomeňte, že pořad Cimbál a husle tu pro vás bude opět přesně za týden, tradičně v úterý po 19. hodině. Mějte se krásně a naslyšenou.

ožený jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

ať se nahlcom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěv, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší finajmout dál. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Vačera, ty šukar šuniven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Della Dub.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaký výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ti, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to jak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různý pracovní pozici, nejenom to se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romský věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělalo jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku. Já jsem u Redžepovu takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho. Jako problém je, že teďka to takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takové pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těším. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ičku, a vůbec nevím, jak jsme dávali

0: Hromady 14 států nebo skupina, to vůbec nevím, přes námi, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednoduše technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se schání jako skupiny. Za prvé, Camro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camro i vzniklo takhle, že prostě jsme naštvali, a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žáry, budou různý jak umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
1: Na festival Camro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom běžmování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celý půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte na Hospodina, na svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otrocovi. Ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíře po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti Mara, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
4: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest, přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible jednu z pasáží, jak dlouho jsi se připravovala?
4: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
5: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí, jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
6: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
7: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a tak jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
8: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško.
7: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
9: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako Boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na běžmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
9: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dále se nějak s dětmi pracuje?
9: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
9: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburskou, všude, kde mám ty děti, nebo oni jak se stěhují, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dále vy připravujete na tento na rok?
9: Svátosti. Tak dále ještě na to běžmování, kdo půjde, protože je v říjnu běžmování.
1: Co znamená běžmování?
9: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít běžmování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
9: Hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
9: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastorační asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
9: No, tak určitě jedeme na vejlet, dnes některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zorte za Stipem. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:45 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionu z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Tak bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo?
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spolužačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. Jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem je nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte vy? Jste tedy zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejsk.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě?
1: Teď. Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že

0: Návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
1: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Polijaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
0: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Langočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
8: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
7: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Osmanská z Taxmania, příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978. S českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zůsta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrassový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil z Fešáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Žínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Ze zástupu českých verzí klasiky Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na insertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
8: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 km plavby kolem poloostrova Peloponés a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pecínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj, a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztraceno v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale okouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vřeto v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtěl hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle,

0: Chtěla všechno dělat. Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem?
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. A těším se na děťátko. Protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. nadrhl jsem se

0: A jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Vy se dosmáli, řekl jsem jim. Rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, co to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozejčku, který dělal na ty snopy, ty zavazoval je. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomenu, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom strojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat. No. Takže to byla taková...
0: Víc jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samo vás nemohlo to být?
1: Ano, samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když byla sezona?
1: Vezli autobusama nebo nákladníma autama, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No...
1: No a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd. Ešus, jak se říká. Mm-hmm. Nevím, jestli se to dneska jmenuje to.
0: Ano.
1: Hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
0: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No.
0: Celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jo, jinak.
0: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale no, opravdu si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme, každý dostal ešus, oni přivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáce. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda já to jedla, ale...
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď se měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanici a tohleto jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce a jak se udělo počasí, tak mě zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla... No, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit masa na slámu, byly ty veliký stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16, 17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No. A já si myslím, že letos tendenční děti teďka. Ne. Ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevěděli ani, že to... Já když to vyprávají...
0: Určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tedy mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci... a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo. Ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat list. Jsme chodili. Mm-hmm. To bylo prýmé. No. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních.
1: Je to tak více jak 60 let, no. Mějte se hezky. Děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noci, téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak na to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Žatce, jo, do Žatce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na podzorových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i učitelé, co nás pak měli v té prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo, jo, jo. No, já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a to kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme tak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála do takového kýblíku a nosila jste to do navalu a tak bylo ta dřina. Bylo to, akorát, že každé počasí se dělalo. Pršelo, nepršelo. Tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici. Lenku.
0: Mm-hmm. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, jo, jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl si člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme vozili nás. Já jsem byla zvykla na takovou práci. Takže to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne, ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Uh-huh. Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, jo, pak jsem ho přijívala školu, no.
0: To, ano.
1: Po tom brigádě jsme nedastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste něco?
1: Jsem do školy, byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala všichni směny, jsem jim tam radil.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne. Tam už byly starší paní, tak se musela sekat do vrotu, no. Tam už nebyla ani nějaký. Tak bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unavení, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci, než té brigádě.
1: Jo, jo, ano, ano, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. Nošně Lenka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma Letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom
0: mluvit
1: chci k brigádám, prosím vás pěkně. Já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužené prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval Rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Tábora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo? A to se pěstovalo od Rozvíjej se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se, my jsme to absolvovali tohleto v třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto,
0: ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina. Hmm. Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Mm-hmm.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. Jo, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak
0: řekněte,
1: to byly brigády.
0: Tomáši,
1: jo?
0: Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál? A co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě, bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Maršově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jakože my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To aha. jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous. Jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když vyjelo 120 nebo 140 lidí na pole. Jo? A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu. Jo?
0: No, tak to bylo také, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: Uh-huh. A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, dneska máme srazy, dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky vás tím,
0: co
1: práce upevňuje.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To
0: opatrujte
1: už tak
0: se.
1: Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás nás vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády. Některý byli dobrý, některý byli špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mi na to najel ten nůž, mi se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhej, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá. Tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohrou? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Ale jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, jizvy mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ta druhá láska,
1: už mi na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to dva kluci.
0: Pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak. Mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady, a ten druhý mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano, já
1: děkuju,
0: to
1: že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu. Jo? Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahraničí, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naši byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala, a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct.

0: Aha, jde na to podívat, jo. A teďka si klidně dám deškovou polévku výbornou. Já to miluju, deškovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali. A teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody. A my jsme z toho tam dělali protlak, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh, a to, no, to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný. A teďka já jsem to tam jednou nesla, a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly. Slyšíte mě?
1: Ano.
0: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, 520 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
1: A jak dlouho jste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
0: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut, já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom, Ježišmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježišmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježišmarja, říkám, pane Bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda, ale tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holčička, jako holka, holčička, dívka, jo, mě bylo tak 17, 18. Aha. Já jsem těch mrazírnách dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, a to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo. Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaké brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoroch.
1: No, takže tak měsíc jsem pracovala. Asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
0: Ano,
1: ale
0: nechtěla jsem rodičům. Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroch je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu, naši o tom ani nevěděli. Jo, ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně a to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo, seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali, každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře, a já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo, já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní, já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší, já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
1: No to
0: kluci
1: ano.
0: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, To bylo výborné.

0: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
1: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
0: Tak to
1: zdravím se... všechny, dobrou noc.
0: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napřímu?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takovej úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil desetník.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo 5.
1: To
0: je neuvěřitelné, že si to i takto pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne, vůbec. No tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smradlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda,
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako trašně
0: zase v tom
1: moc,
0: měl prsty, chytný. Dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigádu už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo si chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Mám květináctví, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela? Když
1: slyšela
0: jste květinářka.
1: Slyšela jsem to a hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak bělý květ, doufám, že potěší Miroslav Žbírka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu. Tenkrát třeba jsme šili jako pyžama nebo to. A když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu, do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práce jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda? Jak dlouho?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu věc, třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se musela
0: dodržovat.
1: Udělat.
0: Normy, tempo, no, zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom udělala, jsem se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu a já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno tak jako.
0: Chápu. Dobře, Jani, děkuju za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dělat?
1: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších přívězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
2: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel, už na véteru.
1: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
2: já taky děkuji vám.
1: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
2: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
1: Téma brigády... Rádi vás slyšíme, povídejte.
2: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim barco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, což jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
1: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
2: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
1: Ano, jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se sami taky podělila. Když mě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo, i tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom
0: takže
1: za těch 10 dní nebo 14 dní. No, takže to bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikde na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítala jako první na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře, asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadalo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby jsme, my jsme navazovali, no. Uh-huh. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byly sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele, to pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den, tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je... že i tahle práce je náročná, no, ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj, Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malej kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, to bylo česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava, až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 92. to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se viděl, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc a moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiné brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho vysovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozily, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říkala jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rudlíky, no a ten to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18, 19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Urva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, jo, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže

0: se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo. Co se týče té brigády posledního, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90. Tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že jo, a tak dále, no. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jaričko.
0: A vy máte krásné příběhy, ještě bych sem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
1: Že jsem se dovolal, jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte, no.
0: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobře, čiže tady Pepino z Valašska.
0: Pan Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu, tak já jsem mu ji... On s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu? Jako
1: teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů, také tyčinky se dostali koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No. No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun, že? Nebo ryby.
0: No, ryby, a,
1: no, a potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům a já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dlažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem měl v ty prázdniny, že? Takže, no, to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla za dřina, jak to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže, a všetko se dalo přežít, no.
0: Takže, protože se muselo to přežít. Pepino, je čas se rozloučit.
1: No, teď se mějte a všetky posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka a paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhu, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
3: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení, my jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky a protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
3: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasíš.
4: Leonov.
2: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
3: Ty už říkáš konec, ale...
2: To je začátek.
3: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
4: Tak počkejte,
3: ne, tak já to začnu, protože
4: vodovodu, jo?
3: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tam jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
5: Já ruce dozadu.
3: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
6: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
3: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
5: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
3: No nebo...
5: Zapálil, nešlo, zapálil.
6: No nezapálíš.
3: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
6: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě nafouk do té harmoniky, jak jsem měl přijít, zadu, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
3: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
6: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
7: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
8: Kolik?
7: Teď, no kolik, teď
8: kolik
7: máš?
8: Kolik mi je?
7: No,
8: no když tady tak... je mi takovej 20,
7: 20, no. Jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
3: Tak nebylo to domluvený?
7: Ne.
3: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takovej
7: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
3: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
7: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
9: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím
7: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
3: To byl rok 68. Na místě, kde...

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jedinej, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, no šla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil a pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat, vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím, jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. To se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo Lchaim, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žízniví břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe. Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, hříšník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest prasuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne, ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena

vděčné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v něm se přece vykoná tolik krásných věcí.